0: bere svoji úlohu naprosto vážně a chce přispět i k řešení některých problémů dnešního světa. A je to také možnost, jak Českou republiku dostat do politického, ekonomického i jiného kontaktu se zeměmi, se kterými bychom se jinak do tak úzkého kontaktu dostat nemuseli.
1: Česko bylo naposledy v této pozici v letech 1994 až 95. V roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem. Ministři za motoristy na pondělním zasedání vlády podpoří návrh státního rozpočtu na příští rok. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem to řekl šéf strany Petr Macinka. Návrh původně počítal se schodkem 389 miliard korun. Motoristé i SPD ale chtěli jeho snížení. Koalice se nakonec dohodla na úsporách v řádu jednotek miliard a změnách, které mají umožnit během příštího roku ušetřit dalších 20 miliard. Vláda chce rozpočet v pondělí schválit a následně ho poslat do sněmovny. Americký prezident Donald Trump varoval Irán, aby se lépe choval a zároveň dal najevo ochotu setkat se svým iránským protějškem Masudem Pezeškiánem. Trump to uvedl v rozhovoru pro Fox News. Jeho výroky přichází jen den poté, co Irán skrze své prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení diskuzí o ukončení války. Hokejisté Brna otočili ve třetím kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3-1. V prvním zápase sezóny před vlastním publikem získali premiérovou výhru i body. Rozhodl o nich proměněným trestným střílením ve 48. minutě Adam Zbořil. Vítězství pak pojistil kapitán týmu Jakub Flek a výborným výkonem debutant mezi brněnskými tyčemi Eugen Rabčan. Východočeši prohráli po druhé za sebou. Oba týmy teď v tabulce mají celkem 3 body.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude převážně oblačno, hlavně na severovýchodě s častými přeháňkami. Počítejte také s čerstvým větrem v nárazech kolem 55 km za hodinu. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby přeju dobrý poslech.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda v pondělí oznámí, jak zakročí proti vysokým cenám pohonných hmot. Fotbalisté pražské Slavie přehráli Plzeň po obratu 2-1. A v pondělí místy zaprší, teploty budou kolem 20. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda v pondělí oznámí, jak chce zakročit proti vysokým cenám pohonných hmot. V pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Máme připravené opatření, zítra je sdělíme. Všechno opatření tohoto charakteru, kdy se snažíme prostě do toho vnést nějakou míru regulací, která je vynucená mimo jiné ostatními zeměmi, tak samozřejmě nemůžeme dopředu nikde hlásit. Čili zítra je domluva na vládě, že řekneme opatření, která jsou a dodržíme přesně to, co jsme řekli.
1: Nafta i benzín poslední týdny prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i špatným kapacitám rafinerií. Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky navštívilo na letišti v Mošnově na Novojičínsku dohromady za oba dny přibližně 150 tisíc lidí. Tedy zhruba podobně jako loni, jak oznámili organizátoři, nezaznamenali žádné větší problémy. V sobotu bylo podle údajů policie diváků asi 92 tisíc, dnes o něco méně. Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představili se na ní armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. CDU německého kancléře Friedricha Merce neuspěla v dalších zemských volbách. V Mecklenburgsku, předním Pomořansku, podle prvních výsledků získala jen kolem 5% hlasů. V Berlíně skončila druhá za levicí. Merz označil výsledek své strany za katastrofální. Zároveň ale slíbil pokračovat v čele vlády a prosazovat reformy. Podle politologa Aleše Michala si tím kancléř pravděpodobně zajistil několik dalších měsíců ve funkci. A to jen díky tomu, že Německo nyní čeká období bez dalších zemských voleb. Fotbalisté pražské Slavie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o 3 body. Hosty poslal v souboji pohárových účastníků v 64. minutě do vedení Amar Memič. Brzy srovnal Štěpán Chaloupek. V 11. minutě nastavení rozhodl z opakované penalty bývalý plzeňský útočník Tomáš Chorý, který předtím pokutový kop neproměnil.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí budou teploty kolem 12 až 17 stupňů Celsia, na jižní Moravě až kolem 18. Bude převážně oblačno, hlavně na severovýchodě s častými přeháňkami. Počítejte také s čerstvým větrem, v nárazech bude mít rychlost až kolem 55 km/h. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident podpoří kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Hokejisté Brna otočili vývoj utkání a s Hradcem Králové vyhráli 3-1. Pondělí bude poměrně chladné s teplotami kolem 20, místy také zaprší. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Prezident Petr Pavel chce na valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu České republiky na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN pro roky 2032 a 33. Řekl to na briefingu před odletem do států. Svá jednání v New Yorku zaměří hlavně na země, které můžou s kandidaturou pomoci. Být ve vrcholném orgánu OSN je podle Pavla pro Česko příležitost.
2: Je to věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství, který bere svoji úlohu naprosto vážně a chce přispět i k řešení některých problémů dnešního světa. A je to také možnost, jak Českou republiku dostat do politického, ekonomického i jiného kontaktu se zeměmi, se kterými bychom se jinak do tak úzkého kontaktu dostat nemuseli.
1: Česko bylo naposledy v této pozici v letech 1994 až 95. V roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem. Ministři za motoristy na pondělním zasedání vlády podpoří návrh státního rozpočtu na příští rok. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem to řekl šéf strany Petr Macinka. Návrh původně počítal se schodkem 389 miliard korun. Motoristé i SPD ale chtěli jeho snížení. Koalice se nakonec dohodla na úsporách v řádu jednotek miliard a změnách, které mají umožnit během příštího roku ušetřit dalších 20 miliard. Vláda chce rozpočet v pondělí schválit a následně ho poslat do sněmovny. Americký prezident Donald Trump varoval Irán, aby se lépe choval a zároveň dal najevo ochotu setkat se se svým iránským protějškem Masudem Pezeškiánem. Trump to uvedl v rozhovoru pro Fox News. Jeho výroky přichází jen den poté, co Irán skrze své prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení diskuzí o ukončení války. Hokejisté Brna otočili ve třetím kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3-1. V prvním zápase sezóny před vlastním publikem získali premiérovou výhru i body. Rozhodl o nich proměněným trestným střílením ve 48. minutě Adam Zbořil. Vítězství pak pojistil kapitán týmu Jakub Flek a výborným výkonem debutant mezi brněnskými tyčemi Eugen Rabčan. Východočeši prohráli po druhé za sebou. Oba týmy teď v tabulce mají celkem 3 body.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude převážně oblačno, hlavně na severovýchodě s častými přehánkami. Počítejte také s čerstvým větrem v nárazech kolem 55 km za hodinu. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby přeju dobrý poslech.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda v pondělí oznámí, jak zakročí proti vysokým cenám pohonných hmot. Fotbalisté pražské Slavie přehráli Plzeň po obratu 2-1. A v pondělí místy zaprší, teploty budou kolem 20. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda v pondělí oznámí, jak chce zakročit proti vysokým cenám pohonných hmot. V pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Máme připravené opatření, zítra je sdělíme. Všechno opatření tohoto charakteru, kdy se snažíme prostě do toho vnést nějakou míru regulací, která je vynucená mimo jiné ostatními zeměmi, tak samozřejmě nemůžeme dopředu nikde hlásit. Čili zítra je domluva na vládě, že řekneme opatření, která jsou a dodržíme přesně to, co jsme řekli.
1: Nafta i benzín poslední týdny prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i špatným kapacitám rafinerií. Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky navštívilo na letišti v Mošnově na Novojičínsku dohromady za oba dny přibližně 150 tisíc lidí. Tedy zhruba podobně jako loni, jak oznámili organizátoři, nezaznamenali žádné větší problémy. V sobotu bylo podle údajů policie diváků asi 92 tisíc, dnes o něco méně. Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představili se na ní armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. CDU německého kancléře Friedricha Merce neuspěla v dalších zemských volbách. V Mecklenburgsku, předním Pomořansku, podle prvních výsledků získala jen kolem 5% hlasů. V Berlíně skončila druhá za levicí. Merz označil výsledek své strany za katastrofální. Zároveň ale slíbil pokračovat v čele vlády a prosazovat reformy. Podle politologa Aleše Michala si tím kancléř pravděpodobně zajistil několik dalších měsíců ve funkci. A to jen díky tomu, že Německo nyní čeká období bez dalších zemských voleb. Fotbalisté pražské Slavie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o 3 body. Hosty poslal v souboji pohárových účastníků v 64. minutě do vedení Amar Memič. Brzy srovnal Štěpán Chaloupek. V 11. minutě nastavení rozhodl z opakované penalty bývalý plzeňský útočník Tomáš Chorý, který předtím pokutový kop neproměnil.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí budou teploty kolem 12 až 17 stupňů Celsia, na jižní Moravě až kolem 18. Bude převážně oblačno, hlavně na severovýchodě s častými přeháňkami. Počítejte také s čerstvým větrem, v nárazech bude mít rychlost až kolem 55 km/h. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A přejeme hezké pondělní ráno.
3: Krásné ráno, jsou to zprávy a Lucie Černá.
4: Jsou?
3: Jsou,
2: budou teda.
3: A Lucie je tady taky.
4: Počítač ještě nefachá. Dobré ráno. Vláda má schvalovat rozpočet, probere i opatření proti zdražování pohonných hmot. Praha si dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla. Volby v Berlíně dle konečných výsledků vyhrála levice. Dohoda o podobě státního rozpočtu na příští rok míří do finále. Dnes ho projedná vláda. Předseda motoristů Petr Macinka minulý týden řekl, že původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Rozpočet je připraven, poctivě řekl Frekvenci 1 poslanec vládního hnutí SPD a člen rozpočtového výboru sněmovny Jan Hrnčíř.
5: Za mě ten rozpočet je poctivý, byť ten schodek je vysoký, nemám z toho radost, ale zase nic netají. Nepodhodnocuje žádné výdaje, nenadhodnocuje žádné příjmy a opravdu je tam spoustu peněz na investice, podaří se dokončit stavby, nebude se muset nic konzervovat, myslím si, to dává smysl. A ten rozpočet na 28 už je dohoda, že bude úspora minimálně 60 miliard, takže si myslím, že mě to dává smysl.
4: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Vláda musí sněmovně návrh předložit do konce září. Celodenní program na Mariánském náměstí v Praze dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Akce začne v 10 hodin dopoledne a nabídne debaty, čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Pro trvalou instalaci podle návrhu architekta a designéra Bořka Šípka byla zvolena jedna z lip na Mariánském náměstí. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států v New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterešem. Před odletem také novinářům Pavel řekl, že na valném shromáždění chce podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Ve volbách do berlínské poslanecké sněmovny zvítězila s velkým náskokem radikálně levicová strana Levice, která získala téměř 26% hlasů. Za ní následují Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce s 19% a Alternativa pro Německo s 16%. Do berlínské sněmovny se dostanou ještě Zelení a sociální demokraté. Vládní koalice CDU-SPD ztratila většinu. Alternativa pro Německo pak vyhrála zemské volby v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Druhá tam skončila sociální demokracie. Fotbalová Sparta se po nevydařeném vstupu do sezóny začíná chytat. Po výhře a čistém kontu v lize proti Jablonci navázala dalším tříbodovým ziskem a další nulu vzadu po výhře v Olomouci v poměru 3-0. Více ve své rubrice výsledek kola dodává kolega Aleš Svoboda.
6: Až na pár výjimek měla Sparta duel v Olomouci pevně pod kontrolou. Působila jistě směrem dozadu a vytvářela si více šancí než Sigma. Po půli vedli letenčtí po krásném golu Mercáda a jednu z mála slabších chvil si hosté vybrali v prvních 15 minutách druhé půle, kdy byly možná až příliš pasivní. V poslední půlhodině ale Sigmu zase výrazně přehrávali a mohli přidat i víc než další dva góly. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
4: Sparta tak vyhrála svůj čtvrtý soutěžní duel v řadě a na olomoucké půdě vyhrála v lize po páté za sebou.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: A večer nám přes Česko prošla studená fronta, přinesla déšť a taky velmi silný vítr. Poměrně rychle se ale počasí ustálilo. Dnes po ránu je tak obloha už většinou polojasná, teploty se venku drží kolem 11 stupňů. Přes den nás čeká proměnlivé a citelně chladnější počasí. Bude převážně oblačno s přeháňkami. V severovýchodní polovině území se objeví četné přehánky. Jinde se budou vyskytovat jen ojediněle. Teploty ty zůstanou jen mezi 13 a 18 stupni.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A krátce po 6. hodině máme na hlavních tazích zatím klid, nemáme hlášené žádné komplikace ani nehody. To je všechno. To znamená, ode mě, to znamená, že už vše ostatní budete mít tady od Míry s Lubkou.
7: Co tak už si běž udělat pohodičku vedle, jo?
8: Běž si dát kapčo.
4: Ty mě vyhazuješ.
7: Ne, vůbec ne.
4: No jo, trošku jo, jdu no.
8: Chci pohodičku.
4: Jo, chci tu pohodu.
7: Tak přátelé, hezké ráno, 21. září.
8: Předposlední letní den, přátelé, předposlední letní den roku 2026.
4: Nevyhrožuj.
8: Je to strašné.
7: Ne, léto je pryč, měla bys vyrazit někam za sluníčko.
4: Já letím.
7: Jo, tak jo. Tak si to hezky uží. Pošli nám aspoň fotku, jo?
4: Jo.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Je 6 hodin, 13 minut, přejeme hezké ráno. Lubka si dneska na sebe vzala zářivě bílou košili. První, co udělala, šla pro kávu, tak no. Čekám, kdy to přijde.
1: Dala jsem si teda bílou kávu, ale vím, že to nefunguje.
0: To je divný, viď? Bílá káva, hnědej flek.
1: Prostě fakt je to blbě zařízený na tom světě. Víš, jako kdyby to bylo tak, že máš bílou košili, dáš si bílou kávu a seš mimo ohrožení. Mm-hmm. Černou košili, dáš si černou kávu, tam seš mimo ohrožení i s bílou. Jako, no. kde je nějaká spravedlnost?
0: Nevím. Jsme na začátku nového pracovního týdne, pondělí s datem 21. září. Pojďme si dát horoskopy pro dnešní den, abychom viděli, co nás čeká. A samozřejmě tím, že je pondělí, tak pro vás máme ještě speciální dávku horoskopů.
1: Mám tu jedny special a možná bych mohla napovědět.
0: No, napovídej.
1: Jsou to horoskopy pro znamení, která vypadají mladší, než jsou.
0: Aha, takže jako teď třeba jako jak já jsem střelec, tak tam bude napsaný střelec, vypadá
1: mladší, než
0: výrazně mladší, než kolik mu je. OK, dobře, tak těšíme se na to po 8 hodině.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné pondělní ráno, vítejte u horoskopu. Dnes je den Alzheimerovy choroby. Svátek slaví Matouš, Debora a Ruben. Blahopřejeme. Planety Merkur a Saturn aktivují vaši mysl a energii. Váš tvůrčí duch se potřebuje projevit. Co čeká pany? Podle postavení hvězd budete hýřit nápady a invencí. V lásce budete proplouvat lehce a středem. Váhy, určité věci a lidé vás mohou dnes snadněji vytočit. Drobný neúspěch vás nesmí zmást. Dejte přednost trpělivosti, taktu, úsměvu a ukažte svou kladnou tvář. Štíři, konečně se můžete pustit do věcí, které jste z různých důvodů museli odkládat. Střelci, začátek týdne otestuje vaši akceschopnost a duchaplnost, ale nenechte se příliš strhnout dnešními událostmi. Hlídejte si, co je vám drahé. Kozorozi, luna ve vašem znamení přeje zajímavým setkáním, zvyšuje schopnost jednat a ochotně spolupracovat. Vodnáři, i v tom nejlepším vztahu občas zabouří. Pokud už k roztržce dojde, nechtějte mít pravdu za každou cenu. Ryby, emoce i intuice budou nastartovány, ale nikam nespěchejte. Vyměňujte se zkušenosti s okolím. Berani, horkokrevnost, která s vámi cloumá, vybíjte zvýšenou aktivitou. Běhejte, dělejte kliky, zvedejte činky, jen se prosím nehádejte. Býci, dnes byste měli dostávat jen samé dobré zprávy. Otevře se vám nová životní šance. Blíženci, při pondělku budete mít příležitost projevit své znalosti a organizační schopnosti. Do lásky je třeba vložit trochu osobnosti. Radci, dejte si pozor, aby vám myšlenky neutíkaly od pracovních povinností. Soustřeďte se na to, co děláte. Lvi, měli byste si uvědomit, koho chcete mít ve své blízkosti. Kamarádů je mnoho, ale opravdových přátel je jako šafránu. Milí přátelé, ohlídejte si kvalitu emočního rozpoložení, ať neděláte chyby. Trocha snahy pochopit starosti druhých vám jen prospěje. Přeji krásný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: 6 hodin, 20 minut, pondělní řachanda je zde.
1: Je to tak, protože je pondělí, tak jsou na řadě forky od Jany a Mikeše. Ať jsme konkrétní, dneska to má pod patronací Jana.
2: Máme tady vtip.
1: Manželský pár jde po ulici a manželka říká: no podívej se, vidíš Karle, vidíš tamhle toho ožralu?
3: Kdo to já?
1: No, před 10 lety jsem ho odmítla jeho žádost o ruku.
3: Ty vole, on pořád slaví.
2: Je, ten je pro mě.
4: Hledáte stabilní práci? Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
6: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Datart uvádí Dny Marianne.
10: Dny Marianne, jo.
9: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
12: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
12: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
13: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: deštivo. Tak to vypadá z předpovědí na dnešek. Tak trošku aprílové počasí, odpoledne i bouřky, nejvíc vody spadne v Beskydech, jinak ty nejvyšší odpolední teploty mezi 12 a 17 na jižní Moravě o stupínek víc. Foukat bude ale silný vítr, a to o rychlosti až 55 km v hodině, a naši pocitovou teplotu sníží o 3 stupně.
1: Tady to máš.
0: Tady to máš, tak se jmenuje nějak nový CDčko Tomáše Kluse, ne?
1: Mimochodem, když mluvíš o Tomášovi, tak já to řeknu za chvilku. Tomáš má teďka jednu zajímavou novinku.
0: Tak jo.
2: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Teď je přesně 6:30. Krátké zprávy, Lucie Černá.
3: Dobré ráno, ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Ministrině financí Schillerová poté plánuje podrobnosti plánu hospodaření státu na rok 2027 představit na tiskové konferenci. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje regulaci alkoholu se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině, ale narazil u koaličních partnerů motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. Vojtěch chce hledat schodu. Ohledně dalších možných opatření teď jedná s experty i dalšími rezorty. Začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace Streetwork. Rodičům, pedagogům, potenciálním klientům, zástupcům samospráv a dalším zájemcům se ode dneška do pátku 25. září tak otevře více než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. Patrik Schick si drží neuvěřitelnou formu. Prosadil se ve čtvrtém bundesligovém zápase za sebou a tentokrát pomohl Leverkusenu k výhře ve čtvrtém kole 2-0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce pátý.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A hromadnou nehodu hlásí D1. Tady podrobnosti.
5: Hromadná nehoda v levém jízdním pruhu komplikuje provoz na dálnici D1 na 208. kilometru na trase z Vyškova do Brna. Kolona se tvoří od 212. kilometru. Očekávejte zdržení na 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: A Míra s Lubkou s vámi. Hezké ráno vám přejeme.
6: Dobré jetro.
2: Já jsem před chvilkou tady zmínila toho Tomáše Kluse. A
6: ano.
2: Já jsem si vybavil, že Tomáš teďka dával k sobě na Instagram, že chystá v tom menším. Že tam chystá nějaký veliký koncert. Teď asi třeba
6: v tom menším veliký koncert.
2: Veliký koncert v tom druhém velkým. A tak myslím, že třeba za nějaký měsíc nebo za dva tam má mít koncert. A mluvil tam o tom, že vlastně hledá v řadách nás obyčejných lidí ty, kteří by měli odvahu a chtěli by si s ním zaspívat jakoukoliv písničku a že si potom na tom pódiu s náma se všema prostě s každým zaspívá něco. Pochopil jsem to tak,
6: říkáš, že... s náma se všema, to znamená, že už to máš rozjednaný.
2: Ne vůbec právě. Ale přišlo mi to jako nabídka, že to nechci zkusit.
6: Jo.
2: Já jsem s Tomášem už jednou zpíval, úplně mi to stačilo, protože jsem zjistil, že zpívám podstatně hůř než on, což jsem si nemyslel.
6: Vy?
2: No, myslel jsem si, že to aspoň nějak,
6: že to bude
2: jako zhruba,
6: tak nějak
2: že ho mám tak naposlouchanýho, že to zhruba trefím, a ne, tam ten rozdíl byl najednou velmi vidět a slyšet. Jsi říkal, ale tohle mám naučený, to zaspívám jak Tomáš. No a pak jsme začali zpívat spolu, zjistil jsem, že to nezaspívám jako Tomáš. No každopádně, kdybyste měli chuť, tak se mrkněte k Tomášovi na Instagram, má to tam jako nabídku, pokud myslíte, že byste si s ním chtěli něco na takhle velkém koncertě zaspívat, asi to nebude problém.
6: Asi, no takhle, musíte umět zpívat.
2: Třeba ne.
6: Jako myslíš, že to je třeba výzva i pro mě?
2: No já si myslím, že jo. Zavolej Tomášovi, zjisti to.
6: Ahoj Tomáši.
2: Mám nápad, že by... Ne, Lubko, ty ne, prosím tě, kdokoliv, ty ne. Hezké ráno.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Řím zažívá invazi golfových vozíků. Vozí turisty po centru a blokují dopravu. Co vy na to?
2: Já vím, no tak turisti se postupně proměňují v takový charakter sarančat, který napadají různé památky všeho druhu. A občas si po té Praze, když vidíte ty houfy, tak jako z toho člověk má takový nepříjemný svědění. Prostě turistika se stala jiným fenoménem, než byla. Je daleko frekventovanější, užívá se to víc lidí, je to výraz bohatnutí části planety a má to tyhle důsledky, které jsou často nesnesitelné. A vidíte, v Itálii jsou starý městečka s uličkama, které nemůžou otevřít dveře od baráku, jak mu tam proudějí turisti. No, tak to je taková divnost a bude se to asi muset regulovat. No?
1: Teď jsem viděla fotky z Vysokých Tater. Tam je dálnice. Normálně ty lidi tam chodí v trojstupech. No, to je neuvěřitelné.
2: Tak ona, jedna věc je pravda, my si to tady moc neuvědomujeme, ale v Ázii nenajdete město, kde by bylo málo, tak málo lidí třeba jako v Praze. V Ázii, když je to město, tak je narvaný. Takže velký části Ázie jsou buď neobydlený, nebo velmi řídce, ale pokud je to město, tak je narvaný, jestli je vietnamský, indonéský, jaký chcete, všude plno lidí. No tak jako ta Evropa k tomu nějak pomalu spěje taky, což je teda nepříjemný, a já se tomu bráním svým venkovským pobytem.
1: A máte golfový vozíček?
2: Ne, golf nehraju, já ke golfu nemám sympatie. Aha. Jako chápu, že to lidi baví a že to hraju, ale já to nechci hrát. Nechci mít společenská setkání s holema v ruce a přijde mi to jako takovej částečně pokus o snobismus a tuhle tu značkovost a to mě to je cizí jako. Ale nechci hlavně s nikým vést small talk. Já mám rád big talky.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: kdo je tady chytrej?
1: Jak rádio. Já to budu dneska.
0: Budeš. Míro, jak stará je nejstarší dálnice na světě? Dálnice. Nemyslíme silnice, myslíme opravdu dálnice.
1: Nevím.
0: Zkusit
1: počkej,
0: typnout.
1: Ne, tak to se jako dá odhadnout relativně jednoduše.
0: Právě.
1: Jak stará je nejstarší dálnice na světě? Já si myslím, že to bude takových 120 let klidně.
0: Říkáš 120
1: let? 120 let.
0: Co říkáte vy? 736-300-444 a za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: nejstarší dálnice na světě, otázka v rámci pondělního Chytrej jak rádio, přišla s ní Lubka, já jsem velmi rychle odpověděl, že 120 let.
1: Tak stačilo by prohodit tu dvojku s tou nulou a jsi správně.
0: Takže 202, počkej, dvojku s nulou, no? 102 let.
1: 102 let.
0: No mně to přišlo málo, protože jsem si říkal, že jako za druhý světový víme, že už
1: jasně.
0: Tam to bylo. Tak jsem si říkal, za první to muselo být určitě dřív.
1: No. 1924, no. Mezi Milánem a Lombardií, Autostrada dei Laghi.
0: Aha, Strada.
1: Autostrada dei Laghi, jak bys to přečetl? Autostrada.
0: Italsky zkoušíš, jo?
1: No. Prostě autostrada mezi Milánem a Lombardií. 1924, první úsek dálnice.
2: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
3: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Narozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

mezi příliš a dost stojí vysoký most a

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: desítek minut po rozednění hrajeme písničku Stmívání.
1: No a když se podíváš z okna, v tom není velký rozdíl.
0: Dobře, za chvilku zprávy.
2: Dovolená u moře z Blues. Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí. Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
12: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
13: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
14: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A hezké pondělní ráno.
1: Krásné zprávy a Lucie Černá.
15: Dobré ráno, vláda má schvalovat rozpočet, probere i opatření proti zdražování pohonných hmot. Ruský útok na NATO může přijít podle šéfa BIS v řádu měsíců. Hromadné nehody teď blokují D1 i D52. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Minulý týden padla dohoda mezi koaličními partnery ANO, SPD a motoristy. Původně navrhovaný schodek 389 miliard má klesnout o jednotky miliard. Vláda musí návrh rozpočtu předložit sněmovně do konce září. A jak řekla Frekvenci 1 poslankyně hnutí STAN a místopředsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Věra Kovářová, s návrhem nesouhlasí.
16: Rozhodně pro takovýto rozpočet a schodek není možné ruku zvednout, a to z toho důvodu, že pokud máte nízkou inflaci, nezaměstnanost a ekonomika roste, tak pro deficit téměř 400 miliard korun není žádná omluva ani výmluva a lze to označit za ekonomický zločin.
15: Kabinet dnes bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Ruský test soudržnosti NATO může přijít už brzy. V rozhovorech s Guardian před ním varovali představitelé evropských zpravodajských služeb, včetně šéfa BIS Michala Koudelky. Ten řekl, že možný ruský útok, včetně omezené invaze na území některého z členských států aliance, by mohl přijít nikoliv v řádu let, ale měsíců. Varování šéfů rozvědek přicházejí v době, kdy polský premiér Donald Tusk poslancům Sejmu řekl, že Rusko podle zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, aby dokázalo, že článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně je spíš teoretické než praktické ustanovení. Celodenní program na Mariánském náměstí v Praze dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Akce začne v 10 hodin dopoledne a nabídne debaty, čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Pro trvalou instalaci podle návrhu architekta a designéra Bořka Šípka byla zvolena jedna z lip na Mariánském náměstí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje regulaci alkoholu se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině, ale narazil u koaličních partnerů motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. Vojtěch chce hledat schodu. Ohledně dalších možných opatření teď jedná s experty i dalšími rezorty. Po celém Německu dnes proběhnou protesty proti škrtům a propouštění v automobilovém sektoru. Na více než 200 místech v zemi je svolal vlivný německý odborový svaz IG Metall. Terčem kritiky ze strany odborů jsou teď hlavně návrhy na prodloužení pracovního týdne z 35 na 40 hodin. Podle šéfa Hanoverské závodní rady německého dodavatele automobilových součástek ZF Jense Šefra by tak zaměstnanci museli týdně odpracovat navíc 5 hodin bez nároku na mzdu. Fotbalová Slávie vyvdolovala v 9. kole první ligy další víru, ale byly to pro její fanoušky velké nervy. Oproti očekávání trápící se Plzeň nesfoukla. Výhru 2-1 vybojovala až po dramatickém a emotivním koncovce. Více v rubrice Událost kola doplňuje kolega Aleš Svoboda.
17: Slávia se dlouho nemohla prosadit. Sice víc držela míč, ale do šancí se ne a ne dostat. A tak jako první udeřila Plzeň. V 64. minutě se trefil Memič. Chaloupek o 10 minut později vyrovnal a Slávia šla tvrdě po výhře. Rozhodnout ale mohla i Plzeň. Nicméně gol Lavala neplatil pro offside a Adu zaváhání Slávie nevyužil. A tak se šívaní rozhodli až z opakované penalty, kterou v 11. minutě nastavení proměnil Chorý. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
15: Plzeň tak vyhrála v lize jen jednou z posledních 5 utkání a v tabulce je až 10.
14: Frekvence 1.
15: Počasí. Večer nám přes Česko prošla studená fronta, přinesla déšť a taky silný vicher. Poměrně rychle se ale počasí ustálilo. Dnes po ránu už máme většinou polojasno s teplotami kolem 12 stupňů. Přes den nás čeká proměnlivé a citelně chladnější počasí. Bude převážně oblačno, v severovýchodní polovině území se objeví četné přehánky. Jinde se budou vyskytovat jen ojediněle. Nejvyšší teploty zůstanou mezi 13 a 18 stupni.
18: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
19: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: A hromadné nehody teď blokují D52 i D1.
20: Hromadná nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 na 208. kilometru na trase z Vyškova do Brna. Kolona se tvoří od 214. kilometru, očekávejte 20-minutové zdržení. Nehoda 4 osobních aut se vyšetřuje na dálnici D52 na 5. kilometru ve směru z Mikulova do Brna. Kolona se tvoří od 11. kilometru a zdržení je zhruba na 40 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
15: A i po zprávách 7 pokračují na frekvenci 1 Míra s Lubkou.
0: A přejeme hezké pondělní ráno s datem 21. září. Ještě rychle ohlédnutí za zprávami. Mě se tam hrozně líbila věta. Ministr zdravotnictví Vojtěch zvažuje regulaci alkoholu. Narazil ale na odpor u motoristů. Bacha na to, jo? Hezké ráno.
1: Dobré jitro.
19: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Minuta nás dělí od 7:45. Hezké pondělní ráno. Lubka přišla s nápadem, že budeme mluvit o Alzheimerovi a v průběhu toho, když zpívala Aneta Langerová, to zapomněla.
1: Jo.
0: A to je pravda.
1: Přesně tak to je, přesně to se stalo. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby je právě dneska. Tak jsem se dívala, co dělat, abychom Alzheimera nebo demenci, aby jsme se s tím nesetkali, jo?
0: Nebo minimálně, abychom to... Aby jsme tomu nešli naproti teda.
1: Tak, přesně tak. Mm-hmm. No vidíš, a já každý ráno piju kafe a stejně jsem na to zapomněla. Káva pravidelně
0: pomáhá
1: ráno s kofeinem, prokazatelně chrání mozkové buňky proti poškození. Mm-hmm. Takže kafe ráno a sauna.
0: Saunu nemám rád, tak to jsem
1: pravděžízený. Choďte dvakrát týdně do sauny, snižuje to riziko demence a Alzheimera až o 60%, což je fakt hodně. Výzkum dělali v severských zemích a pozorovali lidi, kteří prostě se pravidelně saunovali ve finských saunách a lidi, kteří do sauny nechodili a byli to všechno, to byli severani, jo? Takže nedá se jako říct, že by na tom severani byli líp. Prostě všichni to byli severani a zjistili po nějakých 30-40 letech, že opravdu ti, co se saunujou, jsou na tom daleko, daleko líp potom s kvalitou mozku právě ve stáří.
0: Jo, tak nám by se možná tady v Čechách hodilo spíš to, zjistit, co to zhoršuje. A to aspoň lehce omezit. Co?
1: To nevím, no. Tak můžeme se... Hele, můžeš se pustit do průzkumu, do výzkumu. Třeba na to získáš i státní dotaci. Frekvence 1.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: A je tu hra o penise.
3: Máme pro vás 8,5 tisíce právě teď v posledním slově na telefonním čísle 257 400 999.
2: Tak po víkendu všichni odpočatí.
3: No, jak se to vezme, ty jo?
2: Ne, já bych je zrušil, já jsem vždycky dobitej.
3: Jseš dobitej.
2: Víc než pátek. Tak, koho pak tam máme? Tady Míra s Lubkou, hezké ráno.
4: Hezké ráno, tady Romana, ze Slaného.
2: Romano, moc vás zdravím. Jaký jste měla víkend?
4: Takový pracovní.
3: Takže taky dobitá a ne odpočatá, co?
4: Ano, jsem celá zničená, rozlámaná.
2: Tak kluci z Čechomoru se za námi zastavili, nechali tady tuhle větu, chybí tam jedno jediné slovo, pojďme si ji poslechnout.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak co myslíte?
4: Elán.
3: Elán, pojďme prověřit elán.
2: Zkusme to.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Není to.
3: Bohužel, nedá se nic dělat. Každopádně přejeme krásné ráno do Slaného, mějte se krásně a zkuste si dneska odpočinout.
2: Naslyšenou.
4: Dobře.
2: Hezké ráno. Tak my přihodíme 500.
3: To znamená, že je tam 9000, o které hrajeme ještě jednou přibližně za hodinku.
2: No já jsem úplně viděl ten Čechomor na pódiu, jak je tam...
3: S těma elánama.
2: Jak je tam ráž s ním.
3: Jo, úplně, ale úplně se mi vybavil stejný obrázek.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Hledáte stabilní práci s...

0: Jak to bude s počasím, to zjistíme právě teď, je přesně půl osmé.
1: Já teda, hele, to jsme zjistili my už ráno, když jsme jeli do rádia.
0: Jako přišlo ti, že jako výrazně
1: je
0: kosa,
1: tam
0: jo?
1: Kosa. Musela jsem zatopit v autě a to jsem teda dlouho nedělala, takže opravdu se ochladilo a myslím si, že nás to čeká celý týden. Od toho je tady meteoroložka Dagmar Honcová, která má přehled samozřejmě nejenom o tom, jak je, ale hlavně o tom, jak bude. Žít podle počasí.

0: Krásné ráno. Ochlazení dneska budeme skloňovat opět ve všech pádech. Od severozápadu k nám totiž proniká chladnější a také vlhčí vzduch. A tak se připravte na pořádný apríl. Předpokládáme proměnlivou v severní části našeho území velkou oblačnost a právě v severovýchodní části našeho území deštníky a pláštěnky všude sebou. A nebo víte co? Raději ty pláštěnky, protože bude i větrno a nárazy větru budou dosahovat rychlosti až 55 km za hodinu. Na takových návětrných stranách Beskyd spadne až 20 litrů na metr čtvereční. V nižších nadmorských výškách, zejména v jihozápadní části našeho území, se téměř žádné srážky nevyskytnou. A pozor, během odpoledních hodin ojediněle očekáváme i bleskové výboje. Nejvyšší odpolední teploty budou nízko. Nejčastěji mezi 12 až 17 a pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý vítr až o 3 stupně Celsia.
1: Čekají vaše dítě. Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: A jsou 2 minuty po půl osmé. Krátké zprávy, Lucie Černá.
6: Dobré ráno, ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Ministryně financí Schillerová poté plánuje podrobnosti plánu hospodaření státu na rok 2027 představit na tiskové konferenci. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států v New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji Valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterešem. Zemské volby v německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko přinesly totální pád křesťansko-demokratické unie kancléře Friedricha Merce. Nezískala ani 5% hlasů a poprvé od roku 1949 se nedostala do sněmu. S více než 38% hlasů tam ovládlo volby AfD. Na druhém místě skončila s 35,5% hlasů sociální demokracie. V Berlíně pak s velkým náskokem zvítězila radikálně levicová strana Levice. Metropoli tak patrně povede žena s tureckými kořeny. Čeští volejbalisté dnes na mistrovství Evropy zabojují o postup do čtvrtfinále. V osmifinále v Turíně narazí na Belgii. Zápas začne ve 4 hodiny odpoledne a Češi do něj vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně. Belgie pak ovládla skupinu C v Tampere.
7: Frekvence 1. Doprava.
6: A ještě míříme na hlavní tahy.
8: Několik dopravních nehod za sebou na příjezdu do Brna po silnici 52 způsobilo kolonu od 12. kilometru dálnice D52 na Brno. Zdržení se pohybuje okolo 40 minut, brzdí se před sjezdem na Rajhrad. Kolona po dopravní nehodě by se měla začít rozjíždět na D1 na Prahu mezi 216. a 205. kilometrem. Půl hodiny necháte v koloně na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: No, hezké ráno 21. září.
6: Krásné ráno, pojďme se podívat, co se v tento den událo v minulosti. Píše se rok 1903. A někdo, a já se tě ptám, kdo, získává patent na kypřící prášek do pečiva. Ve zkratce prdopeč. Typni si, kdo ten patent získal.
5: Kdo mohl získat patent na prášek do pečiva, no. Jo? Rettigová.
6: Ne.
5: Ne, dobře.
6: Doktor Edgar.
9: Ne.
6: Doktor August Oetker nebyl sice jeho vynálezce, ale dokázal ho dostat do všech kuchyní a hned si ho nechal patentovat, což mě připadá úplně jako neskutečný.
9: Ano, a jeho potomci si vozí zadek Mercedesu doteď.
6: Přesně. Rok 1968, to si určitě pamatují naši rodiče, začal pětidenní pracovní týden, kdy soboty byly až na výjimky volné, až v 68. roce. Mm-hmm. Rok 1931, a jedna zásadní novinka pro všechny automobilisty. Přátelé, už je to 95 let, co jsou v Česku povinná zpětná zrcátka.
9: Ne, ne.
6: 95 let.
9: No já si pamatuju, když jsem začínal jezdit, tak ještě nebylo povinný to na pravý straně.
6: No, pravý nebejvalo, no.
9: No, to nebylo. Neumím si to teď bez něj představit.
6: To já si nepamatuju.
9: No, zakrej si ho, zkusit to.
6: To já si nepamatuju. Míro, to znamená, že seš starší.
9: Dobře, co tam máme
6: tak,
9: dál?
6: Neuvěřitelné kulatiny slaví Doubravka z léta s kovbojem.
10: Ona je moje máma učitelka.
11: Učitel? Já měl jednu učitelku. Jeď. Ty jsi ještě náhodou taky?
10: Ne, já jsem psycholožka.
11: Co?
10: Psycholožka.
9: Co?
11: Je to něco před svoky.
6: Daniela Kolářová, je to neskutečné, ale slaví 80. narozeniny.
12: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
13: Žehlil jsi někdy?
9: Legendární věta samozřejmě.
6: Přesně tak. No tak samozřejmě všechno nejlepší.
9: Mimochodem i Daniela Kolářová u nás byla hostem. Nevím, jak to může být dlouho, 3 roky možná.
6: To možná díl
9: mír. Tak si klidně můžete zavzpomínat. Najdete samozřejmě v archivu na našem webu frekvence1.cz.
7: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Jak hacknout stárnutí. Američané, Američané hledají elixír mládí. Dlouhověkost je nový trend. Co vy na to?
3: Ne nový trend, to jsem četl celou studii, že stárnutí vůbec není jaksi člověku předurčený.
2: Ne, ne.
3: Že to jenom tak, jako jsme si to pomrvili, nebo co, ale že vlastně můžete být furt mladá. A říkají to dokonce docela renomovaný takový osobnosti, ale já si to vždycky čtu a stárnu už během toho textu, když si to čtu, tak cítím, jak stárnu zaživa. Ale říkám si, tak to pojďte k sestavě, tady si to čtu a stárnu. A ráno se pojďám, říkám si, kdo je tohle, jo, to seš ty, dědo. Ale oni mají na to spoustu teorií, ale jinak je to samozřejmě fantastický průmysl, anti-aging, jak víme my Češi, že jo, čechofilové. A nejlepší je, že jsem si všiml, že už 18-letý mladíci a mladice proti tomu bojují, protože si připadají starý. No, ale myslím si tak skepticky, což je nám starším vlastní, že nejsme takový optimisti. K tomu délka života vede k větší skepsi, to je takový zajímavý fenomén, že jo. A myslím si, že to nebude taková peska a nepůjde to tak rychle. Prodloužit život, ano, díky medicíně, díky vědě, díky možná lepšímu stravování a tak dále, ale stárnutí jako takový, na to bych tak úplně nevěřil.
2: Ta představa toho, že člověk zemře zdravý, je vlastně hezká. No, že prostě to nějak jako...
3: Nebojte se toho, že to je hezký, že se vám zdá. On se vždycky kiksík najde. To si všimněte, že někdo v plný síle, druhý den není. Něco se tam podělalo, nějaká chybka. No a to je u člověka zase na druhou stranu to, s čím by měl počítat úplně každý. To se totiž netýká jenom starých, to se týká všech. Malá chybka. Ahoj.
2: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Přejeme hezké ráno, Frekvence 1 s vámi a Frekvence 1 hlavně na cestách, to je důležité zmínit.
1: Tento týden bude stát za to, protože celý týden Frekvence 1 rozdává pohodlí pro vaše chodidla.
0: Přátelé, soutěžíme se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě, která se zaměřuje na zdravou chůzi, správný postoj a zdravý chodidel. To už tady jednou bylo.
1: Tome, že se shodneme, že jsou boty nádherné.
0: Je tady Tomáš Fíla.
1: Je tady s náma Tomáš.
2: Krásné dobré ráno. Ne, ty boty vypadají opravdu skvěle. No. A oni i jako hezky sedí na noze.
1: A tak nejenom, že je máme my, ale můžete je mít i vy. Protože můžete vyhrát poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup téhle italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a dalších doplňků pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě.
0: Tak proč je tady Tomáš? Z jednoho jasného důvodu. On bude ten, který za Frekvenci 1 vyrazí někam na místo a tam právě bude boty možná rozdávat.
1: Takže kam to bude dneska?
2: Je to tak. Jedinou chybku, kterou to má, že já opět za našimi posluchači budu jezdit. Já si myslím, že tento týden bych měl za našimi posluchači chodit, ale přiznám se, že dnes míříme do Plzně na Slovanskou ulici 72 a to bych z Prahy nestihl.
1: To ne.
2: Protože my se tam sejdeme v 10.00, sejdeme se tam na prodejně a první tři, kteří za mnou přijdou, tak ti jdou soutěžit. Ale pozor, není to ještě jako daný úplně, jako že to vyhrajou, protože budou muset správně zodpovědět soutěžní otázku. A já už teď ti můžu prozradit, jo.
1: Tu otázku. Jakože ten, kdo poslouchá, má výhodu. Jasný.
2: Takže ta otázka bude znít, kde se vyrábějí boty Peter Legwood.
0: A já to vím a nepovím.
2: Víc jak 2 hodiny před tím, než se potkáme s našimi posluchači. Jo?
1: Tak, no, a ten, kdo správně odpoví, získává teda takhle poukaz.
2: A ten, když ten, co přišel jako první, správně odpoví, tak získává poukaz na 5000 korun. Když ti další dva odpoví správně, tak získávají dárkové balíčky Peter Legwood, tedy produktu Chodím zdravě, v hodnotě 2000 korun. Když ne, tak vezmeme dalšího.
1: Jasně, takže dneska Plzeň, Slovanská 72.
2: Ano, Chodím zdravě, Frekvence 1 a vlastně, jestli se nemýlím, tak ceny za 9000 korun.
0: Nádhera. Takže ještě jednou dodáváme, v prodejnách Chodím zdravě, navíc získáte diagnostiku chodidel, ortopedické vložky na míru i odborné poradenství.
1: Více na www.peterlegwood.cz a chodimzdravě.cz.
0: Tomáši, šťastnou cestu, těšíme se na slyšenou.
2: Hezké ráno, ahoj.
3: Čekají vaše dítě přijímačky.
4: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: A má obavy z matiky nebo češtiny?
7: Go!
6: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
8: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Hezké ráno.
1: Krásné ráno, chystáme pro vás další zprávy.
0: Jste celý?
1: No, nebo co chceš, jako přízemní mrazíky můžu říct, že se na nás chystají, taky
0: jo,
1: no.
0: Je fakt, že před chvilkou Lucka tady řešila, jestli už by teda měla přezout.
1: No, to ne, ale mužka ty zakryjte.
2: Svět není jen samé slovo.
3: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
2: Lunce a Duha je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
7: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
8: Go!
7: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Nachystala je Lucie Černá, hezké ráno.
1: Dobré ráno, vláda má dnes schvalovat rozpočet. Do Česka dorazí přízemní mrazíky. D5 na Prahu uzavřela hromadná nehoda. Dohoda o podobě státního rozpočtu na příští rok míří do finále. Dnes ho má schvalovat vláda. Předseda motoristů Petr Macinka minulý týden řekl, že původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Rozpočet je připraven poctivě, to řekl Frekvenci 1 poslanec vládního hnutí SPD a člen rozpočtového výběru sněmovny Jan Hrnčíř.
9: Za mě ten rozpočet je poctivý, byť ten schodek je vysoký, nemám z toho radost, ale zase nic netají. Nepodhodnocuje žádné výdaje, nenadhodnocuje žádné příjmy a opravdu je tam spoustu peněz na investice, podaří se dokončit stavby, nebude se tam se nic konzervovat, myslím si, to dává smysl. A ten rozpočet na 28 už je dohoda, že bude úspora minimálně 60 miliard, takže si myslím, že mě to dává smysl.
1: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Vláda musí sněmovně návrh předložit do konce září. Do Česka vtrhla studená fronta. Tento týden teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů a v noci se objeví přízemní mrazíky. Přehánky čekají meteorologové zpočátku, zejména na severu a východě. Ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách. Víkend ale pravděpodobně přinese babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami nad 20 stupni. Postupně by se mohly dostat až k letní 25. Výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody, který by příští rok v létě měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici, vstupuje do ostré fáze. Už se přesunul do Spojených států, kde se bude připravovat přímo na let kosmické lodi Crew Dragon. Na oběžnou dráhu Země ji vnese raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Svoboda by měl být pilotem týmu. Pro Česko to bude let s historickým milníkem. Svoboda totiž poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Záchranáři mají za sebou náročný zásah na záchranu horolezců na Náchodsku. Padající muž trefil i jistícího kolegu pod sebou.
8: Nedělní případ se odehrál v těžko přístupném terénu v Adržbařských skalách. První muž spadl na druhého pod ním asi z 8-metrové výšky. Zasahovali hasiči, zdravotničtí záchranáři, skalní záchranná služba i vrtulník letecké záchranné služby z Hradce Králové. Právě vrtulník oba za pomoci lanového podvěsu z důvodu nepřístupného terénu vyzvedl. Oba muži byli na místě ošetřeni a se středně těžkými zraněními přepraveni sanitkami do Náchodské nemocnice. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Německo v celé zemi prověřuje zdravotní systém a infrastrukturu a posuzuje, jak by fungovaly v případě vyhlášení staného práva. Připravuje se tak na možný útok Ruska, uvádí to agentura Bloomberg. Systém by prý čelil řadě problémů. Mezi ně patří především nedostatek nemocničních lůžek i vyškolených zdravotníků. V Německu má podle zkušenosti s léčbou bojových traumat a střelných poranění podle Bloombergu jen několik stovek lékařů. Zdravotníků jsou proto nyní nabízeny specializované kurzy. Fotbalová reprezentace se dnes sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Lukáše Ambroze, Romana Macka a Matěje Radostu. Tým od 26. září do 6. října postupně přivítá Chorvatsko a Anglii a nastoupí ve Španělsku proti tamním mistrům světa a v Anglii.
4: Frekvence 1.
1: Počasí. Dneska ráno je polojasné během dne, ale začne v Česku přibývat oblačnosti. V severovýchodní polovině Česka se objeví četné přehánky, jinde budou spíš ojedinělé. Večer pak bude od západu oblačnosti i srážek zase ubývat. Nejvyšší teploty mezi 12 a 17 stupni, na jižní Moravě může být až 18.
10: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: A D5-ku uzavřela hromadná nehoda. Dálnice D5 je aktuálně uzavřena na 7. kilometru do Prahy kvůli hromadné dopravní nehodě. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, do kolony najedete na 9. kilometru. Poslední volný sjezd je na kilometru 10 exitem Loděnice. Teď už jen jedna dopravní nehoda se vyšetřuje na příjezdu do Brna po silnici 52 a to způsobilo kolonu od 12. kilometru dálnice D52. Zdržení se pohybuje okolo 30 minut, brzdí se před sjezdem na Rajhrad. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina. A i po 8. hodině se můžete na Frekvenci 1 těšit na Míru s Lubkou.
0: Jsme tu, hezké ráno, přesný čas 5 minut po 8.
11: Krásné ráno, nadupaná hodina nás čeká, 9000 v posledním slově. Hrajeme taky o 2 vstupenky na Lord of the Dance a když se bude dařit, tak proplatíme i jeden z vašich účtů.
0: Tak jo, hezké ráno.
11: Dobré jitro.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno, Frekvence 1 vám dělá společnost. Při pondělku pojďme si trošku zvednout náladu.
1: Ano, pojďme se zasoutěžit, slibovali jsme vám to hodně, tak tady máme hned dvě vstupenky na Lord of the Dance. Volejte právě teď na číslo 257-400-999. Vyhrává ten, kdo se do studia dovolá jako třetí, to je zásadní. Lord of the Dance slaví 30 let na světových pódiích a v listopadu se tahle fenomenální irská taneční show vrací do České republiky.
0: Mm-hmm. Tak já vybírám tedy třetího, 3, 2, 1. Koho pak tam máme? Tady Míra s Lubkou. Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Marie.
0: Maruška volá odkud?
2: Z jižních Čech, tak kousek od Písku.
1: Já koukám, kam byste to měla nejblíž. Karlovy Vary, Pardubice, Jihlava, Ostrava, Brno.
0: No, Ostrava asi ne.
1: A nebo Praha.
2: Asi ta Praha.
0: Takže Praha,
1: asi jasný. Ta Praha. Takže 14. listopadu můžete vyrazit na Lord of the Dance. S kým půjdete? Vstupenky jsou dvě?
2: Asi s partnerem, ten to moc má rád tuhle produkci. No, ten to přímo miluje.
0: Tak jsme se trefili, to jsme moc rádi. Ruško, hlavně nám vydržte na telefonu. Mějte se krásně, zdravíme na jejich naslyšenou.
2: Děkuju.
0: Tak my jenom připomínáme, kdybyste chtěli taky na Lord of the Dance vyrazit, takže Praha, Karlovy Vary, Pardubice, Jihlava, Ostrava, Brno.
1: A v podstatě koukám, je to od 14. do 21. listopadu.
0: Během jednoho týdne. No tak jo.
1: Frekvence 1.

0: pondělí, moc vás zdravíme a vždy v pondělí pro vás po 8 hodině máme dávku horoskopů, které jsou velmi speciální.
1: Ano, horoskopy tak trochu jinak. Uh-huh. Dneska jsme slibovali znamení, která vypadají mladší, než jsou.
0: Uh-huh. Ono to nejde moc brát, tedy úplně od toho 12. místa jsme zjistili, ale takovýto grand finále tady máme.
1: Mám tady 4
0: nej. Tam všichni ostatní jsou na tom plus minus podobně, ale 4 nej
1: přesně
0: tady máme.
1: Tak.
0: Takže, kdo je tak. Na 4. místě?
1: Chceš to od konce, jo?
0: No jasně, ať to máme jako toho nejlepšího.
1: Takže na 4. místě je rak.
0: Rak tedy vypadá dobře, jo?
1: To je můj tatínek. Mm-hmm. Vypadá dobře na svůj věk,
0: dobře.
1: Musím říct.
0: Pojďme dál, 3. místo.
1: Vodnář.
0: To seš ty, to je náhoda teda.
1: To jsem já.
0: To je náhoda, no.
1: 2. místo.
0: Mm-hmm.
1: Ryby.
0: To
1: jasně. Je má mladší dcera.
0: No tak ale, prosím tě, ponížilovic, obsadili všechny 4 pozice.
1: Počkej, ne, rak je kout, ale počkej. No. A nejlíp vypadá pana, a to je moje maminka.
0: Tak je tohle možný?
1: Je to hezký.
0: No, není to hezký, já totiž jsem tady měl připravený potlesk, že tam bude moje znamení. Jako, že si
1: střelec,
0: že si tam jako zatleskám a já tam vůbec nejsem.
1: Neboj, dočkáš se.
0: No, tak jo. Tak.
1: Třeba až budou ta nejbohatší
0: takže
1: znamení.
0: Takže pokud jste pana tedy.
1: Tak jste na tom nejlíp, vypadáte tom fakt nejlíp. Dobře. Hmm.
0: Tak další speciální horoskopy zase za týden v pondělí.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Rodičovstvo je jako procházka parkom. Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
4: Jurským parkom.
5: Jo. Když máš
3: začátka. Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Datard uvádí Dny Mary.
7: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: jediná kapela, kde zpěváci neuměli zpívat?
1: No to není jediná kapela, takových interpretů je dost, tady Lucie by mohla vyprávět.
0: Tak jediná kapela, kde zpěváci nespívali. Tak, to byla ale, když to na ně prasklo, viď? To byla kauza. No, velikánská.
1: Je to úplně normální.
0: No nic, pojďme na počasí. Dnešek chladno, zataženo, deštivo, odpoledne bouřky, nejvyšší odpolední teploty mezi 12 a 17, na jižní Moravě až 18, silný vítr o rychlosti 55 km v hodině, naši pocitovou teplotu sníží o 3 stupně.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Ale tu Lucie Černá a má pro nás krátké zprávy.
3: Dobré ráno, kabinet Andreje Babiše má dnes schválit kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. Vláda dnes bude také schvalovat státní rozpočet, jehož schodek bude ještě vyšší než letos. Měl by se ale o jednotky miliard snížit oproti původně navrženým 389 miliardám koruna. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25.

0: 20. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Zemské volby v německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko přinesly totální pád křesťansko-demokratické unie kancléře Friedricha Merce. Nezískala ani 5% hlasů a poprvé od roku 1949 se nedostala do sněmu. Z nominace české fotbalové reprezentace na nadcházející zápasy Ligy národů s největší pravděpodobností vypadne obránce Slávie David Zima. Trenér Pražanů Trpišovský po ligovém vítězství 2-1 nad Plzní uvedl, že stopér nestihl doléčit poraněný kotník. Zdravotní potíže mají po duelu s Viktorií také další nominovaní hráči z Edenu, obránce Tomáš Vlček s útočníkem Tomášem Chorým.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice. Dálnice D5 je už u nehody na 7. kilometru do Prahy průjezdná, ale jenom jedním jízdním pruhem. Zdržení je pořád velké, kolona je už před Loděnicemi. Poslední volný sjezd je exitem 14 Beroun Východ. 20-minutové zdržení čeká řidiče na D1 na Brno mezi 216. a 207. kilometrem. Byla tam dopravní nehoda a v kombinaci se silným provozem tu způsobilo tuto komplikaci. Na 15 minut je také příjezd do Brna po D2 od 5. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: A jdeme na fotbal. Nikdy bych nevěřil, jak rizikový sport to může být.
3: Ano, titulek z novin. Fotbalistu přejel válec, on se zvedl, nastoupil a vyhrál 3-0.
2: Nevím, jestli jste to video viděli, je velmi virální. Objevilo se teďka o víkendu na sociálních sítích. Přemýšlím, kde to bylo. Teď mi to úplně vypadá. Tajská liga, myslím.
3: Jo, byla to tajská liga, no. Ale v podstatě ten fotbalista, kterého přejeli, byl bývalý anglický reprezentant, nebo pořád jako je.
2: No, Premier League, myslím, že jo. Že to nebyla žádná jako úplně jako nula.
3: Ne, bývalý anglický reprezentant, jo, takže...
2: No. Oni se rozcvičovali nějak, pobíhali tam po tom hřišti a tam prostě týpek nějaký.
3: Takový ten, co válcuje ty trávníky, aby tam byl dobře vidět ten...
2: A normálně ho přejel, ještě mu přejel nohu.
3: No.
2: To vypadalo to strašně, jsem si říkal, tak ten dohrál, když jsem to viděl.
3: No. Najel ten válec mu najel vlastně až jakoby do pasu. No, jako vlastně tu nohu po celý délce.
2: No, zválcoval ho pěkně. Ale víš, co mi to připomnělo?
3: Ne.
2: Přejeli Drápalíka.
3: Jo.
2: Víš, jak máme zocelený lidi? Ještě se s tím chlupte, pitomci.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Doručovatel dostal okamžitého padáka. Na 15 minut přibral do služebního auta známou. Co vy na to?
2: No a co, tak jestli jel s tou zásilkou, kam měl?
1: Jel právě, jel po té trase, po který měl jet, a ona prostě jenom se na 15 minut svezla.
2: No, tak to mě přijde. No, tak vidíte to, peskujou takhle. Jde o to, jestli to doručil řádně, a pokud jo, tak ať jezdí klidně se známou.
1: No, tak ale a v Itálii, oni už i Italové začínají být pinky.
2: Ne, to já myslím, že mu ji záviděli tu známou. Itálii, to bude jiný problém.
1: Jo, takže.
2: A tomu záviděli vůbec, i tu rozvážku mu záviděli. Zvážili, že taková rozvážka je nepovolená, aha, a pokusili se to překazit, dokud aspoň potrestat, když už samotná závist nestačila.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Samozřejmě dvakrát za ráno na Frekvenci 1 hrajeme o peníze. Kolik jich tam máme? Zapomněl jsem to.
3: Po druhé je tady právě, to je 9000. Telefonní číslo 257-400-999.
2: Tak, držíme vám, přátelé, samozřejmě palce. Uvidíme, kdo tam. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
3: Haló? Haló?
4: Dobrý den, tady Jenda Stochanovic.
2: Jenda, moc vás zdravíme. Tak, máme pro vás větu, kterou nám tu nechala skupina Čechomor, zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak co myslíte, Jendo?
4: Elektrika.
3: Elektrika, pojďme to prověřit.
2: 9000 ve hře, zkusme to.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Není, Jendo, není to elektrika, ale nevadí. Děkujeme za tento tip, mějte se moc krásně.
3: Zdravíme to, Šanovice, krásné ráno.
4: Krásné ráno a i vám.
2: Tak, my přihodíme tedy 500 a jsme o krok blíže.
3: 10 000,
2: jasně.
3: 9500 pro dnešní dopoledne.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Pojďme ještě někomu proplatit účet, jsem si říkal.
1: Jsi si říkal správně. Tak, účtenka tady před námi, telefonní číslo připravené. Důležité je telefon zvednout a správně odpovědět na otázku, které rádio platí za vás.
2: Tak, píše nám Jitka, budeme volat tedy Jitce do Napajedel. A ta účtenka začíná, respektive ten začíná takhle, to se mi moc líbí. Posílám Paragon.
1: Paragon.
2: Paragon, no. Posílám.
1: To už se moc neříká, ale pamatuju si, že se to... Já jsem dokonce si myslela, že je to rozdíl. Že je rozdíl mezi účtenkou a paragonem. Já jsem se vždycky myslela, že účtenka je vlastně vyjetá z pokladny a paragon je vypsaný ručně, protože právě na tom formuláři bývalo nahoře napsáno paragon, že jo? Hmm.
2: Tak halo, slyšíme se, tady Míra Zlobkou, dobrý
3: ano,
2: den.
3: Slyšíme se.
1: Které rádio platí za vás?
3: Rádio Frekvence 1.
2: Ale tak jo, když to říkáte...
1: Jitko, je to tak.
2: Tento paragon za vás proplácí Frekvence 1. Je to za svatební koláčky, myslím, je to tak?
3: Ano, je to svatební koláčky.
1: Píšete, konečně jsem se dočkala, že se mi oženil syn. Tak ještě
3: konečně
1: pokouším.
3: Konečně jsem se dočkala.
2: Kolik mu bylo, když se ženil?
3: 38.
1: 38.
2: Máš ještě spoustu času. Kam se tak hnal?
3: 10měsíční dcera už ho hnala.
2: Tak to jo, tomu rozumím.
1: Tak, kolik jste měli hostů? Kolik bylo těch koláčků?
3: Soukromá svatba.
1: Jo. Počkejte, já koukám na to.
2: Takže malá.
3: Málo. On měl velikou asi pro kamarády a svatbu jenom v rodině.
2: Takže rozlučka se Svobodou byla v Thajsku se 30 lidma a svatba maličká.
3: Ano, tak nějak.
2: No tak jo, tak tuhle účtenku za vás velmi rádi platíme. Pozdravujte, mějte se moc krásně.
1: Krásné ráno.
3: Děkuji.
4: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
5: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: měli bát k tomu dospěje časem každý muž, když už není zájem. Tady Miloš.
1: A pokud že bych... je to kolem Plzně, tak je to celý bát. To celý bát, to nemám rád.
0: Tak Miloš pokračuje po 9. hodině, těšte se.
2: Krásné ráno.
3: Stojí vás domácno.
4: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
7: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Velmi poctivě je nachystala jo. Lucie Černá. Je tu?
2: Je tu, ano.
0: Poctivá, přesně, skvělá.
2: Vláda má schvalovat rozpočet, probere i opatření proti zdražování pohonných hmot. Minister zdravotnictví Vojtěch zvažuje regulaci alkoholu. Dlouhé kolony zůstávají po hromadné nehodě na D5 na Prahu. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Minulý týden padla dohoda mezi koaličními partnery ANO, SPD a motoristy. Původně navrhovaný schodek 389 miliard korun má klesnout o jednotky miliard. Vláda musí návrh rozpočtu předložit sněmovně do konce září. A jak řekla Frekvenci 1 poslankyně hnutí STAN a místopředsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Věra Kovářová, s návrhem nesouhlasí.
8: Rozhodně pro takovýto rozpočet a schodek není možné ruku zvednout, a to z toho důvodu, že pokud máte nízkou inflaci, nezaměstnanost a ekonomika roste, tak pro deficit téměř 400 miliard korun není žádná omluva ani výmluva a lze to označit za ekonomický zločin.
2: Kabinet dnes bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Celodenní program na Mariánském náměstí v Praze dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Akce začne už za hodinu a nabídne debaty, čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Pro trvalou instalaci podle návrhu architekta a designéra Bořka Šípka byla zvolena jedna z lip na Mariánském náměstí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje regulaci alkoholu se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině, ale narazil u koaličních partnerů, motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. Vojtěch chce hledat schodu. Ohledně dalších možných opatření teď jedná s experty i dalšími rezorty. Silnice přes Hřebeč na Svitavsku je stále zavřena. Nedaří se vyřešit spory ohledně kácení.
9: Spojnice kopírující tunel na důležité státovce mezi Moravou a východními Čechami slouží jako důležitá objízdná trasa při uzavření tunelu na páteřním silničním tahu 1/35. Jenže kvůli sporu o kácení v přírodní rezervaci je už skoro čtvrt roku zavřená. Předloni tady začaly padat stromy na silnici a jeden dokonce prorazil čelní sklo linkového autobusu. Zdánlivě banální řešení, kterým by bylo kácení, se ovšem zaseklo na přírodní rezervaci. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Po celém Německu dnes proběhnou protesty proti škrtům a propouštění v automobilovém sektoru. Na více než 200 míst v zemi je svolal vlivný německý odborový svaz IG Metall. Terčem kritiky ze strany odborů jsou teď hlavně návrhy na prodloužení pracovního týdne z 35 na 40 hodin. Čeští volejbalisté dnes na mistrovství Evropy zabojují o postup do čtvrtfinále. V osmifinále v Turíně narazí na Belgii. Zápas začne ve 4 hodiny odpoledne a Češi do něj vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně. Belgie zase ovládla skupinu C v Tampere.
7: Frekvence 1. Počasí.
2: Pondělí má provázet proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severovýchodě území se očekávají četné přehánky. Jinde by mělo pršet pouze ojediněle. Oproti víkendu klesnou i teploty. Maxima se budou pohybovat okolo 12 až 17 stupňů. Přičemž vítr v nárazech až 50 km v hodině může pocitovou teplotu ještě snižovat.
10: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
11: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě se podíváme na hlavní tahy. Dálnice D5 je už u nehody na 7. kilometru do Prahy průjezdná, ale jenom jedním jízdním pruhem. Zdržení je pořád velké, kolona je už před Loděnicemi. Poslední volný sjezd je exitem 14, Beroun východ. 15-minutové zdržení čeká řidiče na D1 na Brno mezi 215. a 207. kilometrem. Byla tam dopravní nehoda a v kombinaci se silným provozem to způsobilo tuto komplikaci. Vlivem silného provozu se zdržíte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlaticemi a exitem Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
12: A pár komplikací sice na silnicích v tuhle chvíli je, ale teď přichází do éteru Frekvence 1 nekomplikovaný Miloš Pokorný. I když...
1: Chytré mu na pověst. Hezké ráno, přátelé. Máme pondělí 21.9. No, Voko bere na 20 pro někoho šťastný den, tak ať ho máte ještě lepší. Matouš má svátek. Já znám dva Matouše. Ten jeden již odjel na Riviéru a ten druhý má dneska svátek a jmenuje se příjmením Hrbák. Takže Matouši, všechno nejlepší, ty kluku jeden, no a všem ostatním užijte si to, dneska má být celkem fajn počasí a my se za chviličku podíváme na pár věcí, které mě zaujaly během víkendu. Hezký den s Frekvencí 1.
7: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, no tak chlapče, jaký jsi měl víkend?
1: Pracovní,
0: co jsi
1: moc
0: dělal?
1: Mě to nebylo, byl jsem na chatě, vyklízel jsem chatu,
0: aha.
1: Nebylo to nic příjemného, co ti budu povědat.
0: Vyklízení.
1: Krev mi tekla za asi minutu.
0: Vyklízení, pak najdeš ty bankovky, to zlato.
1: myši tam byly. No.
0: A tak dále, a je to špatné.
1: Otázkou, co jsi dělal ty?
0: Tak, prosím mě, já měl úžasný víkend, s kamarády jsme byli v Berlíně, protože moje oblíbená interpretka, italka Gianna Nannini, tam měla výroční koncert, protože ona je 50 let vlastně na scéně od vydání prvního alba. A vlastně ona ten první úspěch udělala v Německu, paradoxně, přestože je to megahvězda v Itálii a v Evropě. Tak Německo proto včera, nebo respektive v sobotu byl v Berlíně koncert právě tam, protože tam ona odstartovala tu svoji kariéru, když to tak řeknu, předtím tak jako se plácala. No a vlastně to podstatné je to, že tam bylo 20 tisíc lidí, já jsem u Burstánku potkal Honzu Dětka a tak se nám líbilo to místo u toho Burstánku, že jsme tam už zůstali, přestože jsme měli lístky úplně jinam, protože jsme to viděli krásně z boku a říkali jsme si, že pokud nás důslední Němci nevyhodí, takže tam zůstaneme a to se nám teda povedlo. Takže touto cestou zdravím, Honzo, bylo to skvělý, no a bylo to nádherný koncert, průřez kariéry a tak dále. Takže já jsem měl opravdu úžasný víkend celý. Berlín je fajn, když koho umíš pojmout, ale hlavně pro mě tentokrát byl centrální prostě ten koncert, protože ona vlastně až další koncerty pojede příští rok a hlavně v Itálii. A tohle bylo právě jako pro všechny fandy, aby se sjeli v Berlíně. Takže se jich sjelo 20 tisíc.
1: Takže si poslouchal italskou hvězdu, u toho si jedl karibus.
0: A byl divný střik bez bublin, protože to nestíhali, takže to bylo jako, bylo to zajímavé. No a já mám jako jedno překvapení, že za chviličku budeme volat někoho, kdo se na tom koncertu velmi podílel a mě to udělalo strašnou radost, že mladé symfonické těleso z České republiky doprovází tuhle megastar během prostě tohoto koncertu a fakt jsem jako byl na to pyšnej. Takže zavoláme, ale pojďme si tu Gianu připomenout, protože těch hitů mám raky. Ale i Masky je pro mě prostě hit, který vystřelil absolutně. Takže Gianna Nannini a vzpomínka na sobotní koncert právě v Berlíně. Allora, va bene.

0: Já jsem sliboval jeden telefon, je tady, protože volám ředitele a šéf dirigenta Bohemian Symphony Orchestra Prague, Martina Šandu. Martine, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak už jste zpátky z Berlína, jako já?
1: Jsme zpátky, vraceli jsme se vlastně hned ten večer, okay. Zpátky po koncertě.
0: Bez vás. Já teda musím, Martine, říct, že pro mě to byl skvělý pocit, když jste doprovázeli ženu na Nýny při tom výročním koncertu, který byl úžasný, bylo to, jak jsem říkal, 20 000 lidí a bude pokračovat na jaře, hlavně v Itálii. Jaký to vůbec je, když dostanete nabídku od takového tělesa, jako je Company Gianni Nannini, protože to je megastar a prostě nabídka přijde a jak to vlastně funguje?
1: Tak, my jsme vlastně s Gianou Nannini spolupracovali už před 10 lety na jejím koncertě v Arena de Verona v Itálii, což bylo něco podobného a pak vlastně ještě o rok dříve v rámci projektu Rokníc Vasy. Takže vlastně se na nás obrátili už po těch zkušenostech s naším orchestrem a vlastně ta spolupráce pokračovala dál.
0: Já teda musím říct, že jsem se musel v sobotu podívat, kolik je ročník Gianna Nannini. Ona je ročník 1954. U žen se to neříká, ale tady musím, protože její energie a prostě všechno kolem dokola, včetně toho, jak dokáže strhnout fanoušky, je něco neuvěřitelného. A já jsem na to koukal známý, vím, jak funguje v uvozovkách, ale prostě bylo to pro mě něco naprosto unikátního. Jaká je s Gianou spolupráce? Ona je přece rapl takovej, ne?
1: Maličko, ale kdo vlastně není v téhle branži. To jsme asi všichni, protože jinak bychom nemohli dělat to, co děláme. Ale jinak jako člověk je naprosto úžasná, člověk plný energie. Upřímně řečeno, já bych chtěl mít aspoň 20% energie to, co má ona.
0: Jako klobouk dolů, jako bylo to fakt skvělý. Krásně poskládaný. Já jsem ještě teda ocenil ty aranže, protože není jednoduchý do spoustu songů Gianny Nannini udělat aranž, aby byla funkční, aby to hezky hrálo, aby to hezky znělo. A já byl prostě úplně nadšený z toho, jak jste to zvládli. Jak se tohle dlouho připravuje, celý koncert? Protože vy jste jí doprovázeli de facto kromě pár akustických momentů celý koncert.
1: Tak, příprava. Příprava samozřejmě zabere třeba půl roku dopředu, celková technická příprava, ale samotná vlastně to zkoušení. My jsme měli vlastně zkoušku jako orchestr den předem v Praze, v pátek, a pak jsme měli vlastně s Gianou generálku zvukovku přímo v Berlíně.
0: To jsme si psali, to bylo dopoledne.
1: To bylo dopoledne.
0: Kolik vlastně tvoří Bohemian Symphony Orchestra Prague hráčů? Kolik je celá kompanie lidí?
1: Tak je to samozřejmě různé, podle obsazení, podle repertoáru. Je to od komorního obsazení, já nevím, 15 lidí, až třeba po 180, 200 lidí, když se spojujeme třeba i se sborem. Takže je to variabilní obsazení.
0: Já mám, Martine, pro vás jedno překvapení. Teď dobře poslouchejte.
2: L'orchestra sinfonica che ha già suonato con me, quindi è la Bohemian Symphony Orchestra di Praga.
0: Maestro Martin Šanda.
2: Primo violino.
0: Jaký to je pocit, když jste na stage? A stojí celý orchestr a Gianna vás tam prostě prezentuje.
1: Je to úžasný. Ty emoce vlastně se vrací ještě teďka zpátky. Pro mě je to obrovský zúročení a to odměna za všechnu tu práci, za ten čas, za ty nervy, za ten stres, co do toho dáváme. Nejenom já, ale i mý kolegové, management, kterým vlastně všem musím poděkovat, celému orchestru. Je to pak úžasný pocit a za to to stojí dělat to, co děláme.
0: Skvělý. Budete pokračovat v tur v příštím roce?
1: Já doufám, že ano.
0: Já jsem se už díval, jsou tam samozřejmě Florencie, je tam Řím, Luka a tak dále, jsou tam krásné místa na koncerty, unikátní místa, tak si myslím, že by to bylo skvělý a budu moc držet palce, ať to dopadne.
1: Děkuju.
0: Tak a poslední připomínka, ať se ještě ťukneme z největší hitu. A Martine, včera fakt jsem měl takový ten jako pocit zase, jako není to jenom při hokej, že je docela dobrý být jako z České republiky, je to fajn, je to dobrý prostě. Jo?
1: Jo,
0: tak pozdravujte celý orchestr.
1: Děkujeme.
0: Mějte se fajn a ještě kousek Džany.

0: kvalitní práci s...
1: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: desáté, a to znamená, že jsou tady takzvané malé zprávy s velkým hlasem, ale frekvence jedna. Z Lucie. Lucie, kdy ses naposledy odvázala na koncertu? Já jsem teď byl právě v sobotu na té Jeně v Berlíně, já jsem byl v tranzu, a to umím italsky asi 50 vět, víc neumím. A přesto, že jsem strašně užil. Tak kdy ses naposledy takhle jako zdravě odpálil, že
1: asi na Leošovi Marešovi.
0: Fakt jo?
1: V Outu Aréně.
0: Jo? Mm-hmm. A co jsi zpívala?
1: Já to musím říkat.
0: Tak je to prostě, takže je to povinný.
1: Je to vlastně povinný. Nečekal si ani jinou odpověď ode mě.
0: A až teda vypne mikrofon, tak kdo to, na kým jsem se odvázal?
1: Ne, teď jsem byla na Queeny, ty byly super a byla jsem na Báře Basikový.
0: A to se ti líbilo, to se
1: říkala.
0: A to bylo
1: uchvatný.
0: A zpíváš si třeba při
1: koncertu? Zpívám.
0: Zpíváš, jako dostanete to prostě.
1: Dostane.
0: No tak to je skvělý.
1: I tančím dokonce.
0: Taky tančíš.
1: Občas jsem teda jakoby upozorněná ze zadu, že třeba nevidí.
0: Dobře.
1: Ale to mě v tu chvíli jakoby je jedno.
0: OK. No tak jo, dobře. Tak kdy půjdem s tou na Maxim Turbulence?
1: Ale na ty jsem taky pařímávala. Ty si děláš srandu. Já je milovala.
0: No tak jo.
1: Taky my jsme takový jako jiný ročník, už takový starší, takže jako za nás
0: tři roky nehrou rozdíl. No nic, pojďme na ty zprávy raději. Pojďme.
1: Hezké dopoledne, krátce po půl desáté a krátké zprávy. Do Česka vtrhla studená fronta. Tento týden teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů a v noci se objeví i přízemní mrazíky. Přehánky čekají meteorologové zpočátku, zejména na severu a východě. Ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách. Víkend ale pravděpodobně přinese babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami nad 20 stupni. Postupně by se mohly dostat až k 25. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Už za půl hodiny začne na Mariánském náměstí v Praze celodenní program, který připomene 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Nabídne debaty, čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Patrik Schick si drží neuvěřitelnou formu. Prosadil se ve čtvrtém bundesligovém zápase za sebou a pomohl Leverkusenu k výhře 2-0 nad Lipskem. Bayer si tak připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce 5.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě se podíváme na hlavní tahy.
3: Okolo nehody na 7. kilometru D5 na Prahu projedete pouze levým jízdním pruhem, stále počítejte s velkou kolonou. Poslední volný sjezd je exitem 14 Beroun východ. Nesouvislou kolonu evidujeme na D1 na Prahu od Holubic až ke sjezdu na Břeclav a vlivem silného provozu se zdržíte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlaticemi a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Já jsem slíbil, že na Frekvenci 1 se dneska ráno podíváme na to, co se dělo. Já jsem teda začal už svým víkendem zcela sobecky, ale to jsem musel. Ale taky dostala Kim Kardashian 1 euro odškodné, ale to si nechám na později. A taky hrála Slavie z Plzní, prostě to jsou taky ty zápasy, které se dotknou i těch, kteří s fotbalem vůbec jinak nekamarádi. A já tady mám našeho odborníka tady v budově, a to je Jordy, který sleduje všechny fotbaly, nespí prostě a tak dále. A mě zajímá, že jak jsem byl pryč, tak jsem jenom zachytil, že bylo dramatické finále zápasu mezi Slaví a Plzní. Jak to teda, Jordy, prosím tě, vypadalo?
1: Ano, krásné
0: ráno. Mě teda Plzeňáku trošku líto, musím říct.
1: No mě taky, chudáci. Za prvý jdeš po D5, která pořád stojí, jo.
0: No, jasně,
1: to je
0: jo.
1: Prostě katastrofa.
0: Za druhý jsi Spartan.
1: Za druhý jsem Spartan. A ten, kdo viděl zápas nás v Olomouci, jo, ano. To byla balada.
0: Balada. Balet.
1: To bylo nádherný balet, prostě krásný. No a tak v Edenu se nastavilo do té doby, dokud Slávě nevyhrála, pak jim dali tu penaltu, kterou Tomáš Chorý neproměnil. A pak
0: tak ještě jednou.
1: No a tak se zkoumalo dlouho u videa, než se našlo to, že by se penalta mohla kopat znova, pak teda asi po 18. minutě nastavení.
0: Takže strýc z VARu, zkrátce VAR,
1: ano.
0: Prostě rozhodl, že Slávě prostě vyhrála.
1: Je to ještě jednou, ano.
0: Že si to ještě jednou.
1: A myslím si, že by to Slávě nedala po druhý, tak to bylo kopat na po třetí.
0: Že by to ještě možná jako jedno repetičko, tak to drn.
1: Je to tak drn, nebo prostě blbě stál na čáře, známe to.
0: Jasně. Ne, já teda musím říct, že jsem sledoval zprávy večer už a tam říkali, právě se dohrává a je stav takový a takový, říkám, tak jako jo, to by šlo, to by mohlo být jako rozumný.
1: O 8:30 večer, říkám, pořád se hraje, to není možný stav.
0: Jasně.
1: Začalo se v 6 a v 8:30 se končilo. No.
0: Jasně. Takže prostě nakonec to takhle dopadlo.
1: Je to tak, no, opět prostě se jim pomohlo.
0: Jo.
1: No, ale ono je to dožene na konci sezóny, neboj se, ono je to dožene.
0: Prostě ta boží ruka jako tentokrát jako padne na správný místo.
1: Hlavně na správný břeh Vltavy.
0: Takže pro všechny fandy Slávie, teď jsme jim neudělali radost, pro všechny fandy Plzně ano.
1: No.
0: A přihrála si polivčíčko i Sparta.
1: Je to tak.
0: Tak to jsem potřeboval slyšet. Já to nechci říkat sám.
2: Comic Con Brno a Junior. Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Nový popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.

0: Marta is here. Já byl v Berlíně.
1: Je, krásné dopoledne ti přeju, jak se ti líbil Berlín.
0: Já jsem byl na Janě. Měla mega koncert, 20 tisíc. Nádhera, wow. nádhera.
1: Krásný.
0: Bavili jsme se tady o tom a hlavně dirigent Martin Čenda s celým orchestrem doprovázel, aby doprovázel celý tune. Krásný, já jsem byl pyšnej na to, že jsem Čech. Tak prosím mě, Martičko, kromě Morgan, mě překvapila Kim Kardashian, nevím, jaký máš ty ráda nebo nemáš. Jako já ji mám tak, že taky jako indiferentní člověk pro mě, jako ne, že bych ji neměl rád, nemám za co, peníze jsem ji nepůjčil, ale vlastně ani zároveň nemůžu říct, že by byla nějak jako extra sympatická, to není. A jí se před 10 lety v Paříži, asi se to tenkrát zachytila, stalo to, že jí chtěli vykrát spokoj, svázali jí normálně lupiči, ukradli velmi jako drahý šperky, který tam někde prezentovala, takže byla ukradená, svázána, nebylo to vůbec příjemný, dlouho se potom psalo, řešilo a tak dále. A teď se došlo k tomu, že teda soutý na její jako žádost dal 1 euro za to, protože řekla, že to není o penězích, že jenom chtěla, aby teda se to vyšetřilo, ale jasně, že to nebylo o tom, že by chtěla nějakou náhradu od pojišťovny a tak dále. Nevím, jestli ty šperky našly, asi později co. Ale překvapilo mě ta částka, že 1 euro, tak jako, že...
1: A tak ono to nemá zapotřebí, asi je to hezký gesto od ní.
0: Určitě.
1: Já musím říct, že celou rodinu Kardashianovou absolutně nesleduju, protože já nevím, to je... Jak bych to řekla? Neznám, jaký jsou osobně, třeba to jsou skvělý holky, kdo ví, nevím.
0: Já to mám
1: stejně
0: u toho.
1: Ale já nesleduji jako lidi, kteří nevytváří žádný hodnoty.
0: Jo.
1: Pro mě nevytváří žádný hodnoty. To, že udělají nějakou módu tamhle, to už dělá teď vlastně jakoby každý. Já sleduju herce, zpěváky, nebo lidi, kteří sázejí stromy, nebo tak. A ty Kardashianky, mně se třeba nelíbí, že spousta jako od dnešních holek jde po stopách tady těch holek, kde jde jenom o peníze, o kabelky, o oblečení, o plastické operace. Ten vzor se mi úplně nelíbí, jasný, protože život není jenom o penězích, o tom, jak člověk vypadá, ale o tom, co dělá pro ostatní a jak se cítí ve svém těle. Samozřejmě se cítí hezky, když je krásně nalíčený a po plastické operaci to nikomu neberu, ale pro mě jakoby nevytváří žádný hodnoty a tady ten vzor není můj. Takhle bych to řekla.
0: Já to mám vlastně podobně. Jako, že uznávám, že v biznesu jsou šikovní, ale vlastně říkám si, proč bych to měl adorovat jenom kvůli tomu, že holky.
1: Přesně, v biznesu jsou šikovní.
0: Umějí jako vydělat peníze fajn, ale vlastně jinak jako co s tím?
1: Jako nic mi to nedá, no, tak takhle. Ne. Jsou jiní lidi, kteří radši sledují.
0: Tak se budeme sledovat vzájemně.
1: Tak jo.
0: Takže já ti přeju hezký...
1: Budeme vysadit pár stromů spolu.
0: Já ti přeju hezký vysílání a těším se zítra opět ráno, až se budeme předávat slovo.
1: Přátelé,
0: zítra opět po 9. hodině na Frekvenci 1. Budu se těšit. Frekvence.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
3: Řídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
9: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Ano, zprávy si připravila Lucie Černá. Ano. Krásné dopoledne.
11: Je to tak hezké dopoledne. Okamura a Zuna zahájili revizi obranné legislativy. Prezident Pavel zahájí návštěvu Spojených států. Dlouhé kolony zůstávají po hromadné nehodě na D5 před Prahou. Ve sněmovně dnes probíhá seminář věnovaný revizi české krizové a obranné legislativy. Pořádají ho předseda dolní komory Tomio Okamura a poslanec SPD Tomáš Doležal. V úvodním slovu vystoupil také ministr obrany Jaromír Zuna, který řekl, že všechno je především o lidech.
12: Peníze sami o sobě nestačí, pokud nemáme lidi a správné zákony. A mě dělá radost, že se nám v tomto směru daří. Prožíváme historicky nejúspěšnější období v náborech do armády České republiky. Zájem občanů o službu v profesionální armádě i v aktivních zálohách ukazuje, že naše společnost má zdravý vztah k obraně a vlastní vlasti. Nyní je na nás, abychom vojáky i celý systém podpořili legislativně.
11: Debata se zaměřuje mimo jiné i na nové bezpečnostní hrozby, budoucnost NATO, kolektivní obranu a připravenost Česka na případný vojenský konflikt v Evropě. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Před odletem také novinářům řekl, že na valném shromáždění chce podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 33. Kabinet Andreje Babiše má dnes schválit kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. Vlád dnes bude také schvalovat státní rozpočet, jehož schodek bude ještě vyšší než letos. Měl by se ale o jednotky miliard snížit oproti původně navrženým 389 miliardám korun. Německo v celé zemi prověřuje zdravotní systém a infrastrukturu a posuzuje, jak by fungovaly v případě vyhlášení staného práva. Připravuje se tak na možný útok Ruska, uvádí to agentura Bloomberg. Systém by prý čelil řadě problémů. Mezi ně patří především nedostatek nemocničních lůžek i vyškolených zdravotníků. V Německu má zkušenosti s léčbou bojových traumat a střelných poranění podle Bloombergu jen několik stovek lékařů. Zdravotníkům jsou proto nyní nabízeny specializované kurzy. A česká fotbalová reprezentace musela udělat dvě změny v nominaci na nadcházející zápasy Ligy národů. Zraněné Davida Zimu a Denise Višinského nahradil Ondřej Kryč-Faluši z Unionu San Žiloa a Martin Schubert z Mladé Boleslavy. A den pravdy je tady. České volejbalisty čeká v Turíně osmifinále evropského šampionátu, ve kterém vyzvou nejlepší tým skupiny C Belgii. Utkání začne ve 4 hodiny odpoledne. Vítěz postoupí samozřejmě do čtvrtfinále. Pondělí má provázet proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severovýchodě území se očekávají četné přehánky, jinde by mělo pršet pouze ojediněle. Teploty mezi 12 a 17 stupni, přičemž vítr v nárazech až 50 km v hodině může pocitovou teplotu ještě snižovat.
13: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
1: Frekvence 1. Doprava.
11: A dlouhé kolony stále zůstávají po hromadné nehodě na D5.
14: Okolo nehody na 7. kilometru D5 na Prahu projedete pouze levým jízdním pruhem. Stále počítejte s velkou kolonou. Poslední volný sjezd je exitem 14 Beroun východ. A vlivem silného provozu, dopravního omezení a na 15. kilometru dopravní nehody se zdržíte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlaticemi a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dál. Martina.
11: Po zprávách v 10 už máte na frekvenci 1 Martu Jandovou.
10: Tak krásné dopoledne. Ještě jedno, máme 5 minut po 10. hodině 21. září už. To nám to zase uteklo. No, svátek má Matouš, tak všechno nejlepší všem Matoušům. A venku je, jak to nazvat? Různě. Jo, nevím, ani teplo, ani zima, ani hezky, ani ošklivě. A takhle, pokud jste ještě nevylezli z tepla domova, tak si prosím vás, vemte radši nějakou mikinu nebo bundičku. Jako na kulicha to ještě úplně není, ale zase někdo to má třeba rád. No a ještě jednu pronostiku pro vás mám, jak na Matouše, tak další 4 týdny, takže si z toho můžeme vzít to nejlepší. Jinak mým dnešním tématem jsou takový trendy, které teď už několik let vlastně jsou kolem nás, jsou úplně nepřehnutelné, protože to na nás křičí odevšad, jo, třeba jaký vitamíny máme brát, kdy, proč, v jakou denní dobu, jak to zapíjet, jaký doplňky stravy máme užívat. Existuje spousta podcastů na lepší život, rady na zdravý spánek, každodenní cvičení, rady od psychologů. Prostě kdybychom to všecko měli jako vysledovat, tak náš den by musel mít aspoň 48 hodin. Mě by zajímalo, jak to máte vy, co z toho si berete vy, jestli máte nějaký svoje denní rituály, který vám fakt zlepšují život. Klidně napište, ať mají třeba naši posluchači, nebo i já, nějaký další zajímavý typy. Budu se těšit, pište na 736 300 444 nebo na e-mail marta@frekvence1.cz. Budu se těšit na vaše zlaté rady, ale teďko už pojďme na to nejlepší z muziky. Začínáme David Guetta a Sia Flames.
1: Co se děje?
15: Co se děje?
1: S Martou Jandovou.

0: Markétou Jandovou.
1: Tak odevše to na nás skáče reklamy na lepší životní styl, vlastně vůbec na lepší život, jo, na skvělý spánek, na zdravější tělo, na lepší stolici. A těch věcí je prostě strašně moc. Já mám dokonce pocit, že dneska už nestačí prostě žít, jo. My musíme žít správně. Ráno se probudit, jo, ale pozor, nejdřív denní světlo do očí, nejlépe víc třeba k oknu, otevřít okno, roztáhnout ruce a nadýchat se čerstvého vzduchu, pomalu otevírat oči, aby to naše tělo pomalu tomu zbytku těla řeklo, ano, už se opravdu vstává a tak dále, jo. Pak možná nějakou vodu, samozřejmě z elektrolyty, že jo, kafe, ano, ale prosím vás, ne hned. Snídaně, samozřejmě protein, a potom musíte udělat 10 000 kroků, minimálně dvakrát týdně silový trénink, musíte si hlídat stres, kortizol, vitamíny, mikrobiom. No samozřejmě ten spánek, jo. Člověk, když o tom přemýšlí, co by všechno měl dělat, oni všichni říkají, no to vám stačí 5 minut, tady to uděláte za minutu, tohle, tamhle to, ale stejně člověk potřebuje ještě jako opravdu jako žít, si třeba něco přečíst, třeba jít do práce, postarat se o děti, něco doma uvařit, uklidit, něco vyzvednout, jít nakoupit, takovýhle věci. No a nejlepší vlastně na tom je, že už jsme tak daleko, že i ten spánek si třeba okamžitě ráno zkontrolujeme na hodinkách nebo na prstínku, aby jsme zjistili, jestli jsme se opravdu dobře vyspali. Místo, abychom si řekli, tyjo, jak se cítí moje tělo dnes, jo. Ze všech stran prostě na nás padají nějaký ty podcasty, reelsy, influenceři, samozřejmě doktoři, že jo, biohackři a každý má dalších 5 věcí, které bychom určitě měli dělat, aby jsme byli zdravější, samozřejmě šťastnější a aby jsme žili o 20 let déle. Já si právě někdy říkám, jestli nemůže být součástí zdravého životního stylu, tak je to, že na něj třeba člověk úplně zapomene, že prostě jenom jde. A taky musím říct, že, a to říká spousta lidí a samozřejmě i doktoři a i ty podcasty, že se třeba stačí fakt jenom projít ven, ale zapomíná se třeba na to, že čas s kamarádama je hrozně důležitá, čas s rodinou je strašně fajn. Poňuchňat se s vaším čtyřnohým kamarádem nebo s kočičkou, s pejskem prostě, že k tomu patří strašně moc a že i přesto, že se budeme řídit podle všech tady těch podcastů, že nás to uvnitř šťastnější vůbec udělat nemusí. Takže všeho s mírou bych řekla a už se těším, až vám v příštím vstupu přečtu vaše zprávy, kterým už teď píšete právě o tom, co děláte, čemu se jako podle čeho se řídíte, jestli berete nějaký vitamíny, nějaký hořčík, protože ještě teda malej dovětek, já jsem třeba zjistila, i když to všude říkají, že hořčík jako na spaní, existuje extra oka v úzovkách odrůda hořčíku na spaní, já ho beru už asi měsíc a dneska mě teprve napadlo, proč vlastně mám najednou tolik snů a podívala jsem se, že spousta lidí na sítích píše o přesně o tom stejném fenoménu, že mají strašně živý sny a pak se vlastně nevyspějí. Takže asi tak s těma vitamínama, já to jsem ho zavrhla po dnešním ránu. Pište mi klidně i vy 736-300-444, těším se na vás.
0: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike. No.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při mamutím jezeru třeba.
2: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1. Hledáte stabilní práci s
5: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
2: Férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Zadart. Opravdový elektrospecialista.
0: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Limahl a Never Ending Story, vlastně písnička, která se mi hrozně hodí k mojímu dnešnímu tématu.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Protože je to takový nekonečný příběh, jo, se pořád pozorovat, co jíme, jak spíme, kolik toho uchodíme, co nám chybí, co bychom měli doplnit. Dřív se asi člověk řekl, jsem nějaký unavený, tak se jde prostě lehnout třeba dřív, ale dneska už se ví, máme málo horčíku, špatné HRV, vysoký kortizol a potřebujeme denní světlo. Tak asi. Mám spoustu zpráv od vás, který mi k tomu píšete a opravdu mě bavíte, tak jo, protože vidím, že v tom nejsem sama. Protože na začátku člověk jako hltal a říkal si, je, hele, to není vůbec jako nic špatného, jenomže potom vás to nějak už začne trošičku omrzovat. Nebo omrzovat, to je sloveso. Jenda nic píše, jednou za půl roku probiotika, přes vedra elektrolyty a na dobrou náladu ranní show s Leošem a pak přelazuji na Miloše a na tebe, Marti, ale bez muziky prostě nemůžu fungovat. To je pravda, to je taková díra na trhu, poslouchejte hudbu, protože bez dobrého naladění nebudete nikdy šťastný. Ano, tak teď jsem třeba někomu dala nějaký nápad. A mně sílu dává můj 15-letý jezevčík a koně ve Svinčicích. Svinčicích, píše i včas mostu. A píše ještě Péťa, Martičko, jak mohla žít moje babička bez technologií? Měla 9 dětí a jejich rodiny vnoučata. Jednu černobílou televizi, několik slepic na domácí vajíčka, vajíčka všem a několik koček. Obyčejná jídla a vysoký věk. No ještě píše Kamila, zdravím Martičko, poslouchám vás při řízení a dost jsem se pobavila a od srdce zasmála při vašem názoru o kontrole spánku na mobilu. Ano, já jsem ta, která jako první ráno v 5, když vstávám, zkontroluje kvalitu spánku. Musím se nad sebou zamyslet a něco změnit. Krásný den, píše Kamila. A co tady ještě mám? Petr Sklada říká, já neberu nic, koupil jsem si psa, mám 10 000 kroků denně, ať chci nebo nechci. Pak píše ještě Monika, já beru kolagen, je mi 46 a začala jsem ho brát kvůli kloubům a teď mám pocit, že bez něj zestárnu během 3 dnů. Ještě já to miluji, já jsem se třeba takový člověk, že já se toho vůbec jako nevšimnu. Pak se mě třeba někdo po měsíci zeptá, hele, funguje ti to? A já nevím, počkej, podívám se, možná. Mirek z Benešova, studená sprcha každé ráno, nesnáším každou vteřinu, ale už 2 roky tvrdím všem, jak je to skvělý. Jo, to bych taky chtěla ještě vyzkoušet. Pak tady píše ještě David z Mělníka. Přestal jsem pít alkohol přes týden a snažím se spát 8 hodin. Není to moc sexy biohack, ale funguje to. No, to je 8 hodin spánku. Jako jo, to teda musím říct, že to mám hrozně ráda. A od té doby vlastně, co jsem máma, tak chodím spát dřív, teda pokud nemusím někam pracovně večer a vstávám ráno a jsem fakt jako docela fit. No a ještě píše Alena z Prahy samozřejmě. Vitamin D, hořčík, kolagen, probiotika, omega 3. Mám na to už takovou krabičku. Jako moje babička na léky, je mi 38 let. Já se přiznám, já mám taky takový dávkovač. A to nemusela každý den vytahovat z těch láviček. Tak jo, vám moc krát děkuji za zprávy. Za chvilku už se vrhneme na narozeniny, nebudem přát, takže klidně pište klidně i telefonní čísla, komu můžu zavolat a přes éter naživo popřát všechno nejlepší. Těším se na vás, mám pro vás dopravu a to nejlepší z muziky.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Je 10:45 a já vytáčím telefonní číslo a je to dneska pro snachu Kačenku Šímovou. A napsala právě babička Libuška, tak by to bylo fajn, kdyby Kačenka mohla zvednout telefon. Protože má dneska narozeniny a je to prý veliké sluníčko. Tady píše Libuška, které moc děkuji za milou zprávu. Děkuju, Libuško, jste moc milá. Ale bohužel vás zase musím zklamat, protože Kačenka nám to nebere. Ale třeba jí ta milá Libuško můžete vzkázat. Je to právě přání k narozeninám Kačence Šímové. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Ať se stále usmívá a září jako sluníčko od babičky Libušky. Tak samozřejmě my se přidáváme a Kačence přejeme všechno nejlepší. No, pojďme na ty slavné. Dneska slaví narozeniny zpěvák Jason Derulo.

0: taký Liam Gallagher z kapely Oasis. Všechno nejlepší, skvělé milované herečce Daniele Kolářové. Dneska má krásné kulatiny, tak všechno vždycky nejlepší. Hlavně samozřejmě to zdraví a radost v životě. Další gratulace jde herečce, dabérce Regině Řandové, taky spisovateli Stephenovi Kingovi. A taky si ještě zavzpomínáme na Leonarda Cohena nebo na Lubu Skořepovou, kteří už slaví na obláčku. Tak, ale se ještě chci říct, já to řeknu až potom, já to řeknu až při předávce, protože včera někdo slavil narozeniny a to samozřejmě musíme oslavit takhle potom, ale to až s ním. Za chviličku na Frekvenci 1.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí. Little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, you're gonna

0: mluvím o trošičku jiném ročníku. Jsme potřeba za písničku, se jmenovala 79.
1: Ty jo, ale ty jsi mi to úplně vzala. Já jsem si to tady i normálně napsal. Já jsem si to připravil. Já jsem si napsal 74, 75. Co kdyby se hrála 79?
0: A to by byla rád 74, ale 79. Já jsem totiž 74, ty jsi 79, vidíš?
1: Marti. Robine. Ale mně se strašně líbí, že my jsme napojeni, aniž bychom si něco řekli třeba před tím vstupem, tak to strašně funguje. No, takhle.
0: Můžu začít.
1: Já bych chtěl říct na úvod, že strašně trefné dneska to tvoje téma, protože ty si řešila hořčík, řešila si spánkové deficity. Já to poslouchal jako blázen a já ti řeknu proč. Já asi začínám novou etapu života, na kterou si musím zvyknout. Nejsem na to vůbec zvyklý. Já jsem včera dostal narozeninové přáníčko mimo jiné, ze kterého, když jsem ho otevíral, vypadly léky na spaní. A ty to víš, já jsem se ti tady stěžoval. Já už se asi týden nemůžu dobře vyspat. A včera mě zachránila teda Kristýnka, přinesla mimo teda samozřejmě nějaké jako dortíčky a tyhle ty věci, přinesla hořčík a melatonin a řekla, to si dneska dáš před spaním, vyzkoušej to. A já ti musím říct, že já se konečně po několika dnech cítím jakž takž, ono to nějak zabralo třeba ve 2 ráno, protože nemoc usnout vlastně je hrozná věc.
0: Já vím.
1: Jako nedokázat vypnout hlavu je hrozná věc, protože na druhý den trpí celé tělo. Vlastně ten mozek, to je to nejvíc, jo. Takže, no, tohle nechci úplně zažívat, ale...
0: A pak nemáš energii, no, nemáš náladu.
1: Vlastně nemáš náladu. A pozor, a já na své narozeniny, místo, abych, to je můj den, já neměl tu náladu, protože jsem byl tak unavený. A poslouchej, když jsem byl tak unavený a byl jsem vlastně až nas, tak jsem si stěžoval na to, jak jsem unavený, a v tu chvíli, jak jsem si nahlas postěžoval, tak mě luplo v zádech. A já jsem byl na čtyřech a zařval jsem, co to jsou za narozeniny. Ale zase na druhou stranu, nevím, kdo mi jako poslal ten signál se zhora, aby mě lupl v zádech. Asi možná to byl můj strejda, který se z nevíčka na mě koukal a říkal, ty debile, co si tady stěžeš.
0: Může být ještě hůř.
1: Teď máš 47. No,
0: už.
1: Pak
0: mi volala, já jsem vlastně starší.
1: Pak mi volala tetička, ta má 80 a ta měla energii. Robinko, já ti přeju. Já říkám, teď já jsem úplně v pr, co budu dělat, až mě bude 80, jako tobě, teď já nemůžu v noci spát, co děláš? Jako co mám dělat? Porad mi, jak to děláš? A ona, v noci máš, Robinku, sexovat. A já děkuji za zavolání.
0: Ale možná by měla tvoje teta mít nějaký, babička mít podcast.
1: To je pravda.
0: Sexem se vyléčí strašně moc.
1: No nic.
0: Prosím tě, takže, Robine, všechno nejlepší k narozeninám ti píšou i tady naši posluchači.
1: Fakt?
0: A musíš uvědět, že já jsem se teď zrovna vypnula.
1: Jo,
0: to?
1: Dobře, no tak já můžu říct, že mě včera chodili moc hezké přání, já bych chtěl všem poděkovat, paradoxně teda od lidí, které vůbec neznám, od těch, které já vlastně znám, nepřišlo nic. Tak já prostě
0: tak to bývá.
1: Je to trošku blázinec, ale je pravda, že v naší SMS bráně jsem zaznamenal, že mi někdo napsal.
0: Kociš, znáš Kociše?
1: Kociš
0: psal.
1: No, to je frajer.
0: Robinovi k včerejším narozeninám, také skvělému moderátorovi, zpěvákovi, no, ale zejména bezva člověkovi, panu Robinovi Sobkovi, a se ti splní všechno, o čem sníš, Barde. Těším se na tebe, kámo, doufám, že tu tvou stodolu uvidím.
1: To teda uvidíš, Kociš.
0: Já párty, aby se na tebe lidi vzpomněli. A pak třeba píše ještě Zdenka z Teplic. Martičko, dobrý den, prosím, popřejte Robinkovi k včerejším narozeninám, no, jen vše nejlepší. A i já samozřejmě s velkým potleskem ti přeju všechno nejlepší, jsi zdravý, šťastný, ať tě nepíchá v zádech, ať dobře spíš, Marti, ať máš krásný sexuální život podle tvojí babičky, což je rada, promiňte, to není z mých úst, ať jsi prostě šťastný na všech frontách.
1: Mimochodem, Zdeňka z Teplic poslouchá, ona se mi pochlubila pravidelně tuhle píseň. Protože kdyby někdo nevěděl, já mám duet s Martou Jandovou. Já mám duet s paní Martou Jandovou.
0: Jsi blázen.
1: Komu se to poštěstí v životě? Takže ve snech Robin a Marta. Děkuji ti moc, Marti.
0: Všecko nejlepší, Robinku. Zítra bude dort.
1: Tak jo, já se na to snad vyspím.
2: Vše, co potřebuji za...
3: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. každý váš krok za to stojí.
4: Rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: No tak se přiznáváme, my jsme to s Martičkou trošku přetáhli. Petr Převrátil už je na svém místě, už čeká na zprávě. To tvoje, Petře, hezké dopoledne. Víte.
5: Dočkal jsem se. Hezké dopoledne. Vláda dnes představí kroky ke snížení cen pohonných hmot. Prezident Pavel zahájí návštěvu Spojených států a kolony vás drží na D1 a také Pražském okruhu. Kabinet Andreje Babiše má dnes schválit kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. Benzín je teď nejdražší od léta 2022 a prodává se v průměru za 45,55. Nafta pak za necelých 50 korun. Vláda tak reaguje na rozhodnutí některých okolních zemí, které v posledních dnech přistoupily k regulaci cen pohonných hmot. Kabinet dnes bude také schvalovat státní rozpočet, jehož schodek bude ještě vyšší než letos. Měl by se ale o jednotky miliard snížit oproti původně navrženým 389 miliardám korun. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Před odletem také novinářům řekl, že na valném shromáždění chce podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 33. Hasiči stále jezdí na kontroly do průmyslové haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku. Tu v pátek zachvátil požár. Se škodou asi 400 milionů korun, likvidaci stále ale nevyhlásili. Majitel má podle mluvčí hasičů Terezy Sikory-Flígrové nařízen dohled.
6: Během včerejšího večera i během dnešního rána jsme na místě prováděli ještě průzkum termokamerou, aby bylo jasné, že tam na místě nejsou naměřeny žádné zvýšené hodnoty. Ani při jedné kontrole se žádné zvýšené hodnoty nepotvrdily, nicméně zůstává stále nařízená dohlídka majiteli.
5: Vyšetřování příčiny požáru pokračuje, spolupracují na něm hasiči, policisté i experti z Technického ústavu požární ochrany. Německá média reagují na výsledky voleb, které opět oslabily pozici vládnoucího kancléře Friedricha Merce. Není prý ale jasné, jestli se dokáže ve funkci udržet.
7: V Berlíně skončila Mercova CDU druhá. Ještě horší výsledek ale zaznamenala v Mecklenburgsku předním Pomořansku, kde nepřekonala ani 5% hranici a do sněmu se nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 49 ještě nestalo. Naopak poměrně jasné vítězství opět v tomto regionu zaznamenala podle některých radikální AfD. Někteří komentátoři ocenili, že kancléř Merz vystoupil ještě před finálním výsledkem a potvrdil, že chce dál ve funkci zůstat. Nicméně podle některých médií není jasné, jestli takový debakl politické ústojí a nenajde se někdo, kdo ho z funkce bude chtít sesadit. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
5: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel těsně před prvním srazem udělat dvě změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce David Zima a záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal nováčky, defenzivního univerzála San Giloa Ondřeje Kryšfalušiho a mladoboleslavského křídelníka Martina Šubrta.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
5: Pondělí má provázet proměnlivá převážně velká oblačnost. Na severovýchodě území se očekávají četné přehánky, jinde by mělo pršet pouze ojediněle. Oproti víkendu klesnou i teploty, maxima se budou pohybovat okolo 12 až 17 stupňů, přičemž vítr v nárazech až 50 km v hodině může pocitovou teplotu ještě snižovat.
8: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Jak to teď jezdí na hlavních stazích, ví Petra?
9: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Vyškova. Do kolony zpomalují kamiony na 208 km a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 15 minut. A provoz se komplikuje na Pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzyni. Zdržíte se v několika kolonách. Do první kolony se zpomaluje už na 80. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Tak Takové byly zprávy v 11 hodin. Na Frekvenci 1 vás teď bude opět provázet Robin Sobek.
1: Je to tak, díky moc Petře, hezké dopoledne, hezký start nového pracovního týdne, je toho dost, co na nás čeká, nebo na vás, lépe řečeno v 11:30 třeba. Poslední slovo budeme hrát o 9 500 korun, tohle je aktuální bank, určitě se propojíme taky s kolegou s Tomášem Fívou, proč? To vám řekne okolo 11:45, no a za pár minuty rubrika cože, do té doby třeba Mariah Carey, Shaggy nebo Kate Ryan, pojďme si dát to nejlepší z muziky.
10: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: V televizi pořád slyším, že nějaký člověk má o kolečko víc. Kolik koleček má normální člověk a kam se mu to kolečko vlastně montuje? František 63, Praha.
2: No asi bych na to měl odpovědět já. Kam se mu montuje?
1: No tak to je takový asi slovní obrat, takový legrační. Samozřejmě víme, že se rodíme a nemáme tam žádný ty mechanický čas, jo, to...
2: Tak ono to je takový to hodinářská představa, že tam máme, to jsou vlastně ty ozubený kolečka a je tam celý ten systém. A vlastně, když máš to o kolečko víc, tak je to logicky, protože celý ten stroj, že jo, ano. Už prostě od mistra Hanuše, jako je Orloj, tak má mít nějaký počet jako
1: jo, těch promiň, koleček. Mistr Hanuš, který nejet mrkev.
2: Který nejet mrkev, přesně tak. Ale asi je hodně kapusty, protože právě slyšel to cvakání, těch to si vzpomenou diváci, posluchači z našich bývalých dílů, jsme se bavili o mrkvi, ale prostě o kolečko víc je jasný, jo. Máš prostě ten stroj a tam máš vlastně ten počet kompatibilních koleček,
1: ano.
2: Který je nějaký. A o kolečko víc je většinou, že ty máš ještě vedle toho jedno kolečko úplně samostatný, na nic napojený, který se prostě točí.
1: No.
2: A většinou to poznáme tak, že nám jakože slyšíme takový lehký bzuchkot jako v hlavě.
1: Jo.
2: Takový cvakání.
1: Jo. Neříká se o kolečko míň?
2: A o kolečko míň se říká a to pak neslyšíme vůbec nic, protože tam ten stroj vůbec nefunguje, no.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Chcete ještě víc Jana Krause? Dáme vám ho celých 60 minut. Výjimečná hodina s Janem Krausem a blondýnou na Frekvenci 1.
4: Takže Honzo, tak já se teda nebudu ptát. Tak by se mohli ptát posluchači, ne?
5: Ano, 22. nebo kdy, že jo? Že bychom od 14.
4: Jo, ve 14, že by zavolali.
5: Ve 14 hodin budeme na hodinu k dispozici a těšíme se, že někdo z vás se bude chtít na něco zeptat, my mu živě odpovíme.
4: Kraus a blondýna na Frekvenci 1 můžete se ptát už teď.
0: Jan Kraus a blondýna.
6: Obrovská slevová akce v Planeu.
7: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
6: Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: Eastman John nám zpestřil pondělní dopoledne na Frekvenci 1. Máme 11:30, dáme si poslední slovo.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: V banku 9,5 tisíce korun hrajeme s větou Čechomorů. Vy můžete volat na 257-400-999. A já se ptám, kdo je tam. Hezké dopoledne. Haló.
3: No, dobrý den.
0: No, dobrý den. To je přivítání, no. Dobrý den.
3: Tady Pavla z Roudiska.
0: Pavlo, no tak nějakou energii do toho dáme. Co se děje? Všechno v pořádku?
3: Jo.
0: Co vás štve? Tak se pochlubte. Jste teď u mě v ordinaci, tak se můžete svěřit. Nic?
3: Nic, dobrý.
0: Jo? No a to cítím teda i přes ten mikrofon, no dobře, no. Tak pojďme na hru. Připravená?
3: Ano.
0: Věta zní takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Co to může být, Pavlo?
3: Publikum.
0: Publikum, tak pojďme zkusit, co udělá publikum.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: To byla rychlovka, ne, publikum to není, bohužel. No, tak se mějte parádnicky, doufám, že vám to ještě nezhoršilo tu náladu.
3: Ne, určitě ne.
0: Ne? Dobře, tak pojďme přihodit, ono to zase pomůže k zlepšení nálady právě, když v tom banku je víc, jo, těch, víte čeho, chechtáků, nebo jak se tomu říká. Jsem to zaokrouhl na 10 000 korun. A pokračovat budeme v 4:30 odpoledne, zdravíme do Roudnice, mějte se zase někdy, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: To byl zával energie, málem mě to tady odneslo. Tak doufám, že to neodnese teďkom vás, ať už máte namířeno kamkoliv a posloucháte nás za volanty vašich vozů. Já myslím, že tam dneska ani moc nefouká, že se to dá. A jak to vypadá s dopravou, s kolonou, s nehodama, to se dozvíme od Petry.
5: Pozor si dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Na 8. kilometru stojí na krajnici odstavená vozidla po dopravní nehodě, která blokují stoupací pruh. Místem se projíždí pouze jedním jízdním pruhem. Počítejte se zdržením. A nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém místním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Vyškova. Do kolony zpomalují kamiony na 211. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No a za chviličku voláme Tomáše Fílu, ten je připraven, kde konkrétně a s čím, s jakým překvapením, tak to prozradí sám. Do té doby Michael Jackson, Petr Bič, Proužek nebo Imagine Dragons.

0: hrajeme to nejlepší z muziky, tohle Michael Jackson na frekvenci 1 za chviličku 11:45. Vy jste se mi tady normálně rozepsali, vy jste zlaťáci a přejete mi k těm včerejším narozeninám. Tak já to přečtu po zprávách, ale teď naše kroky míří za kolegou Tomášem Fílou, protože ten se vydal do prodejny Chodím zdravě v Plzni, aby udělal radost třem našim posluchačům. První nejrychlejší získal poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy Peter Legwood v prodejnách Chodím zdravě. Druhý a třetí si odnesli dárkové balíčky produktu Chodím zdravě a Peter Legwood v hodnotě 2000 korun. A jak jsem řekl, my už máme Tomáše na telefonu, aby nám zprostředkoval atmosféru přímo z místa, tak kde konkrétně tě máme, ještě jednou připomeň Tome, jak to tam vypadá a kdo zvítězil. Hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, zdravíme z Plzně, z obchodu Chodím zdravě na Slovanské 72, kam jsme dnes dorazili za našimi posluchači, a to s poukazy na zdravotní obuv Peter Legwood. A pozor, i tady na nás čekali. Jsou tady společně s námi. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Tereza.
3: Martina.
4: Katka.
1: Tři dámy, tři vítězky, a to doslova a do písmene, protože získávají úžasné vouchery, a to v hodnotě 2500 korun a 5000 korun pro tu, která přišla jako první. Té také položím zásadní otázku, na kterou, když správně odpoví, je to její. Kde se vyrábějí zdravotní boty Peter Legwood?
2: Tak je to severní Itálie, region Benátsko, San Donato de Pieve.
1: To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, je to přesně tak. Takže samozřejmě cena je vaše. No a pro vás máme vouchery v hodnotě 2500 korun. Tedy získáváte krásný dárkový balíček v této hodnotě od Chodím zdravě. Tady je.
4: Super, mám radost.
1: No to my máme taky radost, že máte radost. Jeden dárkový balíček od Chodím zdravě ve stejné hodnotě i pro vás.
2: Krása, využiji.
1: No ještě aby ne. A pozor, zlatý hřeb, chtěl jsem říct večera, ale je to poledne, je tady pro vás 5000 korunová poukázka opravnící k nákupu v prodejnách Chodím zdravě. Je tady.
2: Úžasný, rozhodně využiju.
1: Už třeba tušíte, když se tady rozhlížíte, jaké botičky by se vám líbily?
2: Ano, určitě vím.
1: No tak prozraďte, jenom řekněte.
2: Tak jsou to tamhle ty na podzim, už na zimu, ty teplejší.
1: No to se bude hodit, zima možná bude tuhá a vy ještě v ní budete chodit nejen v teple, ale i zdravě. My se s vámi pro dnešek loučíme z Plzně. Zítra budeme zase někde jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání u Míry s Lubkou, tak nezapomeňte poslouchat. No a dnes vám přejeme už dobrou chuť k obědu a hezké odpoledne. Ahoj!
2: Ahoj!
0: Nazdar! Dneska vyhrály ženy, chcete-li ve zkratce řečeno TMK. Tereza, Martina a Katka. Tak teď se vám opravdu bude chodit, dámy. To budete koukat. My gratulujeme. A já ještě připomenu takovou zásadní věc, že v prodejnách Chodím zdravě si můžete krom zdravotní obuvy nechat udělat také diagnostiku chodidel a podle výsledků si nechat doporučit ortopedické vložky na míru.
5: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
6: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

To nejlepší z muziky těsně před zprávami na Frekvenci 1. Ano, bude pondělní pravé poledne, vy mi píšete o 106 k včerejším narozeninám. Já vám chci poděkovat. Tady vidím Janičku a chtěla bych popřát k včerejším narozeninám Robinu Sobkovi od věrné posluchačky Jany Tomaštíkové z Tlumačova na Zlínsku. Máme ho moc rádi. Moc si toho vážím, Jani. Děkuji za tuhle zprávu. Vlasta, ahoj Robine, dozvěděla jsem se, že jsi měl včera nárosky, tak vše nej. A hlavně zdravíčko, štěstíčko, ráda tě poslouchám, jsi nejlepší. Ano, ano, to je názor. Vlasto, děkuji. Jiřka, ahoj, do rádia Frekvence 1. Robinovi přeji tady dodatečně všechno nej k narozeninám. Hlavně ať mu slouží zdraví, štěstí, ať má na každém kroku a v rádiu, ať mu to hezky mluví vaše posluchačka z Ústí nad Labem. Jiřka, další zprávy hned po zprávách.

0: Náš výkup je
1: celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
0: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Je to tady, pravé poledne na chvíli, přesně 12. zprávy a Petr Převrátil.
3: Krásné poledne. Klienti O2 mají po rozsáhlém výpadku opět funkční internet a internetovou televizi. Pokračuje pátrání po třech Češích, kteří se pohřešují po nehodě lodi v Norsku. A pozor si dejte na příjezdu do Prahy po D5 na odstavená vozidla. Operátor O2 měl od dnešních 9 hodin masivní výpadek pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem bylo poškození sítě při výkopových pracích. Podle asi 2 minuty staré informace z tiskového oddělení O2 už se ale podařilo výpadek stabilizovat. Jak doporučila mluvčí společnosti, pokud i tak stále přetrvávají problémy, může pomoci restart zařízení, případně vypnutí režimu letadlo. Výpadky uživatelé od rána hlásili z Ostravy, Prahy, Brna, Liberce, Opavy, Krnova, Rožmita a dalších míst. Pražský dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D, který bude spočívat ve výstavbě stanice metra Libuš. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit v roce 2032. Chtěl přivést do Evropy přes 100 kilo kokainu. Nizozemská policie cizince zadržela v červenci a minulý týden ho eskorta dopravila do Česka, kde je stíhán z rozsáhlé drogové kriminality. Detaily prozradila mluvčí protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
4: Kriminalisté mu kladou za vinu, že společně s organizátorem skupiny připravoval dovoz 120 kilogramů kokainu z Jižní Ameriky do Evropy. Podle jejich zjištění měl kontakty na drogové kartely v Kolumbii, kde dlouhodobě přebýval.
3: Patřil mezi 6 lidí, které národní protidrogová centrála začala stíhat na přelomu loňského a letošního roku. Některým z obviněných hrozí až 18-letý trest vězení. Pátrání po třech Češích, kteří se pohřešují po nehodě lodi v Norsku, nadále pokračuje, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. České velvyslanectví je podle něj v kontaktu s rodinami všech 4 členů posádky a poskytuje jim konzulární asistenci. Záchranáři v sobotu našli značně poškozenou loď bez posádky a následně tělo jednoho z turistů. Podle norských médií se loď převrátila. Hvězdný argentinský útočník Lionel Messi dal proti San Diego jubilejní 20. gol v probíhající sezóně MLS. Fotbalistům Interu Miami to však stačilo jen k domácí remíze 2-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
3: Pondělí má provázet proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severovýchodě území se očekávají četné přehánky, jinde by mělo pršet pouze ojediněle. Oproti víkendu klesnou i teploty. Maxima se budou pohybovat okolo 12 až 17 stupňů, přičemž vítr v nárazech až 50 km v hodině může pocitovou teplotu ještě snižovat.
5: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
0: Frekvence 1. Doprava.
3: A jak to teď jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
6: Pozor si dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Na 8. kilometru stojí na hranici odstavená vozidla po dopravní nehodě, která blokují stoupací pruh. Místem se projíždí pouze jediný z ním pruhem. Počítejte se zdržením. A nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Vyškova. Do kolony zpomalují kamiony na 211. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Tak pojďme na to, kamarádi, 4 minuty, po 12. ještě jednou dobrou chuť k obědu a taky hezké poledne. Píšete o 106, Bohunka z Českých Budějovic, zdraví, milý Robine, k vašim narozeninám, ze srdce, především stále dobré zdraví, štěstí, lásku, úspěch, osobní pohodu, stále dobrou náladu, užívejte si všechno krásné, co vám život nabízí, Bohunko, zdravím do Českých Budějovic a moc děkuju za zprávu. A pozor, PS, a to je velmi důležité, snad se vám to s paní upraví, mám stejný problém, je to peklo. No. To by bylo téma do rádia, přátelé. Já si myslím, že to tady ještě budeme. Budeme rozebírat další vaše zprávy třeba už za chviličku, ale teď vám pustím tuhle píseň.
7: Jsem plný protilátek, co ve mně uklidňují zmatek, ale i přesto, že jsem
2: bez... A to z jednoho prostého důvodu, protože Xenul X slaví 20 let, ano, taky má narozeniny. 20. 20 let na scéně a exkluzivně u nás na Frekvenci 1 se ohlíží zpátky. Dneska vás vezme do roku 2010, kdy vydal své druhé album nazvané Praxe Relativity a z toho pochází slavný duet, který určitě dobře znáte, Láska v housce s jeho tehdejší partnerkou Olgou Lounovou. Ten jsme si ale připomněli minulý týden a pozor, taky písnička Chemie, klip k ní, to byla taková Xindlovina, řekl bych, Xindlova úsměvá one man show, můžeme říct. A my si Chemii dáme okolo 3:15 odpoledne a dáme si ji i s těmi informacemi, které si k této písni, třeba jak vznikala a tak dále, připravil právě Xindl. Tak vydržte, do té doby třeba ještě Bon Jovi, Mika, Miley Cyrus. No, je toho poměrně dost, hezké poledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky Bon Jovi Always. Máme pár minut po čtvrt na jedno odpoledne. Vy můžete vytáčet číslo 257-400-999 v případě, že se chcete stát filmovými odborníky.
1: To je to, že stát taky jednou víme.
2: Frekvence 1.
3: Nyní se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: A že vás volá, že vás je, tak koho tam máme? Hezké odpoledne.
4: Ahoj, Robert z Ostravy.
0: Roberte, zdravím do Ostravy a rovnou pouštím první ukázku.
4: Česko, ne, počkej, Česko nejlepší kůl, nebo vztahu ti vtěju.
0: No tak, ty jsi mi chtěl zavolat k narozeninám.
4: Ne, k narozeninám a i soutěž se zahraju.
0: Co?
4: A i soutěž se zahraju.
0: Já ti vůbec nerozumím, mluv česky. Roberte, já vím, že voláš z Ostravy, kurde, já tam odsaď taky tak nějak pochází.
4: Kde ti zahrají a i soutěž?
0: Jo, soutěž, no ti říkám, no. Že ti pustím ukázku, no.
4: Dobře, no.
0: No, dobré, no, ale narozeniny jsem měl včera, to jsi měl volat včera, no, ale stejně děkuju.
4: Ale dneska ti přála k narozeninám.
0: Kdo?
4: Dneska ti přáli k narozeninám.
0: Jo, protože zjistili, že jsem je včera měl. No, jo, ale tak. Pojďme na první ukázku, která zní takto.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
6: Ty sedíš.
5: My taky sedíme.
0: No, my taky sedíme, Roberte.
4: Jo, úžasní světáci.
0: Světáci nejvíc. To je poezie, to je balzám.
4: To je z mojho oboru, dedničina.
0: Jo, taky si takhle řádil po nocích a přes den si omítal baráky, jo?
4: No, jak jsem byl mladý, tak jo. No,
0: no světáci je správná odpověď, Roberte. Československá komedie, rok 1969, režíroval jí Zdeněk Podskalský a pan Sovák, pan Brodský, pan Libíček, paní Bohdalová, Jiráskova, Janžurová, to byl herecký koncert. Tak, pojďme na druhou ukázku, která je malinko mladší, 80. léta.
7: Ona se na nás dívá.
8: No co?
7: No nic, ale dívá se.
0: No, to je vše.
4: Moment, musím se poradit s kolegama.
0: Mm-hmm.
4: Nevíme.
0: Nevíte, no tak to je škoda.
4: Matečnice se dojílí ještě.
0: Tak sakra, no. Tak kdybyste to řekli hned, no. tak vám pustím tohle, hele.
2: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
0: Ale vy mi v tom, Roberte, děláte čurbés tady dneska.
4: Ale kdyby si věděl, o co voláme, tak se nedívíš žádný chudník.
0: Dobře, tak to samozřejmě, to jsi tak nějak jako na, jak se tomu říká, to jsi, kurde, já už jsem starý, mě vypadávají slova normálně. Jo, naběh jsem chtěl říct, no, tak odkud voláte?
4: Z psychiatrické léčebny z Opavy.
0: Ježišmariano, tak to je, ale to je koncert teprve. Já se nedělal, tak stejně tam jednou skončíme všichni, Roberte.
4: No ne, já jsem tu skončil jako obchodák, jo, ale...
0: Jo, takhle, vy si to tam děláte hezké, pánové, že jo? Vy si to nejdřív obložíte a pak půjdete dovnitř teprve.
4: No, připravujem.
0: Hele, já samozřejmě uznávám filmového odborníka, jo. Takže podlesk byl zasloužený, pozdravuji kolegy a já vám rovnou do té psychiatrické léčebny zahraju to nejlepší z muziky. Co vy na to?
4: To bude dobrý.
0: Tak, jo.
4: A pozdrav ženu Ivelínu ještě.
0: Koho?
4: Ženu Ivelínu, že zdravím.
0: Jo, dobře, tak zdravíme ženušku. Tak jo, měj se parádně, Roberte, a zase někdy. Ahoj.
4: Taky. Ano, ahoj.
2: Jak se do rádia volá,
9: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
9: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
9: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
9: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
10: Datard uvádí Dny Mary.
11: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
12: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
8: Jen dny Meriénio.
10: Ano, dny Meriénio s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
10: Zatát, opravdový elektrospecialista.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
12: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: nejlepší z muziky na frekvenci, nemáme minutu po půl jedné odpoledne, za chviličku 20 let, 20 hitů a hlavní roli Single X, ale předtím Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, frekvence 1, s kým mám tu čest hovořit?
2: Dobrý den, tady je Vítězslav. Odhané, skromně získá.
1: Víťo, já vás zdravím na Kroměřížsko. S kým byste si rád promluvil?
2: Já bych si rád promluvil s panem Kalouskem.
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
2: Dobrý den. A chtěl bych se ho zeptat, co říká na ten současný rozpočet, který se připravuje na příští rok, a zda by on dokázal, jako kdysi nejlepší ministr financí ve střední Evropě, poskládat vyrovnaný rozpočet, a kde by to škrtal všechno?
3: No tak já teda musím říct, že opravdu, jako já to sleduju, je to hrůza. Je to ten rozpočet je příšerný, jsme zadlužení jako blázni, prostě vlastně toho sníme více, než jsme schopni si uvařit ze svého. Zkrátka dobře, měli bychom si definovat, pokud chcete slyšet, co bych dělal já, co to vlastně ten státní rozpočet je. Takže já budu definovat, jo? Takový státní rozpočet, to je vlastně přesný odhad toho, na co všechno nebudeme mít peníze. Pokud bych to teda dělal já, to znamená, já bych to udělal tak, že prostě ten rozpočet by byl naprosto jako v zázračném pořádku bez deficitu, ale neměli bychom prachy.
2: Aha.
3: To je můj recept. Ale byli bychom pravicově nezadluženi. Což je vynikající, rozumíte? Jinak si myslím, že rozkrást už prakticky není co, jo? Takže já se nedivím, že Babiš si chce půjčovat, že to je jediný, co ještě se může rozkrást, to, co si ještě půjčí, jo? Ale tady už opravdu není kde brát. Já už u toho nejsem, ale říkám, kdybych tam byl, tak bych to udělal takhle. Prostě nic bychom neměli, ale zároveň bychom měli vyrovnaný rozpočet.
2: Aha, to je zajímavý řešení.
3: No, je to zajímavý řešení. Víte co, důležitý je, že já už svoje mám. Takže ano, jako mě je to vlastně úplně jedno.
2: Jo.
3: Já si dám panáka teď k obědu, pardon.
2: Jo.
3: Výborný, no tak. Takže takhle bych to řešil. Máte ještě nějakou takovou duchaplnou otázku?
2: Ne, to mě stačí.
3: No, tak máte se dobře.
2: Jo. To je takový řešení docela zvláštní, ale...
3: No tak každý to řeší jinak. Babiš to řeší po svým, já to řeším po svým, jo? Rozumíte?
2: Jo.
3: No, ale hlavně, hejte se, hlavně zdraví, to je důležité. Jste zdraví?
2: Jo, to určitě.
3: No, tak si nestěžujte. Tak se mějte krásně, naschledanou.
2: Jo, krásné odpoledne, mějte si, naschledanou.
4: Náš výkup je... Škoda

0: operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O elektrickém vytápění se společností Phoenix.
4: Už dnes 16.40.
2: Jen na frekvenci 1.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Vyškova. Do kolony zpomalují kamiony na 210. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 10 minut. Se zdržením počítíte také na Pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzini. Kolona po pojíždí mezi 4. a 7. kilometrem. Zdržení okolo půl hodiny. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Elton John, Dua Lipa a před námi slibovaná rubrika 20 let, 20 hitů a hlavní roli kdo jiný než Xindl X. Pojďme na to.
1: 20 let, 20 hitů. Xindl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
2: Exkluzivně na Frekvenci 1.
3: Ahoj, zdraví vás Xindl X a dneska zavzpomínáme, jak vznikla písnička Chemie. Psal se rok 2008 a my jsme s partou kamarádů psali seriál Comeback. On si každý říká, že vymýšlet legraci musí být náramná legrace. Jasně, občas byla, ale vymýšlet legrace na povel, stíhat termíny, zpracovávat připomínky zhora, i když s nima třeba nesouhlasíte, zvládat být vtipnej často od 8 ráno do 10 večer a nechytit ponorku, že jste takřka non-stop s těma stejnýma 5 lidma, co se jako vy snaží být strašně vtipný, to už je legrace o něco menší. Abych v tomhle režimu dokázal fungovat, startoval jsem ráno na probuzení energeťákem nebo lehkou kolou, do který jsem si sypal instantní kafe, aby to mělo ty správný grády. Večer se dopoval panákama, abych si pořád připadal vtipnej a v noci si dával jointa, abych vůbec usnul. A do toho pár brufenů, protože mě bůh ví proč furt bolela hlava. Navíc filmaři, to jsou křehký duše. A já jsem počase zjistil, že jsem v našem týmu jediný, kdo nejede na antidepresivech. Teda ještě kromě kameramana, ale ten se aspoň jmenoval Smutný. Takže téma antidepresiv a jiných látek, co ovlivňují naší psychiku, se mi zažrávalo pod kůži víc a víc. Pomalu jsem se k tomu tématu začínal psát rýmy, co mě napadaly. Když jsem jednoho dne ty rýmy poskládal za sebe, text k písni Chemie byl na světě. Říkám ti, spánek je pro nuly, chce to po nocích morgeny, po ránu Red Bulli, nebudem bulit, že nám život ulít a když máme plín, můžeme se zhulit. Tahle část je hodně autobiografická. Jiný kousky odpozorovaný nebo zobecněný. Každopádně i po letech ve mně některé části textu pořád hodně rezonujou. Je to jedna z těch nejosobnějších písní, který v repertoáru mám. A asi je písnička, kterou hraju nejradši. Tak si ji pojďme pustit. Na Frekvenci 1.

0: Business Party. Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
2: O elektrickém vytápění se společností Phoenix.
3: Už dnes 16.40.
1: Jen na frekvenci 1.
4: Celý týden na frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: Právě už za chvilku, hezké odpoledne.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
7: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
9: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
10: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak pojďme na ně, připravil je Petr Převrátil.
11: Krásné odpoledne. Vláda dnes rozhodne o schodku rozpočtu na příští rok a měla by přijít s kroky na snížení cen pohonných hmot. Prezident Pavel zahájí návštěvu Spojených států a autobus se srazil s osobákem na D1 u Humpolce směrem na Prahu. Ministři dnes jednají o rozpočtu na příští rok. Navrhovaný schodek 389 miliard korun se totiž nelíbil ani některým členům koaliční vlády. Jak řekl šéf rezortu práce Aleš Juchelka, konkrétní čísla se dozví až během dnešního jednání.
12: Ještě včera bylo jednání v rámci koalice, takže uvidíme, zda tam některé úpravy ještě byly dodány, takže to finální číslo se dozvíme samozřejmě na vládě. A to, jak jsme se domlouvali ve čtvrtek na koaliční radě, jestli tam ještě došlo k nějakým posunům z hlediska školství, o čem včera byla to koaliční jednání, tak to uvidíme dnes.
11: Opozice očekává, že ministři i poslanci koalice rozpočet podpoří, ostatně mají taky ve sněmovně většinu. Kabinet Andreje Babiše má dnes také schválit kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. K opatřením přistupuje poté, co regulaci cen oznámily některé sousední země. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji Valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Před odletem také novinářům řekl, že na Valném shromáždění chce podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Na Mariánském náměstí v Praze dnes dopoledne začal program připomínající 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Celodenní akci zahájila neformální debata historika Petra Blaška a výrazné osobnosti českého undergroundu a signatáře Charty 77 Františka Stárka Čuňase. Mimo jiné hovořili na téma svobody kultury a významu solidarity v nesvobodné společnosti. Program nabídne čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Parlamentní volby v Rusku ovládlo vládnoucí jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina. Po sečtení více než 95% hlasů získalo téměř 58% a podle volební komise míří k rekordním 355 mandátům.
13: Výsledek voleb zpochybňuje ruská opozice i další kritici. Hlasování se konalo v prostředí, kde je politická soutěž silně omezená a většina protiválečných kandidátů se voleb účastnit nemohla. Opoziční aktivisté navíc upozorňují na údajné volební podvody, což ruská volební komise odmítá a hlasování označila za čisté. Moskva nepozvala ani mezinárodní pozorovatele a volilo se i na ruskem okupovaných územích Ukrajiny. Jednotné Rusko má podle průběžných výsledků získat téměř 80% ve státní Dumě a udržet si tak ústavní většinu. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
11: Švýcarská fotbalová reprezentace se musí do odvolání obejít bez kapitána Granita Xhaky. Záložník Sunderlandu je totiž vyšetřován kvůli podezření, že v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování. 33-letý Xhaka se k prohřešku přiznal. Měl jsem k vakcíně hlubokou nedůvěru a obavy, proto jsem si opatřil potvrzení o očkování, místo abych svoje otevřené otázky řešil stanovenou cestou, napsal na Instagramu. Přijde kvůli tomu o 4 úvodní zápasy nového ročníku Ligy národů, ve kterých Švýcarsko postupně nastoupí proti Severní Makedonii, Skotsku, Slovinsku a prodloužené reprezentační okno zakončí domácím utkáním se Severní Makedonií.
10: Frekvence 1. Počasí.
11: Pondělí má provázet proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severovýchodě území se očekávají četné přehánky, jinde by mělo pršet pouze ojediněle. Oproti víkendu klesnou i teploty. Maxima se budou pohybovat okolo 12 až 17 stupňů, přičemž vítr v nárazech až 50 km v hodině může pocitovou teplotu ještě snižovat.
14: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
5: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Jak to jezdí na hlavních tazích, ví Petra?
15: Pozor, si dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 80. kilometru došlo k nehodě osobáku s autobusem. Na místo jedou záchranné složky. Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Vyškova. Do kolony zpomalují kamiony na 208. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Kolona po pojíždí od 4. po 7. kilometr. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
16: Jedeme směle dál na frekvenci 1 a pondělní odpoledne v plném proudu máme 5 minut po 13. Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. No tak probereme tu novou éru se sportákem Alešem Svobodou za pár minut. Do té doby si dáme vanastové věci, bude Shane a Twain nebo taky Ozone. Hezký den.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Sbírka z velej hruží, taky ve nastavě věci. Máme pár minut po čtvrt na dvě odpoledne, jdeme za sportem, protože česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry a právě dneska začíná reprezentační sraz, na který dorazí hráči, které povolal nový kouč fotbalového nároďáku Španěl Santi Denia. Jak veřejnost nominaci přijala, nebo jaký program reprezentaci v dalších dnech čeká, tak to jsou mimo jiné otázky na sportáka Aleše Svobodu. Hezké odpoledne, vítej.
1: Pěkné odpoledne přeju.
0: Nejprve k nominaci, jaké reakce Španělů výběr vyvolal?
1: No, to je, myslím, otázka rozhodně na místě, protože reakce jsou rozporuplné. Čekalo se, že do toho nový kouč pořádně řízne, že využije dobrovolného konce některých opor nároďáků po letním mistrovství světa a že zahájí takovou výraznější generační obměnu, kterou tým, třeba říct, potřebuje. Nicméně reprezentace byla obměněna a omlazena spíš symbolicky přes změnami, k tomu se dostaneme. Byly jenom tři nováčci, takže dojem je takový, že místo nějaké silné bouřky, silného vichru, tak přišel spíš takový lehký vánek jenom.
0: Která jména přesto v nominaci překvapila, naopak, která třeba tobě osobně v nominaci chybí?
1: Jediným ryzím překvapením bylo jméno Matěje Radosti, který v Tepecích prožívá skvělý start do sezony. Čekalo se, že takových zajíců vytáhne Denia z klobouku víc, tím, že se nehraje kvalifikace o velký turnaj, ale v úzovkách jenom Liga národů. Nicméně některým zajímavým jménům ještě nakonec Denia sáhnul, bylo to na základě událostí, které se odehrály o víkendu, protože kvůli zranění musel vyřadit dvojici Zima a Višinský, tedy obránce Zimu a záložníka Denise Višinského z Plzně. No a objevila se dvě jména, která bych býval jmenoval, která bych čekal, že tam budou. Tím prvním je Ondřej Krečfouši, bývalý stoper Baníku, který teď hraje v Belgii. No a také se dočkal nominace dodatečně Martin Schubert, který zatím září v Mladé Boleslavi.
0: Češi odehrají v nejbližších dnech hned čtyři zápasy, to během jednoho reprezentačního srazu nebývalo zvykem, tak co za novinkou stojí?
1: Tohle je novinka. Mezinárodní fotbalová federace FIFA změnila podzimní reprezentační kalendář a sloučila dva termíny dohromady, ten zářijový a říjnový. Takže Češi teď na konci září a na startu října odehrají dva zápasy v Lize národů v Anglii, jeden s Chorvatskem a jeden ve Španělsku, takže celkem čtyři. Cílem je ušetřit čas, ulevit klubovým kalendářům, snížit množství cestování a také poskytnout více času reprezentačním trenérům na nějakou souvislejší taktickou přípravu před utkání.
0: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, tolik fotbalové novinky a ty další vám budeme nabízet zase ve středu odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každé

Hrajeme to nejlepší z muziky, toto a Afrika. Před chvíličkou na mě vyskočila zpráva, že já tady normálně nevěřím, kroutím hlavou, ty lidi jsou úplný blázni. Titulek zní takto. V Řecku se poprali seniori o lehátku na pláži, jeden z nich zemřel. Jako, chápete to? Místo prostě, aby si, a jedno jestli na stará nebo na mladá kolena, užívali vlastně tu dovolenou, tu idylku, to moře, tu pláž, tu pohodu, ježišmarja, vůbec celkově celý ten život, tak prostě se poperou dva totální blbové, jako na pláži o lehátko, a to takovým způsobem, že ten jeden, protože měl taky 82 let, tak se není čemu divit, čemu třeba se lahalo potom srdce nebo něco. No každopádně to nepochopíte. Píšou tady spor o lehátku na pláži nedaleko Athén skončil smrtí 82-letého muže, a to po potyčce s mužem, který měl 76. Ten senior jeden skolaboval a později teda zemřel v nemocnici.

0: vesnice a mladší muž byl podle řeckých médií zatčen kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví. To je neskutečné. No nic, hele, k tomu asi není zapotřebí nic dodávat. Co já teď dodám, je to nejlepší z muziky a to si dáme hned po aktuální dopravě a pak možná další várku posledních vašich nádherných, teda včerejších narozeninových vzpomínek a přání. Za to díky.
1: Tohle si... Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte se vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Vážná dopravní nehoda uzavřela dálnici D2 na příjezdu do Brna u Chrlic. Na 3. kilometru havarovala 2 nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Policie provádí odklon dopravy přes přilehlý kruhový objezd. Pozor si dejte také na D1 ve směru na Prahu. Na 80. kilometru došlo k nehodě osobáku s autobusem. Na místě zasahují záchranné složky. Dopravní omezení brzdí provoze na D1 ve směru na Brno u Ostrovačic. Na 178. kilometru probíhá oprava vodorovného značení a pravý jízdní pruh je neprůjezdný, zdržení okolo 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky, tohle Coolio, pár minut po 3:15 odpoledne. Jste úžasní, píše mi Réňa, Líba z Teplic, píše Luboš, taky Věra od Frýdku Místku, píše David Strojanovic, samé nádherné narozeninové přání k těm včerejším narozeninám. No tak nevím, jestli to tady číst úplně všechno, možná by to bylo nadlouho, ale tak například Réňa, dobré odpoledne, Robine, přeji vám vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky, životního optimismu, jste moje nejoblíbenější rádio už 30 let. To je zpráva, která se musí přečíst. 30 let Réňa, jak píše, s úctou poslouchá Frekvenci 1. Tak toho si moc vážíme a víc takových posluchaček, jako jste vy. Ale jak říkám, píše vás strašně, strašně moc. Zmínil se mimo jiné třeba Líbu z Teplic. Ahojky, píše, srdečně vás zdravím s přáním všeho nejlepšího k včerejším narozeninám. Přeji z celého srdce, hlavně pevné zdraví, taky nervy. To je taky potřebné, ano. Štěstí, hodně lásky od všech, kteří vás mají rádi. A hodně, no vidíte, i božího požehnání mi tady přejete. Líbo, děkujeme moc. Já zdravím samozřejmě i Luboše, který tady nabízí Slivovici, zdravím Věrku od Frýdku Místku, má rodná domovina, napsala, že jsem narozen vlastně ve stejný den a rok jako její dcera, tak to je nádherné. David píše všechno nejlepší k narozeninám, lásku, zdraví, štěstí, ať jsi naplňovaný, ať se ti ve všem daří, ať jsi tím, čím jsi, ať to, co jsi, se více otevře a rozvíjí tvé jádro, tvá podstata. David má počepicí. David Trojanovice, zdravím samozřejmě i tímto směrem a všechny, kteří jste dneska napsali nějakou tu hezkou zprávu, kteří jste si vzpomněli, jak říkám, moc si toho vážím a děkuju. A za odměnu budu hrát to nejlepší z muziky, třeba Alvaro Soler nebo Eva Farná, Miraj, za chvíli.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Zítra je den bez aut.
4: A tak jsme si do party pozvali plavkyni.
3: Bára Sejmanová za námi připlave do rádia už ráno po 7.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
5: Máte pocit, že vaše úspory na běžném...
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Účtu zbytečně ztrácejí hodnotu. Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře. Zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18:30. Vstupenky v sítích Ticket.

0: Nechcím do toho kecat, ale tak co se dá dělat? Musíme se tady nějak rozloučit, předat si nástroje pracovní a ty naše lopaty tady.
1: Operační nástroje. Skalpy a tak.
0: Ty naše mikrofony.
2: Šponty do uší.
0: Jako počkat, vy si děláte legraci a dokážete si představit, že si opravdu takhle jako budeme předávat den co den jako lopaty, krompáče. Já si to nedokážu představit, takže klobouk dolů před váma, co jako rubete. No tak, říkal jsem si, že bych se mohl hrát po práci ještě nějakou brigošku a nedám.
1: Nedám. Já to sleduju na některých těch lidech, který já potkávám dnes a denně, co dělají prostě třeba 30 let v kuse opravdu rukama.
0: No právě.
1: Dožene tě to prostě. Víš, lidi si říkají, no budeš prostě pracovat rukama, budeš mít svaly, budeš mít fazónu.
2: A čistou hlavu.
1: No. Tak jako svaly asi mají, ale jinak jsou to prostě úplně zlomený lidi, jo.
0: No a tyhle ty zlomený lidi nás poslouchají a já bych je chtěl pozdravit. A vysvětlit, že to Jana tak nemyslela.
1: Já je vlastně hrozně obdivuju, protože že prostě v 6 ráno vstanou, nebo respektive v 6 přijdou do práce a do půl třetí nebo do půl čtvrtý mají prostě v ruce jako nástroj prostě a makaj.
0: Jani, Vojto, zahrajte to nejlepší z muziky hned na zprávách všem zlomeným lidem, protože...
1: My totiž nechodíme vlastně do práce, když si nad tím tak zamyslíš, jo?
2: My si chodíme popovídat a dát si u toho kafe.
1: Tohle není zaměstnání, jo?
0: No právě proto jsem přemýšlel o té brigošce, no.
2: Ale dal si k narozkám hezký předsevzetí.
1: Jako ty máš dneska narozeniny!
0: A tak,
1: počkej, a propával jsi to nebo ne?
0: No tak jo, tak lidi mi tam píšou, oni to zjistili už s Martičkou, když jsme to probírali, protože já jsem se pochlubil, že jsem otevřel narozeninové přání a vypadly z toho prášky na spaní.
1: Fakt, jo. Tak ještě, že ne, to druhý.
0: Takže já chci... No ale...
2: Myslíš na lepší průtok, jo?
0: Počkej, druhý, jako... Jako ne, taky, jako... taky existuje to třetí, jo? Taky jsou na prostatu, ale... Takže mi vypadly ty první, jo? Já mám ještě čas na ty ostatní prášky, ale musím ti říct, že se asi zvykám na novou etapu, protože se mi nějak fakt špatně spí, takže já jsem to včera poprvé zkoušel, jako abych tu hlavu nechal vlastně
1: jaký to bylo?
0: Si odpočinout. No je to zajímavý.
1: Já jsem nikdy prášek na spaní neměla.
2: Já nikdy. Já ho měl, když jsem byl v nemocnici, když jsem čekal na operaci a byl jsem z toho nervózní, tak mi den před operací dali nějaký zepam nebo něco takového.
0: No.
2: Lidi, to bylo tak krásně lítací.
0: Já jsem měl melatonin. To je přírodní.
1: To je nějaký hormon.
2: Spací hormon.
0: No, takže hořčí pěkně víc vodou a melatonin. A jo.
1: A nejsi ve věku, kdybys musel zobat prostě prášky na spaní.
0: Já vím, ale tak...
2: Máš ale už chce, pochop to. Ne,
1: stačí ti zatím liter rumu.
0: Mě ta práce asi taky jako nějak, mě to unavuje tu palici. Já jdu makat rukama.
1: Radši, jo.
2: Jdi se zlomit.
1: Tak všechno nejlepší.
0: Čau.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Se zprávami Petr Převrátil, hezké odpoledne.
10: Krásné odpoledne. Sanace půdy po nehodě vlaku s benzenem u Hustopečí na Přerovsku se spožďuje. Čeští tenisté se už zítra dozví jméno soupeře pro play-off Davisova poháru a D2 je po nehodě opět průjezdná. Několika týdenní zpoždění nabrala plánovaná druhá etapa rozsáhlých sanací po loňské nehodě vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Státní podnik Diamo ji chtěl původně začít na začátku září. Zadávací řízení se však protáhlo a jeden z neúspěšných uchazečů se nakonec proti výsledkům tendru odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Více řekla Frekvenci 1 mluvčí podniku Kristýna Hanušová.
11: Smlouvu na zahájení druhé etapy sanace v Hustopečích nad Bečvou Diamo s vítězem tendru zatím neuzavřelo. V zákonné lhůtě byl totiž podán návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Navrhovatel však o jeho podání Diamo informoval. S ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu jsme proto tento postup procesně napadli a nyní budeme čekat na rozhodnutí ÚOHS.
10: Nákladní vlak převážející benzen vykolejil v Hustopečích nad Bečvou loni na konci února. Část cisteren po nehodě zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Ministři před dnešním jednáním vlády neupřesnili, jaký schodek bude mít schvalovaný státní rozpočet na příští rok po koaličně dohodnutých úpravách. Návrh počítal původně s deficitem 389 miliard korun. Podle závěrů koaličních jednání by se měl snížit o jednotky miliard. Ministři dopravy Ivan Bednárik a zemědělství Martin Šebestián novinářům řekli, že návrh podpoří, pokud budou platit dohody. Policie pátrá po dvou vězních na útěku. Trestci odpikávali v kuřimské věznici, zmizeli ale při výkonu práce v nestřeženém pracovišti firmy v Mlýnské ulici v Brně. Pokračuje policejní mluvčí Andrea Ceňková.
12: Dva mladíci zmizeli, když vykonávali práci v nestřeženém pracovišti v Brně již 5.9. Jedná se o 35-letého Mariana Nedzbala a 30-letého Lukáše Kaspříka. Více informací naleznete na stránkách policie České republiky.
10: Ale přidám některé detaily. Muži by neměli být nebezpeční, ani by neměli být ozbrojení. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu hledaných mají lidé hlásit na tísňovou linku 158. Strana Alternativa pro Německo zaznamenala ve volbách v Mecklenburgsku předním Pomořansku gigantické vítězství. Skvěle se jí dařilo také v Berlíně. Na tiskové konferenci k výsledkům nedělních zemských voleb to dnes řekli spolupředsedové AfD Alice Weidlová a Tino Chrupala. Podle Weidlové AfD nahradila křesťanské demokraty kancléře Friedricha Merce jako dominantní stranu německé politiky. Podle Chrupaly Merz do konce roku jako kancléř skončí. Čeští tenisté se už zítra dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. do 29. listopadu. Vedle Česka jsou mezi nasazenými týmy také domácí obhájci titulu Italové, loňští finalisté Španěle a Němci.
9: Frekvence 1. Počasí.
10: Pondělí má provázet proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severovýchodě území se očekávají četné přehánky, jinde by pršet pouze mělo ojediněle. Oproti víkendu klesnou i teploty. Maxima se budou pohybovat okolo 12 až 17 stupňů, přičemž vítr v nárazech až 50 km v hodině může pocitovou teplotu ještě snižovat.
13: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
6: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: A jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
14: Dálnice D2 je na 2,5 kilometru ve směru na Brno již průjezdná jedním jízdním pruhem. Provoz je vedený levým jízdním pruhem, ale kolona nám dosahuje po 8 kilometr a zdržení je tam přes půl hodiny. A z opatrností projíždějte na dálnici D8, kde ve směru na Ústí nad Labem na 43,5 kilometru se srazily dvě osobní vozidla. V místě dopravní nehody se ale kolona netvoří. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
10: Tolik zprávy ve 14 hodin. Vojta s Janou vás teď budou provádět dalším vysíláním Frekvence 1.
1: My jsme vaši průvodci, krátce po 14. hodině, venku je zima. Mě to strašně překvapilo a já jsem to vůbec neodhadla, že jo, jen tak svetýrek na lehko.
2: No náš mladej to dneska neodhadnul už vůbec. Ráno se vydal do školy v kraťasech.
1: No.
2: A ten tak byl zadržen. čímž je...
1: Policií.
2: Ne, ne, ne.
1: Co to máte na sobě? Okamžitě domů
2: přemýknout. Máme doma dámskou policii, ano. Byl zadržen, převlečen, odvezen na vlak.
1: A v jaký fázi byl zadržen? No, když si zavazala tkaníčky?
2: Po schodech dolů, když šel.
1: Jo. Okamžitě se obrať a no. Vem si něco jiného na
2: sebe. Já to nestihnu, já tě odvezu.
1: Ty jsi neviděl ten komínek, co tam je připravený? No, mamka ale, připravuje komínky.
2: No samozřejmě, ale měl tam připravený.
1: A on, ho
2: on celý rozházel a vzal si ty kraťasy, no.
1: Růžový?
2: Ne, ne, ne, takový černý s bílými pruhy, protože, jak on nám vysvětlil,
1: no,
2: my máme dneska těla, kam mě se nechce převlíkat.
1: Jo, jo, jo, no, to je nejlepší, no. Takže smradlavý, upocený, dokonce vyučování, to mají učitelé rádi.
15: Jana Knížková

0: Adel na frekvenci 1, hezké pondělní odpoledne. Před námi je vlastně první podzimní víkend, nebo první podzimní týden, alespoň z části, že jo?
1: No, to a myslím, že jsme to už všichni pocítili.
0: Jo, já si myslím, že počasí se předběhlo o dva dny, ale my jsme se v sobotu
1: koupali.
0: Ale
1: trošku to na to bylo, jo?
0: Ne, my jsme se loučili s létem v sobotu.
1: Jo, vy jste měli tu žranici.
0: My jsme měli zase sousedské grilování.
1: Mě to vždycky připomíná, jako že prostě celý léto se držíš, aby v těch plavkách vypadal dobře. A když se prostě řekne, že teďka o víkendu už konečně musíš ty plavky sundat, tak se přežereš jak prase.
0: No jasně, ale ono to je vždycky hrozně hezký. To je, jako já vřele doporučuju všem lidem, kteří žijou aspoň trošku komunitně, že mají třeba se sousedama jakoby dobrý vztahy, aby takovýhle slavnosti dělali.
1: Jo, to...
0: Protože, jako víte co, občas se s jedněma sejdete na kafe, občas druhýma hodíte něco na grill, že jo? Ale takhle se prostě sejde 10 rodin. Hmm,
1: takže se nemůžete navzájem pomlouvat. Když jsou tam všichni, že?
0: A to je, myslím si, ta největší výhoda.
1: No.
0: A nebo děláte...
1: A o čem mluvíte?
0: V podstatě jsme celé sobotní odpoledne mlčeli.
1: Jasně,
0: a koukali jsme, jak se ty kuřata krásně točí.
1: Sobotní krásný program.
0: No,
1: chceš tomu ještě něco dodat? Třeba pozdravit přátelé,
0: že zase v červnu, až budeme startovat léto.
1: A u koho se grilovalo?
0: My to grilujeme jakoby na obecním pozemku. Máme to domluvený s panem starostou, aha, že tam u nás na takový pláni můžeme rozdělat
1: oheň.
0: Takže
1: je to jako pro všechny tam u vás.
0: No je to pro ty, kteří si objednají kuře.
1: Jo,
0: no, a bylo jich 11 na rožni teďko a byly teda moc dobrý.
1: Takže 11 rodin.
0: No v podstatě jo. No některý rodiny měly dvě, asi 9 rodin to bylo. No nenažraný rodin.
1: Tak jako, ale musíš zase říct, ale
0: vidích
1: je 6, že? Ne, jako souhlasím, tohle je vlastně strašně fajn, když se lidi jako setkávají a když dokážou spolu žít jako v té pospolitosti a nějak se nesejřit.
0: Jediný, kdo chyběl, byla sousedka Marta, já to na ní řeknu, která nás přišla akorát pozdravit se slovy, já jedu na letiště. My jsme se tady, kam letí, že? Na Maltu.
1: No.
0: Říká, na dovolenou. Budu tam 6 dnů.
1: No, jasně. Takže přesně, po zbytek večírku byla Marta téma,
0: takže
1: jo?
0: Se mlčelo, no, když jsem to říkal.

0: Frekvence 1, 14 hodin 19 minut. Včera jsem podstoupila kurz líčení.
1: Já myslel nějakou operaci. Kurz
0: jsem
1: líčení.
0: Jakože jako, je na čase. No takhle, mě se do toho
1: jako
0: strašně...
1: Sedla jsi před zrcadlo a řekla si, tak už musím. Jo?
0: Pozor, nebo... no. Přijela jsem do Prahy, dostala jsem to jako dárek už asi před půl rokem. Hrozně se mi nechtělo. Dokonce jsem už prostě jako obvolala všechny v Praze, ať jdou místo mě. A no. Nikoho jsem nesehnala. Tak jsem se nakonec kousla a řekla jsem si, no tak já pojedu. No, tak prostě no. Tři hodiny to nějak zvládnu.
1: No jasně.
0: Intenzivní tři hodiny bylo. Toho je hrozně moc informací a hlavně je to o tom, že já nevím, asi jsi nikdy nebyl na kurzu líčení.
1: Ne,
0: ale ty jsi
1: tam ani
0: prostě,
1: to neplánuju.
0: Jo, sedneš si tam před to zrcadlo. A teď jako vlastně to, co ona říká, tak ty na sobě zkoušíš. A protože jsem zjistila, že nemám úplně talent, ale jako chci se trošku, myslím, že to můžu omluvit trošku tím, že blbě vidím prostě. A když nemám brejle, nebo když mám prostě tu...
1: Máš nějakou fotku, jak jsi vypadala po těch třech hodinách, když to...
0: Hele, já jsem vypadala tak, že mě normálně nepoznávalo Face ID. Já jsem přišla do Bile, že si tam něco koupím, chtěla jsem zaplatit kartu a...
1: Clown, to je clown.
0: Normálně mi to nedalo. Já jsem říkala, co to je za kurz, tyjo, když já vypadám takhle. Tak buď se vypadala tak dobře, že to nebralo, nebo se vypadala tak blbě, že to nebralo.
1: Děkuji, pokud ti to vyskratovalo telefon.
0: Tak to budu reklamovat.
1: Tak já nevím, jestli...
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz. Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Jaroslavem Sejkem. A hostem presklubu bude předseda ODS Martin Kupka. Jakub Weinlich se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny senátu.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A jak to teď jezdí na hlavních tazích, ví Petra?
2: Dálnice D2 je na 2,5 kilometru ve směru na Brno již průjezdná jedním jízdním pruhem. Provoz je vedený levým jízdním pruhem, ale kolona nám dosahuje po 8 km a zdržení je tam přes půl hodiny. A z opatrností projíždějte na dálnici D8, kde ve směru na Ústí nad Labem na 43,5 kilometru se srazily dvě osobní vozidla. V místě dopravní nehody se ale kolona netvoří. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A my se za chviličku vrhneme na příběh.
4: Ano, dneska se podíváme do Británie, kde vymysleli jednu velmi, velmi zdlouhavou kratochvíli.
3: Tak jo, ale ještě předtím skvělá muzika tady na frekvenci na minutu po půl třetí.
4: Tohle je Luis Capaldi. Oh.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je čas na příběh, který je buď pravdivý, anebo zcela smyšlený.
1: A jdeme do země, kde prší a pořád tam prší.
0: A nebo mrholí a vlhko padá k zemi. Podíváme se do Británie, ano. V roce 1960 jeden Brit dostal zvláštní nápad. V jedné vesnici v Norfolku uspořádal závod šneků. A protože Britové berou jakýkoliv sport vážně, tak závod dostal svá pravidla. Šneci, neboli hlemíždi,
1: nesměli mít turbo.
0: Startovali z kruhové plochy, museli se dostat do středu. A vítězem je ten, kdo se dostane do středu, vlastně do takového středu terče, jako kdyby, úplně první. Pokud náhodou

0: náhodou to šnek otočí a jde mimo ten terč, tak ho rozhodčí může sebrat a vrátit zpátky na trať. Jo.
1: To je dobrý.
0: A pozor, aby to nebylo příliš jednoduché, tak byla vytvořena i oficiální závodní dráha, kolem ní vznikla regulérní společenská událost. No a prvním vítězem těchto šnečích závodů byl šnek jménem Archie. Jeho čas byl pouhé 2 minuty na vzdálenost 13 palců, tedy asi 33 cm. Představte si šneka, který 33 cm vzdálenost velkého pravítka urazí za 2 minuty. To je vlastně takový šnečí Usain Bolt, když vezmete. Jo? A pozor, závod se uchytil natolik, že se z něj stal každoroční podnik známý jako World Snail Racing Championship.
1: Já si myslím, že je to pravda.
0: Je to pravda, vesnice se jmenuje Congham a ten člověk, co to vymyslel, nesl jméno Tom Elvis.
1: Dobrý.
0: Takže jako, že tě to napadne, sedíš večer doma, vidíš, jak padá ta mlha, že jo?
1: No, co ten máš čaj, dělat přesně, když je takhle hnusně, že jo?
0: Puding došel, zahrada plná šneku. Pojďme, uděláme jejich závody.
1: Puding došel. No, hele, proč ne, no? Ale mě by jenom zajímalo, jestli se to těm šnekům líbí.
0: Hele, jako probudit v nich soutěžního ducha ve šnecích.
1: No, mě by zajímalo, jestli, víš, do šneka nevidíš, jo?
0: No právě.
1: Do ženský a do šneka nevidíš.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1. A přátelé, celý tento týden děláme všechno proto, aby vaše chodidla byly v pohodlí.
1: Ano, proto za vámi výjíždí Tomáš Fíla, takzvaný ortopedický specialista na Frekvenci 1.
0: Specialista už úplně na všechno.
1: Který i z vašeho postoje pozná, v jakém stavu je vaše klenba.
0: Ano, přesně tak, jak to říká Tomáš. No a dneska za vámi vyrazil do Plzně.
1: Ano, do prodejny chodím zdravě v Plzni.
0: No a co se tam odehrávalo?
1: Předal prvnímu nejrychlejšímu posluchači poukaz v hodnotě 5 000 korun na nákup italské regenerační obuvi Peter Legwood.
0: No a pozor, dalším dvěma rychlým taky dárkové balíčky produktů chodím zdravě a Peter Legwood, a to v hodnotě 2 000 korun.
1: No a teď už je Tomáš s námi ve spojení, aby nám řekl, jak to dneska probíhalo.
0: Ahoj Tomé.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto, zdravíme z Plzně, z prodejny chodím zdravě, která sídlí na Slovanské 72, a máme tady dnešní 3 vítěze, kteří získávají opravdu nádherné ceny, ale nejdřív si je představíme. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Tereza.
4: Martina.
5: Katka.
2: Teď už známe jejich jména, ale co vyhrávají? No to vám prozradím za malou chvíli, protože jako první sem za mnou přišla právě Katka. Katko, a musím vám položit otázku, kde se vyrábějí zdravotní boty Peter Legwood?
3: Severní Itálie, region Benátsko, město San Donà di Pieve.
2: No vy jste jako já při zkoušení ve škole, vzpomínám si ještě na to. Ne, já bych dostal 5, vy ale dostáváte 1 a tím pádem také získáváte hlavní cenu 5 000 korunový voucher opravnící k nákupu v prodejnách chodím zdravě. Tady je, máte radost?
3: Velkou.
2: Ukažte jak velkou. No a samozřejmě pro vás, dámy, které jste schodně na druhém místě, mám 2 500 korunový dárkový balíček od prodejen chodím zdravě, tady je.
3: Úžasný, využij.
2: A to máme radost a samozřejmě jeden i pro vás.
5: Super, mám radost.
2: No a zítra přivezeme stejnou radost někam úplně jinam, kam se dozvíte v ranním vysílání u Míry s Lubkou, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a pro dnešek vám přijeme hezký zbytek dnes Plzně. Tak ahoj!
3: Ahoj!
0: Tak zdravíme do Plzně. Ještě připomeneme jednu věc. Chodím zdravě je síť prodejen, která je zaměřená na správný postoj a zdravou chůzi.
1: A kromě zdravotní obuvi Peter Legwood tam najdete také ortopedické vložky, rehabilitační pomůcky a další produkty pro zdraví chodidel.
0: No jak bylo řečeno, zítra vyráží Tomáš zase jinam do jiných míst, takže poslouchejte ráno Frekvenci 1, ať se všechno podstatné dozvíte.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

pondělí pokračuje na televizi Seznam po 15. hodině ve všední den mysteriózní krimi seriál Zákon a pořádek, zločinné úmysly. Sledujte šestou sérii a nenechte si ujít chytré detektivy, komplikované zločiny a ještě komplikovanější pachatele. V úterý ve 20 hodin a 10 minut se na televizi Seznam objeví česká kriminálka Smrt stopařek. Dvě mladé stopařky se vydávají na cestu, která se pro ně stane osudnou. Nasednou do nákladáku, za jehož volantem sedí bývalý vězeň, který trpí nezvladatelnou agresivitou vůči ženám. Cestování autostopem bylo v 80. letech a ještě dlouho poté běžné. Autoři filmu natočeného podle skutečné události tak ukázali, co všechno stopařkám hrozí, i když řidič na první pohled působí jako sympaťák. Ve středu ve 20 hodin a 10 minut přijde na televizi Seznam klasická česká komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Slavná filmová komedie o zásadovém bytovém referentovi doktoru Mráčkovi a osudu posledních českých vodníků. Zbylo jich už jen 7. V boji za vodnický rod excelují slavní herci jako Miloš Kopecký, Vladimír Menšík, Libuše Šafránková, Jaromír Hanzlík a celá řada dalších. Ve čtvrtek ve 20 hodin a 10 minut pokračuje na televizi Seznam seriál Chlapci a chlapy. Mladí vojáci i jejich velitelé dál řeší vztahy, průšvihy a všechny radosti i strasti základní vojenské služby v 11-dílném seriálu z roku 1988. Zločinné úmysly, dvě stopařky na osudové cestě, praští vodníci a další osudy mladých vojáků. To je váš týden na televizi Seznam.

0: Dneska ráno jsem šla se psem na procházku a spadlo na mě něco, co opravdu jako už připomíná podzim.
1: Trakař. List na tebe spadnul.
0: Ne, spadla na mě taková... takový to pouzdro. No prostě obal od těho kaštanu.
1: Jo, to ten bodlavej, jo.
0: Celý ten bodlovej kaštan, no, normálně. No. Nespad, vyložil mi na hlavu a jako nějak to prostě spadlo. A jsem říkal, a je to tady. A je tady podzim.
1: Taková akupunkturní nehoda
0: trošičku. Hodila jsem to psovi, tomu se to náramně líbilo. No, že jasně, to píchá, tak mají pocit, že je to něco živýho. Takže je prostě čas kaštanů, no.
1: No vidíte, tak zase budeme dělat ze špělí zvířátka.
0: No a v sobotu, nebo včera byli kamarádi na houbách a říkali, nehledali jsme, sbírali jsme.
1: No, takže, je jich opravdu hodně. A co jsem tak jako různě čet, tak dokonce, co se týče hub, tak tohle bylo snad jako nejvýživnější víkend. Ale ne za letošek, ale za několik posledních let, jakože opravdu ty houby vyraštily ve velkém.
0: Ale je to dost paradox, viď? No. Jakože celý léto vlastně pláčeme, že není voda, že není vlhko. No. A teď najednou prostě z toho sucha vyraší prostě takový množství hub.
1: Hele, já jsem se díval dneska ráno na jeden zpravodajský server a tam normálně dole, když si jdeš úplně dolů, tak tam mají takový ty jako z domova, ze světa, že jo. A tam byl takový komínek a to bylo houby v Česku. Kde rostou? Kde budou růst? Jak sušit houby? Jasně. Jak poznat jedovatou houbu? Jasně. První pomoc.
0: Kdo se první otrávil? Kdo poskytuje služby kremace a tak. Ozzy Osbourne, pardon.
1: Ten nejí houby, ale netopíry. Budeme ho hrát na frekvenci 1 po 15.
0: Taky Train. Bude.
1: A Michael Jackson. Bidet,
0: no. A budou zprávy za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má pro nás Petr Převrátil. Hezké odpoledne.
7: Krásné odpoledne. Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Vláda dnes rozhodne o schodku rozpočtu na příští rok a měla by přijít také s kroky na snížení cen pohonných hmot. A na D1 u Mirošovic směrem na Prahu se srazil nákladák s osobákem. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Rozhodla se tak podle svých slov, protože knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Knihovna bude mít na starosti kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o Havlův odkaz. Havlová to dnes oznámila novinářům při oslavách 90. výročí Havlova narození na Mariánském náměstí v Praze. Knihovnu Václava Havla její správní rada na začátku září přejmenovala na první prezidentskou knihovnu a vyhověla tak přání Havlové, aby nadále nepoužívala ex-prezidentovo jméno v názvu. Vláda dnes řeší podobu státního rozpočtu na příští rok. Původně navrhovaný schodek téměř 400 miliard korun vyvolal výhrady i uvnitř koalice. Připomínky k návrhu má také ministr zemědělství Martin Šebestián.
8: Rámcově jsem přesvědčený, že ta dohoda i vlastně na té koaliční úrovni je správně a jde správným směrem, ale mám tam samozřejmě nějaké ještě rezortní podmínky.
7: Opozice očekává, že ministři i poslanci koalice rozpočet podpoří, ostatně mají taky ve sněmovně většinu. Kabinet Andreje Babiše má dnes také schválit kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. K opatřením přistupuje poté, co regulaci cen oznámily některé sousední země. Policie dopadla muže podezřelého z loupežného přepadení návštěvnice Teplických lázní. Žena seděla večer na lavičce před lázeňským domem, když jí pachatel po přetahování strhl kabelku a utekl. Uvnitř měla telefon, doklady, klíče od auta a hotovost celkem za více než 30 tisíc korun. Jak policisté podezřelého vypátrali, popisuje policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
9: Po oznámení se rozeběhlo pátrání, včetně vyhodnocení kamerových záznamů. Na těch byl zachycen neznámý podezřelý. O pár dní později jel kriminalista ve svém volnu kolem jedné teplické herny. Všiml si přední muže, který byl podobný podezřelému na záznamech. Přivolal si dalšího kolegu a 31-letého muže zadrželi. Následným ztotožněním a dalšími poznatky od kolegů z Ústí nad Labem se potvrdilo, že se jedná opravdu o muže na kamerách.
7: Zadržený muž je podle policie recidivista. Kriminalisté ho obvinili z loupeže a soud ho následně poslal do vazby. Dva muži z Německa v pařížském muzeu Louvre nepovoleně vyvěsili dva vlastní obrazy. S pomocí lepící pásky je připevnili na zeď v sále, ve kterém visí i snad nejznámější obraz světa, Mona Lisa od italského renesančního mistra Leonarda da Vinciho. Obrazy, které přidali, údajně zachycovali jednoho z mužů v brnění, druhý pak zobrazoval oba muže společně se ženou. Ostraha muzea dvojici zadržela a předala ji policistům. Těm muži sdělili, že obrazy pověsili z legrace. Mluvčí Louvre už ale potvrdila, že muzeum na muže podalo trestní oznámení. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na dnešním prvním srazu udělat další dvě vynucené změny v týmu. Z nominace na úvodní 4 zápasy nového ročníku Ligy národů kvůli zranění vypadli také útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček ze Slávie. Nahradili je olomoucký Václav Sejk a Martin Vitík z Boloni. Z původní nominace vypadli také zranění slavistický obránce David Zima a plzeňský křídelník Denis Višinský. Dodatečnou pozvánku místo nich dostali dva nováčci, defenzivní univerzál San Žiloa Ondřej Kryčfaluši a mladoboleslavský křídelník Martin Šubert.
2: Frekvence 1. Počasí.
7: Také zítřejší počasí bude ve znamení proměnlivé oblačnosti. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Tam také místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer, kromě severovýchodu a východu území, bude ubývat oblačnost, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
10: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1. Doprava.
7: Jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
11: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu na 20,5 kilometru u Mirošovic. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení je tam okolo 15 minut. A dopravní nehoda se stále došetřuje na dálnici D2 na 2,5 kilometru při příjezdu do Brna, kde je provoz veden pouze levým jízdním pruhem a zdržení je tam přes půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: A na frekvenci 1 vás už dále budou bavit Jana a Vojta.
1: 5:15. Děkujeme, Petře. Mě teda pobavila ta zpráva o těch dvou Němcích.
0: S těma obrazama.
1: Jak se prostě jakoby pověsejí dva svý obrázky. Mě to připomnělo takovou tu situaci, jak dáma stojí v galerii, že jo, kouká se takhle na tu stěnu a říká, to je zajímavý objekt a ten kurátor říká, to je Minimax.
0: A byla blonděta?
1: To nevím.
0: Ne, ale tak v dnešní době nevíš, že jo?
1: No jasně.
0: Prostě
1: no.
0: Kde to byla nějaká vyvěšená ta šlupka od banánu? Prostě no. Lidi kolem toho chodili a mysleli si prostě. A nemysleli, ono to tak bylo.
1: A nebo pozor, a to se opravdu stalo. A nevím, jestli to bylo ve Francii, v Německu nebo v Británii, jo? Některých z těchto zemí. Prostě byla umělecká instalace. Kopa bordelu na podlaze. Večer přišla uklízečka, no, normálně to no, zametla, že jo?
0: To je nějaký ten fóreček, já jsem mu dokonce dávala, jak prostě uklízečka rozbije nějakou strašně starou vázu, fakt jako opravdu starou, hodnotnou, téměř nevyčíslitelný hodnoty. No. A přijde tam ten správce a říká, ženská bláznivá, teď to byla stará, víte, jak stará byla ta váza. A říká, já už jsem se bála, že je nová.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Vondráka na frekvenci 1 15 hodin 12 minut a my teď, přátelé, budeme telefonovat.
1: A zavoláme Pavlíně.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Nesmrtelná teta. Když si řekne Pavlína, Pavlínka, tak mi tam naskočí nesmrtelná teta. Byla totiž Pavlínka.
1: Jo, ta princezna. Ta princezna, jo.
0: Já tě miluju.
4: Ano.
0: Dobrý den, Pavlíno, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jistě, dobrý den.
0: Jste nějaká zaražená.
4: To není možný ani.
1: Ale je to tak. Možný, všechno je možný.
0: Přesně.
1: Tak Pavlíno, my zdravíme Dobrozan, Litoměřicko.
4: No,
1: tam já to mám rád, tam já vyrost.
4: Jo.
1: No je. Tak co jste si koupila? Čím jste si udělala radost?
4: No, asi boty.
1: No a tohle nejsou boty, co tady mám.
0: Tak asi ještě nějakou jinou účtenku.
4: Tak zkus
1: vejš, no.
4: Kalhoty.
0: Aha, a k nějakýmu...
4: Já jsem měla narozeniny.
1: Jo,
0: takhle. Já myslím, jestli vás nečeká nějaký večírek.
4: No, tak
0: jste šáhla do rozpočtu.
1: A to je dobře, že jste si udělala radost. Koukám, že tady dokonce napsala, že to jsou krop žerzejové kalhoty.
0: Co to znamená?
1: Vysoký pas.
0: O, ty jsou parádní, ty vysoký pasy.
1: A široké nohavice.
0: Ano.
1: High waist, wide leg.
0: To se ale vrátilo, že jo, tato moda.
1: No jasně, to je takový 80-ky trošku, že jo?
0: A hrozně dobře se to nosí.
4: No, já jsem je docela dříva, teď jsem se k ním vrátila.
0: A děláte dobře, ono to dobře vypadá.
1: Tak nejenom, že vám to v nich bude slušet, ale vy je budete mít vlastně zadarmo, protože my vám vrátíme, pokud se správně koukám, 637,30.
0: Vracíme peníze. A už je máte na sebe, na sobě?
4: Nemám, mám je doma ještě.
0: Máte doma, ještě šetříte si je.
4: No, já si musím přeptat.
0: Jasně,
1: no,
0: rozumíme.
1: Samozřejmě, to je potřeba.
0: Rozumíme. Každopádně moc gratulujeme. Mějte se krásně, zdravíme.
4: No, děkuju moc.
0: A ať vám dlouho slouží. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home, na frekvenci 1. Více bude ve zprávách za malou chvíli, na aktuální zpráva od 1. října opět bude regulovaná cena pohonných hmot.
1: Jo. Já jsem dneska jela kolem benzínky, byl tam 51,50.
0: To už je skoro jak váha, co?
1: Za naftu. No, jakože moje váha. Nebo jaká váha?
0: Ne, že prostě jako někdo váží 51.
1: Já ne.
0: No nic, tak to je jenom tak, abyste věděli. Samozřejmě Petr to sleduje ve zprávách, budete mít podrobnosti. My se teď ovšem budeme věnovat módě.
1: Trošku nás navnadil ten telefonát s naší posluchačkou, která vyprávěla, že si koupila kalhoty s vysokým pasem a se širokými nohavicemi. To je taková ta móda, která se nosila, nenosila, jako já už vlastně taky ve svém věku můžu říct, že si pamatuju dobu, kdy se to strašně nosilo. Třeba vysoký kalhoty, vysoký pas.
0: Plísňáče, mrchváče.
1: No, přesně tak. Vlastně to, vždycky jsem měla trošku pocit, že tyhle kalhoty dělají velký zadky. Takže jsem pak vlastně docela ocenila, když klesly ty kalhoty na boky a byly takový bokáče. No. Jenomže pak přijdeš do věku, kdy je to vlastně strašně neprakticky, protože ti furtáhne na a máš zánět močáku, že jo?
0: No, a nebo jste říkat, předklonu, že jo, protože se vám ty záda kousnou.
1: No, ale nebo vám furt leze ta čárka. Rozumíš, kasička se ti
0: jo, takhle. No zase tam lidi můžou házet 10 korun, no. Že?
1: Jako můžou, ale nevím, aby to zase úplně
0: pojďme o žlápku.
1: Hrašení, já zase nemůžu vzpomínat o slovo. Nezavánělo.
0: No dobře, tak pojďme se věnovat módě, která třeba jako dřív byla velmi populární, ale už bychom nechtěli, aby se vrátila. A mně, když se řekne jakoby móda, kterou už nechci nikdy zažít, tak si představím takový ty zářivě barevný šustákový soupravy a ledvinky.
1: To nechceš?
0: Ne. Mně to přijde úplně jako, mně to přijde opravdu jako bizarní.
1: Hele, šustákovka, no, tyjo, taky jsem měla svoji šustákovku.
0: Že všichni jsme měli.
1: A možná je to takový nepraktický, jsi tam takový zapařený, že jo, ty šustákovce, možná ta teplákovka lepší, no.
0: No, tak ty se nosejí teď teplákovky, jo,
1: teplákovky, frčej,
0: jako,
1: no.
0: Jako pozor, koupit si tepláky dneska je to
1: je v řádu tisíců.
0: Pomalu na hypotéku.
1: No, to se zbláznili. Máš pravdu, že šustákovka je opravdu jako věc, která by se asi už vracet nemusela, nebo respektive módní kousek.
0: Takhle, ještě,
1: ale ledvinka, jo? Ledvinku já mám.
0: No, a já mám krásnou. Když konkrétně v té kombinaci, jako šustáková souprava, ledvinka, k tomu ještě taková ta froté čelenka a froté nápotničky.
1: To úplně si představím prostě tamhle, jako no, matějská pouť.
0: A co se týče účesu, tak jasně mulet.
1: Nelíbí.
0: No, tak prostě tohle bych fakt jako nechtěl, aby se někdy vrátilo.
1: Třeba já jsem úplně nesnášela, vlastně jsem se divila, proč se vrací knírek.
0: A pozor,
1: strašně moc mladých lidí má knír.
0: Ale knír mi nevadí.
1: Jako no, mně to přijde hrozně asexuální.
0: Jo, mně to přijde takový německý.
1: No, německý je to dost, tak když v tom třeba zůstane jako, já nevím, nudle z polívky. Jenom vyprávím tak svou zkušenost z nedávnej doby.
0: Ty zůstal v kníru. No.
1: A nikdy mi to neřekl, že to tam má. Takže přátelé, co by se z módy už nemělo vracet? Je něco, co jste nosívávali a neměli jste to rádi?
0: Ano, a nechcete, aby se to někdy, nedej bože, vrátilo?
1: No, je trošku blbý, že do toho rádia teda rveme, to ne, ale na druhou stranu si myslím, že jako vymyslíte spoustu nových, nebo spíš starých módních kousků, který se dřív nosili, že možná, si na ně ani teď nespomenete.
0: Možná
1: jo?
0: Vás to budí ze spaní do dneška, co my víme, že jo?
1: Tak můžete nám psát na 736 304 44,
0: případně na naše instagramové účty Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Taky můžete prostřednictvím naší aplikace namluvit hlasovou zprávu.
0: A taky máme Facebook.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme.

0: 65. Blue, Dabadi. Prostě nechám, že takový jednoduchý text.
1: Rumunská populární píseň, no. Tak. Ne, to nejsou Rumuni, Eiffel 65, to jsem se splet.
0: Jo?
1: No.
0: Tak to dohledej, nebo asi to není důležité, já to stejně zapomenu.
1: Eiffel 65.
0: Nebo nám to někdo napíše, podle mě, protože oni to budou vědět. No, každopádně, my tady máme Petra, ten nám
1: to
0: za chvilku...
1: To jsou Italové.
0: No, vidíš, no. Tak za chvilku zprávy v italštině.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
4: Hezké odpoledne, tady jsou zprávy Frekvence 1. Vláda reaguje na vysoké ceny pohonných hmot. Stejně jako na jaře zavede regulaci marží na 2,50 na litr a sníží spotřební daň na naftu o zhruba 2 koruny na litr. Jako kompenzaci pro stát pak uvalila mimořádnou daň na rafinérie. A před malou chvílí ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Z nominace české fotbalové reprezentace vypadly kvůli zranění i zadák Tomáš Vlček, útočník Tomáš Chorý, nahradili je Martin Vitík s Václavem Sejkem. A hostem presklubu Frekvence 1 bude předseda ODS Martin Kupka. Jakub Weinlich se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
6: Dálnice D11 je obousměrně uzavřená mezi exity 50 Dobšice a 68 Chýš, a to z důvodu úklidu dálnice po padajícím kamení. Dálnice by měla být uzavřena cca hodinu. Policie na místě provádí odklon dopravy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
7: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý, tedy na poslední astronomický letní den letošního roku. Počasí už ale dost bude připomínat podzim, a to zejména v severní a severovýchodní části našeho území, kde očekáváme více oblačnosti s občasným deštěm nebo také s přeháňkami a kde bude i relativně větrno. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví mezi 13 až 17 a deštníky a pláštěnky nechte doma zejména v jihozápadní části našeho území, kde bude převládat polojasno. Na zbytku území Česka to bude hodně proměnlivá oblačnost. Teplota v tisíci metrech na horách se bude nejčastěji pohybovat kolem 9 stupňů. No a jsme na tom dobře. U nás zatím ještě bude pršet, ale na vrcholcích Tater očekávají, že napadne až 15 cm sněhu.
1: No jo, Slovensko, tam je to hned.
0: To je jasný, no. Tak je třeba připravit šustáky.
1: Ale pozor, už jsem viděl třeba i z Alp fotografie, že padá sníh.
0: Je dobře, ať padá.
1: No, teď jo, v pořádku. Pozor, šustáky nejsou zmíněny ve vašich odpovědích zatím ani jednou. My se vás totiž dneska ptáme, které oblečení jste považovali za svého života za zvěrstvo a nechtěli byste, aby se někdy vrátilo do módy.
0: Tady píše Eva, jo. No. Určitě bych nerozdýchala dederonové košile a šaty s krimplen.
1: No, tak to už je tady, ale pozor, jako zmiňováno několikrát, tenhle materiál šílený.
0: Já se musím podívat, já to vůbec nevím, co to je.
1: Máš pocit, že jsi byla oblečená v plastu. Vypadalo to jako oblečení, jo, ale bylo to z plastu.
0: 80. léta, vůbec to nesálo, smrdělo to, když se do toho zapotil.
1: Přesně tak. Třeba tady Vlasta píše, já jsem jako dítě nesnášela punčocháče tělové barvy.
0: Jo, ty byly strašný.
1: O těch si pojďme popovídat podrobněji za chvíli
0: s dovolením. Ty byly fakt šílený.
1: Jako školačka, krimplenové kalhoty, modré trenky na tělo. Cvik.

0: a cipulinetové zástěry.
1: Jo, ty zástěry.
0: No. Já jsem tomu říkal Vixlajvant vždycky.
1: Tyhle, teď na ty zástěry tady koukám. No, to nosila moje babička, tyjo.
0: Tyhle zástěry? Mm. A to byly takový ty, že když si třeba na babičku chrstla vodu, tak ono to steklo, no. A ona to nepoznala.
1: To je pravda.
0: Bylo ze stejného materiálu, jako ty stěny ve škole na schodech, že?
1: No nic, do dalších zpráv se podíváme za chvilku, teď je ideální čas poslat vám nějakou pěknou písničku.
0: Tady máte Miraj a já jich vedle tebe usínám. Dobrou noc.

0: na Frekvenci 1, 15 hodin 42 minut. Chtěl jsem se zeptat, co se to tam u vás v Podkrušnohoří děje.
1: Co se tam děje?
0: Klokan na kruháku v Chomutově.
1: V Chomutově, já jsem to četla. Jestli on neutek někde tam z toho zooparku.
0: A to je nějaký albín klokan. Já jsem tady viděl ty fotky, ten klokan je
1: bílej. Má světlý obočí.
2: Je bílej.
0: Bílej.
1: Tak hlavně, jestli je namazanej, to je albíně, to nemá na tom sluníčku jednoduchý. No, já vůbec nevím, já jsem ani nečetla tu zprávu, jenom jsem viděla ten titulek a fotku. No. A je to docela vtipný, ne? Že si prostě ne, jako teda, kamerový systém prostě vyfotí klokana.
0: Ale já jsem právě viděl nejdřív tu fotku, a takovou jako kde je z dálky ten klokan a on jak je bílej. Já jsem se normálně vyděsil, já jsem si vzpomněl na jeden film od Ridleyho Scotta, Vetřelec Covenant, co to jmenovalo. A tam byli takový jako protovetřelci a oni byli bílí a vypadali jak klokani. Já jsem říkal, a v Chomutově je to tady.
1: Já jsem si jenom tak jako představovala, jak třeba ty policajti koukají na ty kamery, že jo, a že si musí připadat jako, jak on se jmenoval, Wiesner ho hrál.
0: Saturnin.
1: Ne, Léto s kovbojem,
0: jo,
1: tam, jak on vidí no. tu krávu,
0: no,
1: že jo.
0: No jasně, no.
1: Jsem vlastně musel být docela podobný, no, takže určitě ti prostě hrabe.
0: A teď si to představ, jako sedíš na té služebně, koukáš na to, kluci klokan, a ty už to nepij.
1: No, přestaň to hulit, Karla, podívej se, ty máš moje vidiny.

0: Comic Con Brno a Junior.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
0: Popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.

0: je Taylor Swift na frekvenci 1.
1: 16. hodina před námi, po 16. třeba Green Day.
0: Taky bude Poetika. Už
1: nehledám to místo. A nebo Síla.
0: A za chvilku budou i zprávy.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
8: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
9: Go!
8: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
10: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
11: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Se zprávami Petr Převrátil. Hezké odpoledne.
12: Krásné odpoledne. Vláda bude opět regulovat vysoké ceny pohonných hmot. Důchodci dostanou jednorázový příspěvek 2000 korun. A dálnice D11 je obousměrně uzavřená kvůli padajícímu kamení. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také zregulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Spolu s tím stát také sníží spotřební daň na naftu. Její úroveň klesne z původních téměř 10 korun na 8 korun za litr. U benzínu zůstane daň beze změn. Ministryně Alena Schillerová uvedla, čím si bude stát zvýšené výdaje kompenzovat.
13: Vláda schválila dočasnou mimořádnou daň a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérský sektor. Chci zdůraznit, že se nejedná o daň namířenou na čerpací stanice. Jejíž marže jsou i díky dosud přijatým krokům na standardních úrovních, ale na ekonomicky významné zpracovatele surové ropy a výrobce rafinovaných ropných produktů. Tedy na sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinerských marží.
12: Vláda se na dnešním jednání také shodla na valorizaci důchodu od ledna, a to o 304 korun. K tomu rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun, uvedl ministr práce Aleš Juchelka. Kabinet pak také oznámil, že stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o 3 miliardy. Několika týdenní zpoždění nabrala plánovaná druhá etapa rozsáhlých sanací po loňské nehodě vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Státní podnik Diamo ji chtěl původně začít na začátku září. Zadávací řízení se ale protáhlo a jeden z neúspěšných uchazečů se nakonec proti výsledkům tendru odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Více řekla Frekvenci 1 mluvčí podniku Kristýna Hanušová.
9: Smlouvu na zahájení druhé etapy sanace v Hustopečích nad Bečvou Diamo s vítězem tendru zatím neuzavřelo. Zákonné lhůtě byl totiž podán návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Navrhovatel však o jeho podání Diamo informoval. S ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu jsme proto tento postup procesně napadli a nyní budeme čekat na rozhodnutí ÚOHS.
12: Nákladní vlak převážející benzen vykolejil v Hustopečích nad Bečvou loni na konci února. Část cisteren po nehodě zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Policie pátrá po dvou vězních na útěku. Trestci odpikávali v kuřimské věznici, zmizeli ale při výkonu práce v nestřeženém pracovišti firmy v Mlýnské ulici v Brně. Pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
14: Dva mladíci zmizeli, když vykonávali práci v nestřeženém pracovišti v Brně již 5.9. Jedná se o 35-letého Mariana Nedzbala a 30-letého Lukáše Kaspříka. Více informací naleznete na stránkách policie České republiky.
12: Já ještě ale dodám, že podle policie by muži neměli být nebezpeční, ani by neměli být ozbrojeni. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu hledaných mají lidé hlásit na tísňovou linku 158. Strana Alternativa pro Německo zaznamenala ve volbách v Mecklenburgsku předním Pomořansku gigantické vítězství. Skvěle se jí dařilo také v Berlíně. Na tiskové konferenci k výsledkům nedělních zemských voleb to dnes řekli spolupředsedové AfD Alice Weidlová a Tino Chrupala. Podle Weidlové AfD nahradila křesťanské demokraty kancléře Friedricha Merce jako dominantní stranu německé politiky. Podle Chrupaly Merc do konce roku jako kancléř skončí. Čeští tenisté se už zítra dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. do 29. listopadu. Vedle Česka jsou mezi nasazenými týmy také domácí obhájci titulu Italové, loňští finalisté Španělé a Němci.
11: Frekvence 1.
3: Počasí.
12: Také zítřejší počasí bude ve znamení proměnlivé oblačnosti. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Tam také místy s deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer, kromě severovýchodu a východu území, bude ubývat oblačnost místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
15: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
3: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: A co se děje na hlavních tazích, nám řekne Petra.
16: Dálnice D11 je obousměrně uzavřená mezi exity 50 Dubšice a 68 Chýš, a to z důvodu úklidu dálnice po padajícím kamení. Dálnice by měla být uzavřena cca hodinu. Policie na místě provádí odklon dopravy z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
12: Tolik ze zpráv, teď už opět i Jana a Vojta.

0: pojďme si jedna vrátit k módním kouskům, které už nechcete vracet.
1: Kam jdeš, Petře? Pojď sem ještě.
0: Srovnej si punčocháče. No. Natáhni si tu flísovku.
1: Pojď nám říct, Petře, jestli máš...
2: Ty jsi to viděla, já myslel, že se ty kaloty vytáhnou dost vysoko.
0: A ty modrý trenky, no, Peťo.
1: Jasně, tak jako víš, co venku fouká, Petr má kamaše, že jo?
0: On to ne, já nevím,
1: ale jestli máš třeba jakoby ze svého dětství nebo z nějakého období svého života jaký oblečení, o kterém bys opravdu už jako nechtěl, aby se nikdy vrátilo na výsluní.
0: Třeba ty kamaše podle mě, ty strašně kousaly.
1: Bylo hnusný, no.
2: Kousaly, ale jako já jsem s tím problém neměl, tak bylo v tom teplo, jak to oblíct, bylo jasný, že jo, jeden pruh vepředu, dva vzadu, pamatuju si to správně.
0: Jo,
1: to byly i punčocháče, že jo,
2: takový. A hlavně...
0: Když to otočil, bylo to vlastně příjemné.
2: Při tom převlíkání na tělocvik jsme je měli všichni, takže
0: jo,
2: jako
0: bez
2: nedal důvod se stydět.
0: No, jasně, jako vůbec se nehrálo na to, jestli má někdo prostě punčocháče se třema pruhama, že jo, nebo ne.
2: Tak, ale čemu se čemu už bych se asi ale nevracel, tak jsou slipečky. Prostě slipy.
1: Jo, jasně.
0: Ty nemáš rád slipečky?
2: Nemám.
1: No, to zatřezává.
2: Tak.
0: Naštěstí to není vidět. Ono to teda potom asi je trošku vidět ve výraze, že jo?
2: Když je máš o dvě čísla třeba menší.
3: Jana Knížková a Vojta.

se k tobě lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí

0: Frekvence 1 a rubrika Cože? Rubrika, ve které figuruje Michal Suchánek a Petr Kolečko.
1: Má, vy se jich ptáte a oni vám zasvěceně jak jinak odpovídají.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Když člověk dostane husí kůži, proč se jí říká husí? Chodí huse po těle, když je jim zima? A pokud ano, jak se tam dostanou?
4: To si myslím, že nesmysl, prostě já když si dám husí stehno.
3: No.
4: Tak prostě tam přesně vypadá ta kůže stejně, jako podle samozřejmě vypečenosti, ale vypadá stejně, jako když si mu udělá husí kůže, jsou takový ty tečky, že jo, takový ten tartan, jako no.
3: No ten tartan, to je od toho, že tam byly ty brka.
4: No, ona tam má ty brka, mě když je zima, tak se mi tam udělá vlastně...
3: Ale bez brk, jakoby vlastně, že jo?
4: No bez brk, protože to naznačuje, že měl bych tam mít brka, měl bych mít peří, aby jsem jako zatebil. To je prostě vlastně pozůstatek z toho, když jsme byli ještě pterodaktylové.
3: Jo.
4: Jako ptáci, no. Tak vlastně nám zůstalo tenhle ten efekt, že vlastně ty jakoby jako vystrčíš peří vlastně.
3: Jo.
4: A to je jako obr... A oni tě vylezou jenom ty tečky, protože nemáš ty to peří, no.
3: A to byla jako pravěká nějaká obrana nebo útok nebo...
4: No to je do dneška, ty husy to dají do dneška, že oni vyjdou a když je zima, tak udělají jako... A, vy, jako, a tím jako vysunou to peří jako do té širší, do té jako širší pozice a to my vlastně děláme jakoby reflexivně, když je zima, akorát už nemáme to peří, protože jsme to s tě evolucí přišli o peří.
3: A když je někdo šimrá, mně se to stává, že mi naskočí tady tohleto.
4: To je stejný, to je prostě tak třecí reflex, že tě někdo šimrá pírkem, jak si to ti husy dělají, že kolem sebe projdou, jedna druhou zašimrá, tak vystrčí to peří, jak se o sebe třou. No, tak ty přesně takhle, když někdo zašimrá, tak reaguješ to husí kůži, protože by zase vystrčilo to peří. Ty jsi jako pošimraný.
3: Si představu ty pterodaktyly, jak takhle jako...
4: Pterodaktyly to tak dělali jako vždycky, no. Takže to si myslím, že jasný.
3: OK.
2: Cože?
0: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Cukero a Polyang na frekvenci 1. 16 hodin 20 minut. Jaké oblečení už byste na sebe v životě nevzali, anebo naopak, co se vám třeba i líbí, nám píšete?
1: Ale tady píše Patrik. Evidentně s tím má zkušenost, jo. Určitě tanga pánská.
0: To existuje.
1: Tanga pánská jsi nikdy neviděl?
0: To jsou dvě tkaničky svázané.
1: No, tak jako, je úplně stejně jako ženská.
0: Vepředu ti to rozdělej, že jo?
1: Čau, Jani, tak určitě tanga pánská, rozhodně bych taky zrušil tepláky, jako ty SOU, teď jak je to moderní, SOU.
0: Jo, takový ty, takový ty nabíračky, no.
1: Já jsem v nich obsluhoval banker a měl jsem pocit, že jsem na hřišti a tepláky, jo, ale takhle ne. Rozumím, no, rozumím. No, no, no a knír je fakt hnusný, taky píše Patrik.
0: No, tak zdravím, Patriku. Hanka píše, jenom k těm širokým kalhotám, jak jsme tady o tom vlastně bavili dneska s dámou, které jsme propláceli účet, že ona si koupila
1: kalhoty. A vysoký pas.
0: No, tak Hanka píše, před 20 lety jsem si koupila kostým se širokými nohavicemi na oslavu 55. Asi před rokem jsem ho vytáhla ze skříně ve sklepě, kde mám oblečení, které mi bylo líto vyhodit. Postava stejná, jdu zase s módou.
1: No jasně.
0: A neměla jsem ráda oblečení z krimplenu.
1: Mm-hmm. No, to, co jsme zmiňovali, uměliny. Ale to máte pravdu, jako vy jste vlastně udělala naprosto prosíravou věc, že jste to nevyhodila.
0: No, jasně.
1: Protože to, co se nosilo fakt před x lety, jako zrovna třeba právě tady ty, a to se taky vrací, ty zvonáče, ale takový ty klasický zvonáče, jasně. Jakože na hubenou nohu, že no. Respektive obepne to tu nohu a dole to udělá ten zvon.
0: A dole
1: zvon.
0: Od toho sebe škrtá, když jdeš.
1: No, no. A seš prostě, blbě se v tom chodí. Prostě.
0: No, jasně. Ne, ale těch věcí je spousta. Mě by spíš zajímalo, jak to Hanka v tom sklepě v té skříně jako schraňovala. Přece jenom sklep, to je taková živná půda, že vám tam myška vleze, molíčci. Hmm. Jestli třeba jako ten kostýmek není trošku cítit naftalínkem.
1: Hele, já myslím, že teď je taková ta ideální věc, že to dáš do toho pytle a vysaješ z toho
0: jo,
1: ten vzduch.
0: Zavákuješ, no.
1: Jo, to je skvělý.
0: Vidíte, to je jako když děláte maso ve suví.
1: No, nebo no. Teď jak přijeli ryby z Norska, tak my mám taky pěkně zavákovaný.
0: Ne, a taky máte ve skříně. Za 20 let, jako když najdeš.
1: Jako trošku to tam voní, ale tak my máme tu rybinu rádi.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz. Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jedno.

0: Co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009.
1: Gratulujeme. Jana Knížková a

0: Za minutu bude půl pátý. Na Frekvenci 1 nabídneme zprávy a pak se vrhneme na soutěž o peníze.
1: Ano, 10 000 korun je ve hře v posledním slově, tak si na to počkejte.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
4: Go!
3: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
5: Hezké odpoledne, tady jsou rychlé zprávy Frekvence 1. Vláda reaguje na vysoké ceny pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude regulovat marže a sníží spotřební daň na naftu. Vykompenzuje si to mimořádnou daň na rafinérie. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard. Oproti původnímu návrhu se plánovaný deficit sníží o 3 miliardy. A důchodci dostanou od příštího roku k řádné valorizaci také jednorázový příspěvek 2000 korun. Hostem presklubu Frekvence 1 bude dnes předseda ODS Martin Kupka. Jakub Weinlich se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
6: Frekvence 1.

0: Tak volejte 257-409-999, 10 tisíc ve hře.
1: Držíme pěsti, stačí jedno jediné slovo. Když se trefíte, 10 tisíc vám připutuje na účet.
0: Tak hodně štěstí.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: všechno mám.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Kdo pak se nám dneska dovolal? Dobrý den.
4: My bychom potřebovali někoho, kdo nám doplní celebritu.
3: No, přesně tak. Kdo si prostě řekne to slovo, vezme si 10 000 a zase si půjdeme každý po svým. Že?
4: Tak kdo je tam? Dobrý den.
3: Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den.
4: Můžeme vidět vaše jméno, odkud voláte?
5: Monika.
4: A odkud voláte?
5: Monika Rychnov, nepoznám.
3: Je, tam je krásně. Tak zdravíme do Rychnova, do Podzámčí, nebo na zámku přímo? Ano. Do Podzámčí.
5: Podzámčí.
4: Jste šlechta.
3: Ano. Tak my tady pro vás máme 10 000 korun, ale má to jednu drobnou podmínku.
4: Doplnit větu, kterou nám tady namluvili kluci z Čechomoru. Jdeme na to?
5: Ano.
3: Tak věta zní takto.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
4: Tak to
5: publikum.
4: Publikum. Tak zkusíme, jestli je toto slovo, které hledáme.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
4: Není.
3: Tak hold pořád v Podzámčí, no.
4: Děkujeme za pokus. Zdravíme do Rychnova, mějte se krásně.
3: Mějte se, naslyšenou. Lubka s Mírou zítra po 7 nabídnou 10 500.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Na frekvenci 1 Business Party, to je takový pořad, který přináší především praktické informace.
1: No a dneska to bude o elektrickém vytápění domů, ale i vinic a bateriových úložištích.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti Phoenix Group, pan inženýr Cyril Svozil. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Každý rok jste u nás, každý rok se na vás těším, ale musíme samozřejmě připomenout pro posluchače, kteří nikdy Business Party s vámi neslyšeli, co všechno děláte.
3: Založil jsem firmu v roce 1990 jako výrobní společnost, která začala vyrábět elektrické sálavé topné systémy, které jsou dnes známy pod značkami EcoSun, EcoFlex, EcoFloor a EcoFilm. To je základní výrobková řada, která trvá doposud. Nicméně před 10 lety jsme se rozhodli rozšířit naše portfolio o ukládání energie, o takzvané bateriová úložiště, které dneska nabízíme také v širokém sortimentu od domovních, malých až po průmyslové velké aplikace.
2: Musím připomenout, že vy jste nejenom výrobci, ale vy jste i prodejci. Ale co se týká té výroby, tak vy máte výrobu asi v 9 zemích po celém světě.
3: Ano, v současné době mám výrobní závody největší je tady v České republice, v Jeseníku, další je na Slovensku, v Banské Bystrici, ve Skotsku, Glenroad, což je asi 15 mil od Edinburghu, ve Španělsku je to v Barceloně, ve Francii je to nedaleko Toulouse a v Polsku, kousek od Varšavy, máme další výrobní závod.
2: Loni jste se mi pochlubil, že pečujete o francouzské vinice, tuším Bordeaux.
3: Ano.
2: A letos daří se vám také ve Francii nebo i u nás?
3: Je to nejenom v Bordeaux, je to dokonce šampáň, tam v těch dvou prestižních takových, jako bych řekl, oblastech. Je pravda, že i ve Francii dochází v těch posledních letech k tomu, že přichází ty časné mrazíky vlastně, které tu úrodu znehodnotí. Tam se nám daří velice dobře teda. Nicméně se musím pochlubit, že v loňském roce se nám podařila velká jaksi aplikace i v České republice. Jedno velké jihomoravské vinařství se rozhodlo investovat poměrně velkou částku do této ochrany. Shodou okolností v letošním roce přišly ty rané mrazíky a právě a pouze ta oblast, která teda byla ošetřena těmi našimi topnými kabely, tak přetrvala bez jakékoliv újmy.
2: Ty kabely se ukládají do země?
3: Ne, ty se ukládají přímo na tu strukturu, kde se zase upevňuje ta vinná réva a oni vlastně rozpohybovávají vzduch, takže způsobují ten pohyb vzduchu, který zabrání tomu zmrznutí.
2: Já vám děkuji za zajímavý rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal zakladatel společnosti Phoenix Group, pan inženýr Cyril Svozil. Děkuji a nashledanou.
3: Děkuji.
2: We'll be right back.

0: Na frekvenci na Opus 16 hodin 45 minut.
1: Když si řekneme, jako, jak se starat o auto, nebo jaký mít strach o auto, jak je to u vás?
0: Strach?
1: No, jestli třeba jako třeba tvůj partner je takovej, že si ty autíčka jako ňuňá.
0: No, jo? On si je furt leští.
1: Jo.
0: No, minule jsem mu chtěla pomoct a on se hrozně jako rozčertil, když jsem na to vzala houbičku. No,
1: tak jde o to, kterou stranou si tu houbičku
0: no,
1: vzala.
0: No, tak asi,
1: jo?
0: Když se čertil, tak asi
1: to už... To už budou blbou.
0: Ne, samozřejmě, to je nesmysl. Ale jako máme jeden takový příběh, naši no. Známí taky měli takovýho jako strašně asi i trošku jako pošahanýho úklidem syna.
1: No.
0: A ten se rozhodl, že si to auto vyleští.
1: A vzal na to houbičku. No, chudák, no.
0: No,
1: tak, takže jako tvůj přítel je takovej ten, co se o ty auto jako stará, pečuje. A má je samozřejmě zaparkovaný tak, aby nedej bože, mu to někdo neškrábnul.
0: No jistě, každý to auto má prostě svoji garáž, jo.
1: No, tak pozor, mohl by se inspirovat, protože já to mám vlastně taky tak. Já to auto rád dávám mimo vozovku, nebo tam, kde prostě vím, že třeba na parkovištích u nákupních center já jezdím záměrně tam, kde jsou úplně prázdný
0: ale
1: místa.
0: Ale to já teda hlavně proto, že neumím parkovat, že?
1: Ne, to já parkovat umím, ale já nejsem línej jít půl kiláku přes jasně. Parkoviště jenom proto, aby mi někdo jako neťuknul do auta.
0: Mm, mm. A třeba tady v Praze s tím vlastně lidi dost nemažou, jo. Někdy jsem měla pocit, že jsem jak v Itálii, tam vůbec, že tam dokonce nedávají ruční brzdu, aby se jako navzájem trošku mohli šoupnout. A v Českých Budějovicích mají na takový sídliště a tam je to pravidlo to samé. Tam si lidi normálně nezabrzdějí auto.
1: Jo, kdyby protože bylo málo místa mezi nimi.
0: Tak, a oni se můžou mají
1: tak tím hamerem, abyste to mohli tak jako hezky roztlačit.
0: Turek tam nejezdí.
1: Ale proč o tom mluvím? Protože jako byť jsme úzkostní a dáváme na to všichni pozor, tak nejsme nic proti jednomu Indovi, který si koupil nové auto a aby mu ho nikdo neodřel, tak ho denně jeřábem vyzvedává dvě patra na terasu u svýho domu.
0: Co má, pikanto?
1: Velorex!
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň,

0: na frekvenci 1, za 2 minuty bude 17 hodin.
1: Velké hlavy jsou připraveny, zahrajou třeba Marka.
0: Nebo Helenu Zeťovou.
1: A nebo bude Bon Jovi.
0: A my zítra až v 15 hodin, protože zítra o 14 Jan Kraus a Blondýna.
1: Pozor, to bychom vám měli říct, jo.
0: Tak to říkáme.
1: My jsme jim to vůbec neřekli.
0: No, tak jim to říkáme, ne.
1: Zítra naprosto speciální vysílání mezi 14. a 15. živě Jan Kraus s Blondýnou tady a vy budete moct být součástí vysílání.
0: Samozřejmě budete se moc ptát, budete moci zavolat panu Krausovi, položit mu nějakou zvídavou otázku. Blondýna se tomu hezky zasměje, bude to krásné.
1: Tak se na to připravte zítra mezi 14. a 15.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: Zítra je den bez aut.
2: A tak jsme si do party pozvali plavkyni.
4: Bára Sejmanová za námi připlave do rádia už ráno po 7.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1. Dny Marian Vítku.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Marian. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
8: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to s nimi Honza Homolka. Hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne. Vláda se shodla na valorizaci důchodů a vláda obnoví také regulaci cen pohonných hmot a kouč fotbalového nároďáku musel udělat změny. Vláda se shodla na valorizaci důchodů od příštího ledna. Průměrný důchod vzroste o 304 korun měsíčně. To ale není všechno, pokračuje ministr Aleš Juchelka.
10: S touto valorizací jsme se ale v koalici dohodli ještě na další zásadní pomoci a tou je jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Je to okamžitá a hmatatelná podpora, která bude pro většinu seniorů nezanedbatelným přilepšením. Valorizace o 304 korun by bez dodatečné jednorázového příspěvku byla nejnižší za posledních 10 let.
9: Rozhodnutí podle něj směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stavovat maximální ceny benzínu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také zregulované marže obchodníků ve výši 2,50 za litr paliva. Spolu s tím stát také sníží spotřební daň na naftu. Její úroveň klesne z původních 9,95 na 8,11 tisícin korun za litr. Stát bude také příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard, rozhodla vláda. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Schillerová. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o 3 miliardy. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Parlamentní volby v Rusku jsou další ranou pro ruskou demokracii, uvedla šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kalasová na síti X. V prvních volbách do státní dumy, které se konaly během ruské války proti Ukrajině, vyhrála podle předběžných výsledků vládnoucí strana Jednotné Rusko. Nový trenér českého fotbalového nároďáku Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat 4 změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 3 slávisté. Obránci David Zima s Tomášem Vlčkem a útočník Tomáš Chorý a plzeňský záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka z Boloni, olomouckého Václava Sejka a dva nováčky Ondřeje Krečfalušiho ze Saint-Gilloa a mladoboleslavského Martina Šuberta.
3: Frekvence 1. Počasí.
9: Také zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě bude zataženo, tam také s deštěm a přeháňkami, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
11: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
9: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
12: Dále je uzavřená dálnice D11 v obou směrech z důvodu úklidu kamení z vozovky. Ve směru na Prahu je dálnice uzavřená na 68. kilometru exit Chýšť a ve směru na Hradec Králové se provádí odklon dopravy na 50. kilometru exit Dobšice. A z důvodu dopravní nehody v pravém jízdním pruhu na 3. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno počítejte s kolonou mezi 18. až 3. kilometrem, převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut. A nákladní vozidla budou v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
9: Tolik zprávy na frekvenci 1 po 17. hodině s vámi Velké hlavy.
13: Velké hlavy jsou nastoupeny, máme na vás 60 minut.
1: Dobrý den, dobrý den.
9: Dobrý den.
14: Viděli jste, že až 96% středních škol vo Francouzsku má k dispozici automat na kondomy?
1: To dělají dobře.
14: Středních, nie je základné.
1: To dělají dobře.
0: To je dobře.
1: Prevence je základ.
0: A bez toho to nejde.
1: Tak, co budeme řešit my?
13: A je to výdelně někde, jako u videního okýnka.
0: No tak já myslím, že si dáme... No,
1: lambádu.
0: Lambádu, jo.
13: Lambádu, no.
1: A to druhý?
13: Lambádu.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: No a začneme s s Mezinárodním dnem vděku. Vděčnosti.
14: Tak. Doplňte mi myšlenku, kterou vyslovil jeden moudrý muž. Pokud nejste za nic vděční, budete vždy chudí, protože vděčnost, pokračujte vy.
1: Vděčnost?
0: Vás obohacuje.
14: Pokud nejste za nic vděční, budete vždy chudí, protože vděčnost...
1: Je bohatství.
14: Má co dělat s bohatstvím.
1: Má co dělat s bohatstvím.
0: No tak jsem to řekl, vás obohacuje.
1: Ale to je pravda.
14: To je teda.
1: Jako, když si neuvědomíš, jako, že máš být vděčný za to, že tady spolu sedíme. Jasný. Jsme tady všichni čtyři, jedna holka, tři kluci, co víc si přál.
13: No, tohle, že bych byl zrovna vděčný.
0: No, taky nevím. Tohleto uskupení není moje parketa.
13: Přesně. A víc jsem vždycky třetí.
14: A já tu můžem aj nebyť.

včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

0: Hele, zkoušeli jste někdy tančit lambádu?
1: Ano, já jo, a moc mi to šlo.
0: Tak lambáda má, ježíš, přes 30 let. Velké hlavy,
2: frekvence 1. A všetci jsme ji počuli tisíckrát, ale akým jazykom je zpěvaná lambáda?
1: Ty jo, vidíš to.
0: To je španělština?
2: Není,
1: portugalština.
0: Těsně vedle.
2: A teraz jsem zvedavý našu fantáziu, čo v preklade znamená prvá veta z lambády. Ano, už tam zpěvá. Šoram tu si foj, kejun džia, s vámi fešora.
1: Já se tak těším, až půjdeme spolu na pláž.
3: A já si myslím, že ti to dneska pěkně houpá.
1: A mě tam houká.
0: Já jsem zapomněl, co mám koupit v Albertu.
2: No. Tak ten, kdo má kdysi dohnal k plaču, odišel s plačou.
0: Takže jsme měli smutný. Všichni pravdu.
2: A na Slovensku zaspěvá Šora na meso od Popradu na Štrbské pleso.
0: Hezký.

0: na Maltě mají státní svátek dneska.
1: Co slaví? Státní svátek.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Veľa miestnych kostolov má dvoje hodiny. Hodiny napravo ukazujú správny čas pre miestnych ľudí a tie druhé naľavo ukazujú nesprávny čas. Prečo je tomu tak?
0: Pro turisty, posun času.
4: A není, ano, není tam, neprochází tam takhle ta čára, že tam je posun
3: žiadna
4: času.
3: Žiadna čiára. Hmm.
1: Tak to
3: má to také hlboké a historické.
4: Aha, tak,
1: jasně, no. Je tam čas, jakože tam je míň,
3: aby zmátli někoho,
1: aby zmátli protivníka.
0: Počkej, moment, není to přece no, to, moment. Že oni měli nějaké ultimátum na nějakou bitvu a že až nastane ten určitý čas, ale já nevím, jestli to bylo na Maltě, tak nic.
3: Aby zmiatli satana v případě, keď jsou v kostole a mají mši svatou, aby ju nikdy neprerušil.
0: A co když satan přijede z druhé strany?
3: Tak ju preruší.
1: To si musíš zkazit příběh.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Podíváme se teď do Československa na statistiky, co nejvíc uvádíme, když se rozvádíme.
1: No, prostě soused to má lepší.
2: Ale víte, co je zajímavé,
3: to bys neřekla.

0: kilometrů. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás kolona na 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Velké hlavy frekvence 1.
2: Co se u nás, ale i na Slovensku uvádí jako hlavní důvody, když se lidé rozvádějí?
3: Už mi nevolí.
4: Tak zkuste, prvé čtyři důvody jsou rovnaké, aj u nás, aj u vás.
2: Jsou tam peníze?
4: Jsou.
2: Tak to,
3: došli mu.
5: Tak já mám taky jeden nápad. Pořád větrá.
4: Je, oni jsou to trošku také jako všeobecnější, ty důvody.
5: Takže.
4: Čtvrté město, nedostatok sexu a financí.
2: Ano, počkej, a to uvádí kdo? Muž nebo žena?
4: To a jeden a druhý
3: jako
4: muž.
3: Jako čtvrtý důvod je nedostatek sexu a financí.
4: Ano, alebo financí.
3: Jo, alebo.
2: No, protože když máš, tak si to můžeš koupit.
5: Já myslím, že další v tom budou děti.
4: Třetí město, alkohol a domácí násilí. Druhé město, a to teda asi chápeme,
5: neplodnost.
4: Nevera.
2: Tak to nechápu.
4: A to prvé město, to už vlastně Mikeš s Tomášom naznačili předtím, je to netolerancia a rozdílnost
3: pohlaví.
2: Podle mě, hele, rozdílnost pohlaví je základní předpoklad pro rozvod. No ne, tak rádio rozvedl, byste se mnou někdy.
4: Ne, nikdy.
2: No, přesně.
4: Kvůli pohlaví, nikdy.

0: Máme tady opět mou oblíbenou činnost, budeme hádat 30 let starý song, pojďte s námi.
1: Velké hlavy, frekvence.
2: Já vlastně nevím, či to je těžké, alebo ľahké. Názov skladby pozostává z dvoch nádychov a dvoch výdychov.
0: Mám.
2: A vůbec to nejsou zdravé nádychy ani výdychy.
0: Žetén.
3: No, český song.
4: Ale ne,
2: český, alebo slovenský.
3: To je dlouhej kouř, podle mě.
2: Ne, je to dlouhej.
4: Počkej, nádech, výdech, jo.
2: Nádech, výdech a vůbec to není zdravý.
0: Jako, a je to tam, hej, slyšet?
2: A je to...
0: Kouření.
2: No, jasně, si blízko a ta pesnička sa dá ještě povedať, jakože ten názov by som do metafory šluk na rychlo.
3: Takže to není dlouhej kouř.
2: Ne, to dlouhej šluk na rychlo. Pomôžem, je to slovenská skladba.
0: To budou Eláni.
2: Nie, sú to.
3: Počkej, a není to to, jak potiahnem cigaretku, bla bla bla.
2: No, Miller, ale jak
3: sa
2: to volá? Miller, a jak Miller.
3: Ja neviem, jak
4: sa to
3: menuje.
4: A menuje sa to ňaha.
2: Cigaretka na...
3: Dva ťahy.
4: Na dva ťahy.
2: Preto dvakrát nádych, dvakrát výdych.
4: Ale pozor, to je výborná písnička.
3: Výborný, fakt.
2: Už cítim kožu zvláštne, voní v srdci praská.
4: My ji fakt nemáme. My ji fakt nemáme.
2: Já už zaspěvám.
4: No nic, tak to vám nezahrajem. Tak popojedem.
1: Pořídit si vůz Škoda. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz. Je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5 400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.

0: Já tady znám okolí všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl. To bylo na Doubravku, že jo? Mohli
1: se potkat. Daniela Kolářová, herečka, má dneska narozeniny. Chcem vědět, je starší a paní Kolářová, alebo grécky Zorbatanec.
2: Zorbatanec bude starší.
0: Taky si myslím, že Zorbatanec je stará záležitost.
2: Se objevil už ve filmu řek Zorba.
3: My jsme si teď pustili ten film a ona, já nevím, jestli to vybavujete, jo, ale ona měla úplně luxusní postavu.
1: Ano,
3: ona byla
2: krásná jako ženská.
3: Výborná,
2: krásná
3: ženská.
0: Moment. Řekni, jaký film máš na mysli?
3: No, Léto s kovbojem.
0: To je nádherný film. Plný skvělých hlášek.
3: To si puste, to je.
2: Tak prostě počkejte, zpátky k otázce.
1: Takže paní Kolářová má dneska kolika rokov?
0: 80.
1: Kolika? 80 rokov.
2: 80.
0: Tak se jsem trfil.
1: A Zorba Dance jsme mohli poprvýkrát vidět vo filme Greg Zorba.
2: Ano, řek Zorba.
1: A Anthony Quinn, a je to už 62 rokov, takže...
2: Takže ona je starší.
1: A ten tanec se volá Sirtaky.
0: Moment, to je tak mladá píseň?
2: No počkej, ale ten tanec je jako... To už je starý tanec, to se tancovalo, když...
1: No ale jakože já jsem se pýtal na ten Zorba Dance.
2: Dobrý.
3: On se ptal na Zorba Dance.
0: Mimochodem, znáte toho druhého nejlepšího skoka na otyči? Je to Řek a tohle mu vždycky hrajou, když se rozbíhá.
3: Neznáme.
0: Koukněte někde na atletiku.
3: Dobře. We'll be right back.

0: raz, dva, tři, tak teď jdeme do finále.
1: Takže muž vo vlaku už dlouhou dobu sleduje druhého cestujícího. A potom vznikne tento rozhovor.
2: Víte, no. Nebýt toho kníru, tak byste byl celá moje žena.
3: No jo, ale já knír nemám.
2: No to ne, ale ona jo.
4: Mějte se krásně.
1: To chceš. Dopodopi.
5: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
6: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Slovo dostává Honza Homolka.
8: Hezký podvečer. Česko bude samozřejmě respektovat článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, řekl pojednání vlády premiér Andrej Babiš. Vláda kvůli drahým palivům obnoví regulaci cenu čerpacích stanic. Od 1. října zastropuje marže na 2,50 koruny za litr a současně sníží spotřební daň z nafty o 2,35. Přímý útok Ruska na členskou zemi NATO nehrozí, řekl prezident Pavel v New Yorku. Moskva by ale podle prezidenta mohla podniknout větší hybridní útok. Z nominace fotbalové reprezentace vypadlo už 6 hráčů. Zranění vyřadilo také Lukáše Provoda a Davida Juráska. Nahradili je Daniel Vašulín a Jiří Sláma.
6: Frekvence 1. Počasí.
8: Také zítra nás čeká proměnlivé počasí. Oblačnost na severu a severovýchodě bude zataženo a také bude pršet. Nejvyšší teploty 12 až 17.
9: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
6: Frekvence 1. Doprava.
8: A aktuální informace z hlavních tahů má pro vás Vlaďka.
10: Z opatrností projíždějte na dálnici D55 ve směru na Zlín, kde na 48. kilometru došlo k dopravní nehodě 2 osobních vozidel. A z důvodu dopravní nehody v pravém jízdním pruhu na 3. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno počítejte s kolonou mezi 17. až 3. kilometrem převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní vozidla budou v této koloně popojíždět více než hodinu. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se vytvořila nesouvislá kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 220. až 189. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
6: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinlich a host.
11: Za pár dní uplyne rok od voleb do poslanecké sněmovny, no a na Frekvenci 1 proto provedeme inventuru se zástupci všech zvolených stran, tedy až na motoristy, kteří na pozvání vůbec nereagovali. A dnes je se mnou ve studiu předseda ODS Martin Kupka. Díky, pane předsedo, že jste přišel.
12: Díky za pozvání a všem dobrý den.
11: A já už jen doplním, že dnešní Press Club z časových důvodů, pane předsedy, předtáčíme v 11:30 dopoledne, takže například na výsledky jednání nestihneme reagovat. Pane předsedo, s odstupem času jednoho roku, ODS má 27 poslanců. Jakou sebereflexi ta strana provedla?
12: Poměrně poctivou i v tom, že pokud nám někdo vyčítal, že jsme málo v regionech, tak já jenom za těch posledních 8 měsíců jsem 3x navštívil všechny kraje a mluvil s lidmi a mluvil jak s našimi členy, s našimi podporovateli, tak s lidmi ve firmách, s lidmi, kteří se třeba scházejí na náměstích, anebo nedávno třeba ve Štípetech, s lidmi, kteří se pravidelně jako seniori scházejí ve svém klubu. A je to mimořádně cenné proto, abych věděl, jaká je nálada ve společnosti a co se odehrává.
11: A jaká je tedy nálada ve společnosti, jaké zrcadlo vám ti lidé ukazují a stačí pouze tyto výjezdy?
12: Určitě nestačí, taky to není jediné. Mezi tím jsme dali dohromady stínovou vládu, kterou ODS historicky neměla v době, kdy byla v opozici. Také jsme představili základní směr reforem, které české veřejnosti nabídneme, a ta konference byla velmi úspěšná. Vedle toho představujeme teď veřejnosti například reformu pro vzdělávání, kterou potřebujeme 8+2, snížení počtu těch ročníků v základní škole na 8, jak to mnoho generací ještě zažilo, a zároveň 2 roky povinné střední školy, ale zároveň s tím, aby bylo možné potom změnit střední školu, přejít na jinou, pokud se ten dotyčný netrefil, tak aby 4 roky se netrápil na škole, kde pak se třeba ani nebude věnovat tomu, co by mohl dělat v životě.
11: A umí lidé přečíst, k čemu je právě toto důležité A je, že je to to nejdůležitější, co teď Česko potřebuje?
12: Česko potřebuje určitě víc věcí, ale právě vzdělávání, zdravotnictví a reforma daní jsou tři jasné priority a k tomu přidáváme teď k těm komunálním volbám to, aby se dařilo lépe stavět v České republice byty. Rychleji a lépe. A využít třeba moderních forem, které některé naše obce a města už zkouší, například družstevní stavění bytů, kde třeba města, obce vkládají do toho družstva svoje pozemky, zároveň pohlídají průběh celého toho projektu a je to velmi užitečné. A věc, kterou jsme také přišli, je lepší ochrana proti suchu. Ta se samozřejmě na prvním místě musí odehrávat v tom, aby zemědělci dokázali upravit svoje hospodaření tak, že bude zemědělská půda schopná zachytit víc vody. To je vůbec největší kapacita třeba v obnově remízků, v obnově alejí a třeba také v tom, jak hospodaří i s jednotlivými plodinami. Ale promítá se to například i do toho, jak se obce a města starají o svoji zeleň, jak hospodaří s dešťovou vodou. A je to teď téma, které všechny zajímá, protože se ukazuje, že ta klimatická změna navzdory motoristům opravdu znamená vážné zásahy do života lidí.
11: Asi ale očekáváte ten argument, že ODS byla tou nejsilnější stranou v tom předešlém období, která byla u vlády. A teď předkládáte tedy toto, proč jste například nezačali některé ty kroky, například 8+2, proč už nebylo právě v době, kdy jste měli premiéra, byť vím, že jste neměli ministra školství.
12: Neměli jsme ministra školství a zároveň jsme tu reformu už připravovali, proto dneska můžeme ukázat, jaké jsou základní body a principy té reformy. A tohle je důležité i pro budoucnost, protože ty reformy musí být promyšlené, musí být funkční. Tak se získává zpátky také kompetence a já určitě stojím o to, aby se ODS spojovala s tím slovem kompetence a aby bylo jasné, že jsou to řešení, která prostě budou fungovat, že nejde jenom o základní hodnoty a ideologii, ale že především jsou to věci, které lidé poznají a promítnou se pozitivně do jejich života.
11: Pojďte mi tedy říct, protože toto jsou vize, které nabízíte, ale za ten rok od těch voleb, nebo on je to zatím necelý rok a řekněme, že to je rok od voleb, ne od toho, kdy začala fakticky fungovat poslanecká sněmovna, abychom byli spravedliví. Co se ODS podařilo skutečně viditelně prosadit? Co se zavedlo do praxe? Nebo na čem jste se podíleli?
12: Když se poprvé na jaře začala zvyšovat cena pohonných hmot, byli jsme první, kdo nabídl řešení. A řekli jsme, je potřeba snížit spotřební daň na naftu a benzín. Co jsme tehdy slyšeli? To byl začátek března, konkrétně 9. března. Tak vláda současná říkala, jaký je to nesmysl a že nic takového dělat nebudou. A teprve po měsíci nám dali za pravdu, snížili spotřební daň alespoň na naftu a bohužel udělali krok, který my jsme rozhodně nedoporučovali, to je ten tvrdý zásah do trhu a nastavení stropů, který se ukázal v některých ohledech jako kontraproduktivní, protože na některých pumpách naopak znamenal zvýšení ceny pohonných hmot. Ale to byl konkrétní návrh. Vedle toho jsme přišli s celým protikrizovým nárazníkem. A představili jsme konkrétní body i pro podnikatele, včetně zkrácení odpisové doby a včetně dalších kroků, kdy například v okamžiku, kdyby ta krize nabývala významnějších rozměrů, tak aby se podařilo například odložit platbu DPH těm, pro které je to existenční záležitost. To byly konkrétní věci a teď v průběhu léta byla ODSka první, kdo představil 62 opatření na boj proti suchu, kompletní program, který nese název Voda pro Česko a znamená zároveň, jak v různých úrovních opravdu sestavit na základě tohodle katalogu 62 opatření ten nejlepší recept pro jednotlivé lokality. A v případě teď těch aktuálních voleb a kampaní v jednotlivých městech a obcích už ukazujeme, jak by to mělo fungovat.
11: A je to vaše úsilí podle vás dostatečné, protože když bychom se měli podívat nebo řídit těmi volebními preferencemi, tak jak to teď ODS vychází, tak stagnujete někde na 12-14%.
12: A právě proto chceme také postupně představovat ty jednotlivé reformy a přidat plyn nejenom v tom setkávání s lidmi a ve vyhodnocení jejich zpětné vazby. Jsme také v poměrně úzkém kontaktu se zaměstnavatelskými svazy, s hospodářskou komorou, se svazem průmyslu a dopravy připravujeme hospodářskou strategii, která by zároveň spolu s tou reformou daní mohla Českou republiku znovu nakopnout. Tohle jsou věci, které se musí dít ve spolupráci s tím sektorem a nějaký čas zaberou.
11: Říká v dnešním Pressklubu na Frekvenci 1 předseda ODS Martin Kupka.
6: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
11: Vy jste byl zvolený v lednu letošního roku, plníte svůj vnitřní cíl. Je ODS tam, kde jste si vytyčil, že touto dobou skutečně bude?
12: Změnili jsme mnoho věcí, to, co byly ty měřitelné úkoly, tak ty jsou všechny splněné. Stínová vláda funguje, pracuje na reformách, už jsme také ty základní kontury představili, jsme
11: aktivní poslanecké sněmovně. Když se dnes lidi zeptáte, kdo je stínovým ministrem zdravotnictví, stínovým ministrem financí,
12: to je dobrý příklad.
11: Máte pocit,
12: například,
11: že lidé vědí, protože...
12: Například Štěpán Slovák, který je stínovým ministrem zdravotnictví a jeden z nejmladších poslanců v poslanecké sněmovně, tak je velmi důrazný a ukázal v několika případech, kudy má Česká republika jít. Naposledy minulý týden, kdy Adam Vojtěch přinesl na vládu návrh na to, aby se mohlo očkovat i v lékárnách, což se běžně děje na západě, tak bohužel antivaxerská liga v té současné vládě ten záměr Adama Vojtěcha zhatila, ale my proti tomu navrhujeme konkrétní řešení a přicházíme s vlastním návrhem zákona, aby tohle možné bylo, protože víme dobře, a je to prokázané vědecky, že právě očkování v případě mnoha chorob je zdaleka nejefektivnější prevence. A pokud to někdo v rozporu s vědou, v rozporu s poznatky popírá, no tak nejenom, že nepatří do vlády, ale nemá se rozhodně jeho plán naplňovat. Další konkrétní krok v oblasti zdravotnictví, kdy bohužel vláda představila něco, co představuje bohužel centralizaci péče a bohužel pro lidi najednou prodloužení čekacích lhůt u takových diagnóz, jako je například rakovina prostaty u mužů, kde se jedná o 8600 nových onemocnění každý rok, kdy je potřeba, aby ty operace prováděly i některé krajské nemocnice, nejenom super specializovaná centra v Praze a v krajských městech.
11: Vrátím se zpátky k té stínové vládě, protože těch je v poslanecké sněmovně vidět několik. Je to správně? Není ta opozice skutečně tak roztříštěná, že ti lidé opravdu nevědí?
12: A vedle toho jsme schopni na těch důležitých věcech spolupracovat. Společně také jsme ukázali, jak se postavit k vážným hrozbám, například k ruským útokům, k hybridní válce, které čelíme a teprve po mnoha měsících to premiér přiznává. Tady je ta opozice jednotná. Jsme jednotní například i teď v tom, že chceme vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.
11: Přidala ty podpisy lidovcům?
12: Sbíráme je a byla to věc společné dohody. To, že to lidovci vystřelili první, to ve skutečnosti to podstatné není.
11: A není
12: podstatné
11: to možná ten důvod, proč ty podpisy stále ještě nejsou pozbírané? Protože to ohlášení Jana Grolicha, že se tato schůze bude svolávat, už je nějaký den staré.
12: Tak a my jsme ten den také řekli, proč to chceme udělat. A ty důvody jsou tři. A
11: ale
12: to je to nejpodstatnější.
11: Ale ty říkáte, že teprve sbíráte.
12: A budeme
11: tam, proč to vlastně trvá tak dlouho, jestli tam právě i ta nekoordinace na tomto bodě neukazuje tu roztříštěnost.
12: Já myslím, že to tak závažné není. To, že to někdo netrpělivě vystřelí o něco dřív, protože ví, že musí být v té předvolební kampani vidět, to není fakt to nejdůležitější. To nejdůležitější jsou přece ty důvody. To, že dneska vláda schválí, a nepochybně se to za chvíli stane, opravdu astronomický schodek, totální rozpočtové fiasko. Všichni ekonomové na to upozorňují, že v době ekonomického růstu a zároveň s poměrně nízkou inflací schválit schodek nad 380 miliard korun je prostě ekonomický zločin. A zaplatí to nejenom budoucí generace, zaplatíme to hned v těch následujících letech. My například tím, že výrazně stoupnou zase právě částky, které stát vydává na úrocích, 130 miliard korun to bude ročně. Víte, kolik by za to mohlo být dálnic, kolik by za to mohlo být nových nemocnic, škol, to lidé opravdu uvidí a také se ukazuje, že ta veřejnost to nechce. 2/3 české veřejnosti odmítají právě tak vysoký schodek v době, kdy se ekonomice...
11: A jaký recept, který přinášíte vy? Abychom nemluvili obecně,
12: Konkrétní, tak
11: přijďte, protože například Karel Havlíček, vicepremiér, tvrdí, že vlastně opozice je bezzubá, že vlastně má možná plány, ale neví, jak by se k ním dostala.
12: Protože mu to říká marketingový tým, aby tohle sděloval, ale vedle toho já jsem už ukázal jenom během toho krátkého rozhovoru ty konkrétní věci, které jsme přinesli na stůl a kterým nakonec i ta vládní koalice musela vyhovět, tak v tomhle případě to budou podobné věci. Přineseme konkrétní pozměňovací návrhy na snížení toho objemu peněz na platby za státní pojištěnce v oblasti zdravotnictví, také snížíme ten objem peněz, navrhneme, bude záležet na vládní koalici, jestli to myslí s těmi úsporami vážně nebo jenom fabuluje. Zatím se ukazuje, že to jsou jenom tanečky, že to je jenom pimprlové divadlo. Všechno to, co ukazují SPďáci a motoristé kolem toho státního rozpočtu.
11: A navrhujete také zvýšení daní?
12: Další věc je zvýšení daní v tomhle okamžiku nenavrhujeme. Musíme připravit reformu, která ve výsledku bude znamenat Česká republika teď, když je potřeba investovat do obrany, kdy je potřeba investovat stále do dopravních staveb, si nemůže dovolit snížit tu celkovou daňovou kvótu. Ale ta změna daňového systému má znamenat zároveň další impuls pro ekonomický růst jinou strukturou těch daní, kdy Česká republika potřebuje snížit daňovou zátěž práce a je to shoda všech ekonomů a všech předchozích nervů.
11: Ale já mám tady pocit, já mám totiž pocit, že vlastně všichni politici teď napříč spektrem ve většině případů tak opatrně už začínají naznačovat, že to tady vlastně bez zvyšování daní nepůjde.
12: A to my neříkáme. My říkáme, že se musí změnit ten daňový balík. Že musí najít, a to ne, konec konců není jenom politické zjištění.
11: On to vlastně říkal i Petr Fiala, že se změní daňový balík, že se daně zvyšovat nebudou a pak se některé daně zvyšovaly a říkalo se, no ale obecně daňová zátěž zůstává stejná.
12: Ona skutečně se ale některé
11: daně zvyšovaly,
12: ona
11: tak jenom abychom byli korektní.
12: Stejná zůstala, abychom řekli korektně, jak to bylo, tak se skutečně mírně zvýšila ta celková složená daňová kvóta. Ne významně, ale mírně se zvýšila. A to, k čemu my směřujeme, je uspořádat ty daně tak, aby právě v těch přímých daních, ve zdanění práce a v odvodech za každé pracovní místo se podařilo ulevit a říkáme férově, že to bude znamenat naopak navýšit mírně spotřební daně. A tohle je férové říct. A říct, jaké jsou ty důvody. Protože máme posilovat ekonomiku. Protože ve výsledku potom to bude znamenat i pro lidi, že si budou moci víc dovolit. A já jsem zmínil ten jeden důvod schůze k vyjádření nedůvěry vládě. A chci zmínit další dva, které jsou stejně důležité. Za mě ten první je nejvýznamnější, ale ten druhý bod, který je důležitý, je to, že Andrej Babiš dostává Českou republiku do pavučiny svého střetu zájmu a ukazuje se to i v tom posledním rozhodnutí Evropské komise.
11: Která a další krok, zatím pozastavila vyplácení.
12: Pozastavila vyplácení dotací. A je zároveň potřeba říct, že pokud je zastaví definitivně, tak to bude znamenat jediné. Buď Česká republika zaplatí ty dotace z peněz daňových poplatníků, to znamená zaplatíme to všichni, anebo je bude vymáhat. Už teď má vymáhat 7 miliard na základě těch předchozích rozsudků a současné instituce, kterým velí ministři ve vládě Andreje Babiše to nedělají. A konečně ten třetí důvod je, a vidíme to také na každém kroku, že ta vláda každého, kdo si dovolí mít jiný názor než ona, tak okamžitě napadá a kritizuje. Ať už jsou to soudy, ústavní soud, média, novináři, prostě všichni. A tohle prostě nevytváří dobrou atmosféru v té společnosti a nejenom atmosféru. To znamená fakticky to, že se mění charakter toho státu a já tady říkám naprosto jednoznačně, těmhle krokům my rozhodně, nejenom, že nebudeme tleskat, ale budeme jim bránit. Téhle vládě tu zemi nedáme a také jasně upozorňujeme i v reakci na negativní kampaň ANO na sociálních sítích a všude na internetu, že jsou hrobaři rozpočtu, že jsou hrobaři médií a říkáme to naprosto jednoznačně a opíráme se o jasná fakta.
11: Jedna věc mě ale zajímá, pane předsedo, sám jste říkal, že ty podpisy pro svolání schůze, na které by se hlasovalo o nedůvěře vládě, opozice teprve sbírá. Jestli se nemýlím, tak ten termín, kdyby ta schůze se mohla konat, tak je to po 28. září, to znamená vlastně pár dní před volbami. Ve chvíli, kdy víme, jak zřejmě to hlasování dopadne, není ten argument to, že to je vlastně součást nějaké předvolební kampaně před komunálními volbami, trošku pravdivý?
12: Není, protože opozice musí reagovat na to, co ta vláda skutečně dělá. A jestli tady připraví takový schodek, jestli zároveň útočí a útočí každým dnem, to konec konců byl minulý týden, kdy na mítincích označil pan premiér soudce za mafii a vzal to en bloc, bez rozdílu. Tohle si přece premiér nemůže dovolovat. A že zároveň řekne, že je možné si...
4: o tom, že se tady dá objednat stíhání, tuším.
12: Ano, ale to je přece super závažné. A také zmínil, konkrétně citoval soudcovskou mafii. Promiňte, ale tohle si předseda vlády fakt nesmí dovolit. Jenom na základě toho, že v jednom konkrétním případě nevyhověly soudy jeho představě. A že v případě Čapího hnízda už opravdu je rozsudek jasný v případě jeho spolupracovnice. A kdyby on se neskryl za poslaneckou imunitu, no tak by velmi pravděpodobně ten soud rozhodl o jeho vině, o tom, že spáchal trestný čin a o tom, že premiérem České republiky je dotační podvodník.
4: Poslední věc, která mě zajímá, už jsme mluvili 8. respektive 9. a 10. října komunální volby. ODS obhajuje tuším 1600 zastupitelských mandátů a 5 senátních křesel. Jak definujete neúspěch v těchto volbách pro ODS a pro sebe?
12: Ono to bude nejviditelnější u těch velkých měst, kde chceme obhájit primátorský řetěz a pracujeme na tom. Zároveň ODS má vůbec nejvíc kandidátů v těch komunálních volbách, je jich víc než 11 tisíc a máme zároveň víc než 1400 kandidátů do 30 let, což jsou velmi pozitivní čísla. Nám se také podařilo rozběhnout i registraci podporovatelů, protože lidé, když vidí, co ta vláda dělá, tak nám říkají, pojďme to změnit. Jasně, my respektujeme demokracii, ta současná vládní koalice.
4: Tak mi pojďte říct ten neúspěch, který si definujete kdybychom... vy. A co by to pro vás znamenalo, vlastně, jak byste vyhodnocoval eventuálně pak, že byste, dejme tomu, neobhájili třeba těch 1600, kterých máte teď, zastupitelů?
12: S ohledem na to, že se taky v tomto směru atmosféra proměňuje, všechny politické strany zaznamenávají pokles kandidátů, my možná nejmenší, ale je možné očekávat, že ve většině případů ty politické strany budou těch zastupitelů mít o něco méně. Pro mě je ale důležité, a politika je symbolická, udržet ta města, ve kterých obhajujeme, a samozřejmě důležité je, a podle toho samozřejmě se bude hodnotit i výkon těch politických stran jako celku, je úspěch v senátních volbách. My obhajujeme 5 senátních křesel a za úspěch pokládám přirozeně obhajobu těch 5 mandátů.
4: Říká v dnešním Pressklubu na Frekvenci 1 předseda ODS Martin Kupka. Díky moc a někdy příště naslyšenou.
12: Díky za pozvání.
4: No a já jen připomenu, že v příštích dnech budeme vysílat takovou politickou inventuru, protože je rok od voleb do poslanecké sněmovny a pozvání do studia k nám na Frekvenci 1 dostali zástupci právě parlamentních stran.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Team Lidl, to se vyplatí.
14: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
15: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
16: Frekvence 1.
17: To nejlepší z muziky.
16: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
17: Poznáte, který

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2008. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji na startu toho nového zářivého týdne. Já si říkám, co se nám tady urodilo, tak nekonečné debaty o rozpočtu a do toho taky týden, kdy jsme museli do skříní sáhnout pro podzimní bundy, ale vypadá to, že nakonec na konci tohoto týdne zase odložíme, protože nad tím letním počasím bych ještě nelámal hůl a myslím, že ještě bude pokračovat alespoň podle předpovědi. Tak já to tady pro vás mám všechno srovnané. My se ohlédneme zatím dnešním dnem na frekvenci jedna a zmíním samozřejmě konto posledního slova, to nás všechny baví, zajímá v rámci toho prvního kola, které tady bude už zítra ráno. Tak startujeme, Ready Gherkin, Shakespeare Sister a teď je Rihanna a We Found Love.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: Stay with me, a to byli Shakespeare Sister. Celý tento týden pro vás jedeme soutěže a dnešek byl důkazem, takže pro vás máme volné vstupenky na výbornou irskou taneční show, kterou šéfuje Michael Flatley, a ten se právě letos chystá na to velkolepé turné Lord of the Dance, které mapuje 30 let od slavného vzniku téhle taneční skupiny. Takže tahle velká milovaná irská taneční show se vrací do České republiky už po 15. a my pro vás máme celý týden dvě volné vstupenky a v různých časech budeme soutěžit, vy si budete moci vybrat, na kterou štaci chcete dorazit. Tak dejte ucho na frekvenci jedné, já vám samozřejmě neprozradím, kdy přesně soutěžit budeme, ale bude to zítra v úterý 22. Lord of the Dance, celý tento týden u nás na frekvenci jedna. Tak za chvilku LP a sčítáme peníze na zítřejší ráno, posledním slovy, ale taky si dáme Evu Farnou. Neříkej, co má se stát.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zajistíme.

0: Perfect Day, slavná Lou Reedova klasika, tentokrát ve verzi z roku 1997. My jsme se přehoupli přes 10 000 korun a víc jak 10 000 pro vás máme v zítřejším ránu. Tak jak jste dneska soutěžili v posledním slově, neuhodli jste, blížili jste se k tomu, co kapela Čechomor potřebuje na svůj koncert, stačí jedno jediné slovo a máte jackpot. Vy jste typovali Elán, Elektriku, případně Publikum, to je špatně, zítra při úterku tam zkuste rád něco jiného a když to klapne, 10 500. Bude to vaše. Držím vám palce na to všechno. Za chvilku Raining Man, Gary Halliwell, taky Slza a Bouře.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vyjděte
4: starosti. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

Nic, Rainman, to byla Gary Halliwell, tak po 19. i Tina Turner, s ním to bude Best. Ozzy Osbourne přidá Dreamer. Čili jsem raz.

0: vše, co potřebuji za...
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
0: Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
3: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo má Honza Homolka.
6: Hezký večer. Vláda se shodla na valorizaci důchodů. Prezident v New Yorku uctil památku a obětí 11. září a Česko podle Babiše bude respektovat článek 5. Vláda se shodla na valorizaci důchodů od příštího ledna. Průměrný důchod vzroste o 304 korun měsíčně. To není všechno, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
7: S touto valorizací jsme se ale v koalici dohodli ještě na další zásadní pomoci a tou je jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Je to okamžitá a hmatatelná podpora, která bude pro většinu seniorů nezanedbatelným přilepšením. Valorizace o 304 korun by bez dodatečného jednorázového příspěvku byla nejnižší za posledních 10 let.
6: Rozhodnutí je podle něj směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému. Prezident Petr Pavel v pondělí v New Yorku uctil památku obětí teroristického útoku z 11. září. U památníku v americké metropoli vzpomněl také na dva zesnulé Čechy. Cílem útoku podle něj bylo šokovat a vyvolat strach. Česko bude samozřejmě respektovat článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, řekl po jednání vlády premiér Babiš. Odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy vlády Roberta Fica. Ten minulý týden uvedl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Parlamentní volby v Rusku jsou další ranou pro ruskou demokracii, uvedla šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová na síti X. V prvních volbách do státní dumy, které se konaly během ruské války proti Ukrajině, vyhrála podle předběžných výsledků vládnoucí strana Jednotné Rusko. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat hned 6 vynucených změn v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 5 slávistů. Obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý a také plzeňský záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal Martina Vytíka, Václava Sejka a také 4 nováčky. Ondřeje Krečpalu, Šiho, Mladoboleslavského Šuberta, Jablonského Slámu a Daniela Vašulína ze Zbrojovky.
4: Frekvence 1.
8: Počasí.
6: Také zítra nás čeká proměnlivá oblačnost. Na severu a severovýchodě bude zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
9: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
8: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Vlaďka.
10: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 14. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. A s rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě na 3. kilometru počítejte na dálnici D2 ve směru na Brno, kde se tvoří kolona převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 10 minut a nákladní vozidla budou v této koloně popojíždět více než půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silně a dálnic Blačka.
6: Tolik zprávy. Milan Bílek se mi tady smál, Milane. Můžeš to vysvětlit posluchačům?
11: Já si takový upřený pohled a vypadal si jako velmi unaveně.
6: A tak a jako, to jsem nevypadal. Tak...
11: No tak já jsem fresh, tak jdeme na to. Hezký večer vám přeji po 19. Petr Jablonský byl včera tedy neuvěřitelně rozjetý. My jsme to tady zdrbli s Tomem Fialou, který spolu s ním vysílal včera. Kam na tu šťávu, jakože teda ten Petr Jablonský chodí, to nevíme, ale výsledek se dostaví už za chvíli, takže to nejlepší ze včerejšího lifeu. No a já vám posílám Tinuta Nightwork a teď Dermot Kennedy a Kiss Me.
4: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Jo, dnes to byla Tina Turner na frekvenci 1. Nebudem se bránit návratům dneska. A dáme si už za chvilku, alespoň v písni vzpomínku na mistrovství světa ve fotbale. Bylo skvělé. Já jsem si to užil, nevím jak vy, a hlavním hitem a tou střední písní byl hit Daj, naspívali kolumbijská hvězda Shakira a nigerijský zpěvák Burna Boy. Tak kdyby náhodou, tak tenhle hit taky navázal na předchozí obrovské fotbalové hity od Shakiry. Měla jich pár, třeba Hips Don't Lie, Waka Waka, případně La La La z roku 2014. Tak zpátky do léta, do šampionátu Shakira, Burna Boy, už za chvilku Daj.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.

0: Jízda Alice Springs s námi před půl osmou, ta naše pokračuje za chvilku Madonna, Jason Mraz, I'm Yours, anebo David Guetta a Forever Young, to znamená velký hit skupiny Alphaville trochu jinak. Petr Jablonský byl včera, jaké to bylo? Koho jste chtěli slyšet?
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, s kým mám tu čest hovořit?
2: Dobrý den, tady je Vítězslav. Odhané, skromně říška.
1: Víťo, já vás zdravím na Kroměřížsko. S kým byste si rád promluvil?
2: Já bych si rád promluvil s panem Kalouskem.
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
2: Dobrý den. A chtěl bych se ho zeptat, co říká na ten současný rozpočet, který se připravuje na příští rok, a zda by on dokázal, jako kdysi nejlepší ministr financí ve střední Evropě, poskládat vyrovnaný rozpočet, a kde by to škrtal všechno?
3: No tak já teda musím říct, že opravdu, jako já to sleduju, je to hrůza. Je to ten rozpočet je příšerný, jsme zadlužení jako blázni, prostě vlastně toho sníme více, než jsme schopni si uvařit ze svého. Zkrátka dobře, měli bychom si definovat, pokud chcete slyšet, co bych dělal já. Co ano. To vlastně ten státní rozpočet je? Takže já budu definovat, jo? Takový státní rozpočet, to je vlastně přesný odhad toho, na co všechno nebudeme mít peníze. Pokud bych to teda dělal já, to znamená, já bych to udělal tak, že prostě ten rozpočet by byl naprosto jako v zázračném pořádku bez deficitu, ale neměli bychom prachy.
2: Aha.
3: To je můj recept. Ale byli bychom pravicově nezadluženi. Což je vynikající, jo. Rozumíte? Jinak si myslím, že rozkrást už prakticky není co, jo? Takže já se nedivím, že Babiš si chce půjčovat, protože to je jediný, co ještě se může rozkrást, to, co si ještě půjčí, jo? Ale tady už opravdu není kde brát. Já už u toho nejsem, ale říkám, kdybych tam byl, tak bych to udělal takhle. Prostě nic bychom neměli, ale zároveň bychom měli vyrovnaný rozpočet.
2: Aha, to je zajímavý řešení.
3: No, je to zajímavý řešení. Víte co, důležitý je, že já už svoje mám. Takže ano, jako mně je to vlastně úplně jedno.
2: Jo.
3: Já si dám panáka teď k obědu, pardon.
2: Jo.
3: Ach, výborný, no tak. Takže takhle bych to řešil. Máte ještě nějakou takovou duchaplnou otázku?
2: Ne, to mě stačí.
3: No, tak máte se dobře.
2: Jo. To je takový řešení docela zvláštní, ale...
3: No tak každý to řeší jinak. Babiš to řeší pod svým, já to řeším pod svým, jo? Rozumíte?
2: Jo.
3: Ale hlavně, hejte se, hlavně zdraví, to je důležité. Jste zdraví?
2: Jo, to určitě.
3: No, tak si nestěžujte. Tak se mějte krásně, naschledanou.
2: Jo, krásné odpoledne, mějte si naschledanou.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Pavrov, goodbye, to byla Madonna, s námi 9 minut po půl osmé dnes. Tady samozřejmě musí padnout otázka, cože se kdy stalo 21. září v Pop Music, no a děli se věci, jak se dívám, tady jako velmi příjemné, protože datum 21. září je v historii Pop Music naprosto ikonické, protože je přímo zmiňováno v úvodním verši jedno z největších pop-funkových hitů všech dob a já říkám jedné z nejkrásnějších písní všech dob. September, to je slavný vál kapely Air, Twid and Fire, kde se zpívá Do You Remember 21 Night of September. Krom toho, že fanoušci tento den slaví jako neoficiální Air, Twid and Fire Day, se v tento den odehrála řada dalších hudebních událostí. A k těm se dnes večer dostaneme, tak třeba jenom jednou větou. R.E.M. po 31 letech společného fungování oznámili oficiální rozpad a stalo se tak v roce 2011, 21. září. Rozpad kapely Bangles, taky tahle slavná dívčí poproková kapela stojící za hitami Turn the Flame, se v tento den poprvé oficiálně rozpadla. No a pak tady máme vydaná zajímavá alba, singly, případně Zhroucení Boba Marleyho. Tak to všechno ještě dneska proberem. Já vám posílám před zprávami třeba Townsend High, anebo opět a Radeček a Hory.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Zítra je den bez aut.
4: A tak jsme si do party pozvali plavkyni.
3: Bára Sejmanová za námi připlave do rádia už ráno po 7.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Love Somebody, to byla Holly Humberstone. Depeche Mode budou po zprávách Personal Jesus. Po 20. Nelly Furtado, Say It Right. A nebo Luz Capaldi.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Honza Homolka.
2: Hezký večer. Česko bude respektovat NATO. Vláda obnoví regulaci cen pohonných hmot a volejbalisté končí v osmifinále. Česko bude samozřejmě respektovat článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, řekl po jednání vlády premiér Babiš. Odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy vlády Fica, který minulý týden uvedl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také zregulované marže obchodníků ve výši 2,50 za litr paliva. Spolu s tím stát také sníží spotřební daně na naftu. U benzínu zůstane daň beze změn. Ministryně Schillerová pak uvedla, čím si bude stát zvýšené výdaje kompenzovat.
3: Vláda schválila dočasnou mimořádnou daň a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérský sektor. Chci zdůraznit, že se nejedná o daň namířenou na čerpací stanice. Jejíž marže jsou i díky dosud přijatým krokům na standardních úrovních, ale na ekonomicky významné zpracovatele surové ropy a výrobce rafinovaných ropných produktů. Tedy na sektoru, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží.
2: Vláda se na jednání také shodla na valorizaci důchodu od ledna, to 304 korun. K tomu rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000. Předseda ODS Martin Kupka hodnotí rok od voleb cestu, kterou jeho strana prošla. Jedním z hlavních témat bylo školství a samozřejmě blížící se komunální volby. Kromě jiného Kupka kritizoval také schodek rozpočtu.
4: Poměrně poctivou i v tom, že pokud nám někdo vyčítal, že jsme málo v regionech, tak já jenom za těch posledních 8 měsíců jsem 3x navštívil všechny kraje a mluvil s lidmi a mluvil jak s našimi členy, s našimi podporovateli, tak s lidmi ve firmách, s lidmi, kteří se třeba scházejí na náměstích, anebo nedávno třeba ve Štípetech s lidmi, kteří se pravidelně jako seniori scházejí ve svém klubu. A je to mimořádně cenné proto, abych věděl, jaká je nálada ve společnosti.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. První parlamentní volby, které se v Rusku konaly během války proti Ukrajině, podle očekávání ovládla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Vyplývá to z výsledků po sečtení více než 95% hlasů. Jednotné Rusko podporující šéfa Kremlu Putina získá zřejmě 355 poslaneckých mandátů z celkových 450. Čeští volejbalisté podruhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé 4. místo z mistrovství světa. Podle Nováka se týmu od 2. setu zhoršil útok.
5: Od 2. setu nám trošku jako odcházel útok. Zhoršila se přihrávka plachty, to prostě nás stálo nějaký bodík, měli jsme 4 bodové balony, ani jeden jsme nesložili, respektive snad nebylo ani pokračování, takže koncový balón. A i když jsme se dobře vrátili, tak prostě pak ta jedna chyba navíc přišla. A 3., 4. set, to snad jako ani nemá cenu komentovat, to byl bordel prostě hrozný.
2: Čeští volejbalisté se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Také zítra nás čeká proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě bude zataženo, nejvyšší denní teploty 12 až 17.
6: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Marcela.
7: S 10-minutovým zdržením počítejte na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2. Zpomaluje se na druhém kilometru. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy si dejte pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru blokuje pravý jízdní pruh nákladní auto. Pozor také na dálnici D8 ve směru z Drážďan na Prahu. Na 71. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Není označeno, projíždějte proto velmi opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Tolik zprávy po 20. hodině s vámi Milan Bílek.
8: Hezký večer. Jeden z těch posledních letních večerů tady máme, když dneska to tak nevypadá, vypadá to skoro až podzimně, ale podzim udeří od 23. září. Tak doufám, že všechno jede tak, jak má. Za chvilku Blondie, taky ale Farben a teď je No Name, Lekna.

0: Maria, to byly Blondie, 17 minut po 20. 21. září tady. Máme dnes, já jsem připomínal události v Pop Music, k tomu se ještě dostanu, ale je třeba samozřejmě, ne je třeba, ale bylo by dobré připomenout taky narozeniny vaší i mojí oblíbené herečky, a to je Daniela Kolářová. Já myslím, že jen málo kdo z nás neviděl letos Kobojem Noc na Karlštejně, první český sitcom Taková normální rodinka, nebo některou z jejich velkých divadelních rolí. Daniela Kolářová právě dnes slaví 80. narozeniny. Začínala vlastně během studií na DAMU a potkala se s režisérem Hinkem Bočanem, ten ji obsadil do filmové adaptace románu Vladimíra Párala Soukromá vichřice. Tak se začala psát její dlouhá filmová kariéra. Kariéra dámy, která dnes slaví krásné narozeniny, dámy neobyčejně distingované. Já jsem včera viděl nějaký rozhovor na ČT a bylo to moc a moc fajn, hezkou atmosféru to mělo. Tak pevné zdraví přejeme a úsměv na rtu. Za chvilku Depeche Mode, Alexia Luz Capaldi bude zpívat Survive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Personal Jesus a Depešáci. My se budeme věnovat už za chvilku podzimu, tak co nám přinese, případně co můžeme očekávat od té podzimní oblohy, jak moc se nám na ní může hezky koukat, víc už za chvilku, ale teď Suchánek a Kolečko. Tak pánové, co pro nás máte?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když člověk dostane husí kůže, proč se jí říká husí? Chodí huse po těle, když je jim zima? A pokud ano, jak se tam dostanou?
3: To si myslím, že nesmysl, prostě já když si dám husí stehno,
2: no,
3: tak prostě tam přesně vypadá ta kůže stejně, jako podle samozřejmě vypečenosti, ale vypadá stejně, jako když jsem udělal husí kůže, to jsou takový ty tečky, že jo, takový ten tartan, jako no.
2: No ten tartan, to je od toho, že tam byly ty brka.
3: No, ona tam má ty brka a mě, když je zima, tak se mi tam udělá vlastně...
2: Ale bez brk, jakoby vlastně, že jo?
3: No bez brk, protože to naznačuje, že měl bych tam mít brka, měl bych mít peří, aby jsem jako za tebe. To je prostě vlastně pozůstatek z toho, když jsme byli ještě pterodaktylové.
2: Jo.
3: Jako ptáci, no. Tak vlastně nám zůstalo tenhle ten efekt, že vlastně ty jakoby jako vystrčíš peří vlastně.
2: Jo.
3: A to je jako obr... A tě vylezou jenom ty tečky, protože nemáš ty to peří, no.
2: A to byla jako pravěká nějaká obrana nebo útok, nebo...
3: No to je do dneška, ty husy to dají do dneška, že oni vyjdou a když je zima, tak udělají jako... A, vy, jako, a tím jako vysunou to peří jako do té širší, do té jako širší pozice, a to my vlastně děláme jakoby reflexivně, když je zima, akorát už nemáme to peří, protože jsme to s evolucí přišli o peří.
2: A když je někdo šimrá, mně se to stává, že mi naskočí tady tohleto.
3: To je stejný, to je prostě tak třecí reflex, že někdo šimrá pírkem, jak si to ti husy dělají, že kolem sebe projdou, jedna druhou zašimrá, tak vystrčí to peří, jak se o sebe třou. No, tak ty přesně takhle, když někdo zašimrá, tak reaguješ to husí kůže, protože by zase vystrčilo to peří. Ty jsi jako pošimraný.
2: Se představují ty pterodaktyly, jak takhle, jako...
3: Pterodaktylové to tady dělali jako vždycky, no. Takže to si myslím, že jasný.
2: OK.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

Travis Everywhere, to byly Caught in the Act tady na Frekvenci 1. Možná vám to připadá už takové podzimní. Dnes večer venku máme tady jako poměrně zimu, to musím říct. Kolem 12 stupňů Celsia, nevím jak u vás, ale podzim to ještě není, protože podzim startuje 23. září a vy se možná teď těšíte na to babí léto, tak to prosím pěkně startuje právě dnes. To vrcholné a pravé babí léto, samozřejmě to nejde říct úplně přesně, ale mělo by být v termínu 21. září až 2. října charakterizujícího denní teploty na 20 stupňů bez větří, třtěpící se pavučiny ve vzduchu a taky chladná rána. Jak jsem se díval, tak babí léto by se mělo dostavit v pátek a o víkendu by tady měly být skvělé teploty, ať nám vydrží, ať si taky dáme to tereziánské léto, které navazuje, které startuje 5. října. Je to taková pozdní fáze babího léta. A kdyby náhodou, tak to není jako šlus, konec, šmitec, ale je tady ještě galské léto, to je konec října, přelom listopadu. A to jsou poslední opravdu velmi krátké záchvěvy oteplení před příchodem skutečné sychravé zimy. Já doufám v babí léto, tereziánské a ještě delší galské léto. Mám pocit, že neustále nějaká ta léta přidávají, tak možná příští rok se dočkáme ještě nějakého léta, které tady bude na přelomu listopadu a podzimu. A prosince, bral bych to, bral bych to. Blížíme se k 21. Za chvilku nové zprávy s Honzou, taky Roxette, Ricky Martin do pondělního večera. A teď za tebou skupina Jelen.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer, vláda se shodla na valorizaci důchodů. Prezident v New Yorku uctil památku obětí 11. září a Česko podle Babiše bude respektovat článek 5. Vláda se shodla na valorizaci důchodů od příštího ledna. Průměrný důchod vzroste o 304 korun měsíčně. To ale není všechno, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Juchelka.
4: S touto valorizací jsme se ale v koalici dohodli ještě na další zásadní pomoci a tou je jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Je to okamžitá a hmatatelná podpora, která bude pro většinu seniorů nezanedbatelným přilepšením. Valorizace o 304 korun by bez dodatečného jednorázového příspěvku byla nejnižší za posledních 10 let.
3: Rozhodnutí podle něj směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému. Prezident Petr Pavel v pondělí v New Yorku uctil památku obětí teroristického útoku z 11. září. U památníku v americké metropoli vzpomněl i na dva zesnulé Čechy. Cílem útoku podle něj bylo šokovat a vyvolat strach. Předseda ODS Martin Kupka hodnotí rok od voleb cestu, kterou jeho strana prošla. Jedním z hlavních témat bylo školství a samozřejmě blížící se komunální volby. Kromě jiného Kupka kritizoval také schodek rozpočtu.
5: Opravdu astronomický schodek, totální rozpočtové fiasko. Všichni ekonomové na to upozorňují, že v době ekonomického růstu a zároveň s poměrně nízkou inflací schválit schodek nad 380 miliard korun je prostě ekonomický zločin. A zaplatí to nejenom budoucí generace. Zaplatíme to hned v těch následujících letech.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Za šokující označila zpráva Komise OSN pro lidská práva míru sexuálního násilí ve válce na Ukrajině. Čelí mu jak váleční zajatci, tak civilisté na okupovaných územích Ukrajiny. Objevují se hromadná znásilnění, mučení i mrzačení genitálií. Nový trenér fotbalového nároďáku Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat hned 6 vynucených změn v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 5 slávistů. Obránci David Zima, Tomáš Vlček, David Jurásek, středopolař Lukáš Provota, útočník Tomáš Chorý a také plzeňský Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka, olomouckého Václava Sejka a 4 nováčky Ondřeje Kryčfalušiho, Martina Šuberta, Jiřího Slámu a Daniela Vašulína.
1: Frekvence 1.
6: Počasí.
3: Úterní počasí bude ve znamení proměnlivé oblačnosti na severu a severovýchodě bude zataženo také s deštěm nebo přeháňkami nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
6: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Marcela.
7: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova se tvoří kolona kamionů od 209. kilometru za sjezdem na Slavkov. Popojíždí se na 207. ke sjezdu na Rohlenku. Pozor také na kolonu na příjezdu do Brna po dálnici D2. Zpomaluje se na 3. kilometru a je to kolona zejména kamionů. Šťastnou cestou vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: Tolik zprávy a na Frekvenci 1 po 21. hodině s vámi i dál. Milan Bílek.
8: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Hezký večer vám přeji, 6 minut máme po 21. Nahlédneme také do zítřka, do 22. září. Tak co nám tenhle den přinese, podíváme se na události a projdeme ještě jednou to 21. září v rámci událostí dávno, dávno minulých, protože děly se věci. Tak za chvilku Adiemus, Celine Dion, Ted, The Way It Is a teď Blinding Lights za víkend. Spolu s námi startuje do další hodiny.

0: Rádiemu s námi po 21. v takovém ideálním večerním tempu. Tak přidá se i kapela Queenu, Radio Gaga, Venga Boys a nebo Xindlíks a Dřevo. No a po víkendu byla tady Marta Jendová.
1: Tak odevše to na nás skáče reklamy na lepší životní styl, vlastně vůbec na lepší život, jo, na skvělý spánek, na zdravější tělo, na lepší stolici. A těch věcí je prostě strašně moc. Já mám dokonce pocit, že dneska už nestačí prostě žít, jo. My musíme žít správně. Ráno se probudit, jo, ale pozor, nejdřív denní světlo do očí, nejlépe víc třeba k oknu, otevřít okno, roztáhnout ruce a nadýchat se čerstvého vzduchu, pomalu otevírat oči, aby to naše tělo pomalu tomu zbytku těla řeklo, ano, už se opravdu vstává a tak dále. Jo. Pak možná nějakou vodu, samozřejmě z elektrolyty, že jo, kafe, ano, ale prosím vás, ne hned. Snídaně, samozřejmě protein, a potom musíte udělat 10 000 kroků, minimálně dvakrát týdně silový trénink, musíte si hlídat stres, kortizol, vitamíny, mikrobiom, no samozřejmě ten spánek, jo. Člověk, když o tom přemýšlí, co by všechno měl dělat, oni všichni říkají, no to vám stačí 5 minut, tady to uděláte za minutu, tohle, tamhle to, ale stejně člověk potřebuje ještě jako opravdu jako žít, se třeba něco přečíst, třeba jít do práce, postarat se o děti, něco doma uvařit, uklidit, něco vyzvednout, jít nakoupit, takovýhle věci. No a nejlepší vlastně na tom je, že už jsme tak daleko, že i ten spánek si třeba okamžitě ráno zkontrolujeme na hodinkách nebo na prstínku, aby jsme zjistili, jestli jsme se opravdu dobře vyspali. Místo, aby jsme si řekli, tyjo, jak se cítí moje tělo dnes, jo. Ze všech stran prostě na nás padají nějaký ty podcasty, reelsy, influenceři, samozřejmě doktoři, že jo, biohackři a každý má dalších 5 věcí, které bychom určitě měli dělat, aby jsme byli zdravější, samozřejmě šťastnější a aby jsme žili o 20 let déle. Já si právě někdy říkám, jestli nemůže být součástí zdravého životního stylu taky to, že na něj třeba člověk úplně zapomene, že prostě jenom jde. A taky musím říct, že, a to říká spousta lidí a samozřejmě i doktoři a i ty podcasty, že se třeba stačí fakt jenom projít ven, ale zapomíná se třeba na to, že čas s kamarádama je hrozně důležitá, čas s rodinou je strašně fajn. Poňuchňat se s vaším čtyřnohým kamarádem nebo s kočičkou, s pejskem prostě, že k tomu patří strašně moc a že i přesto, že se budeme řídit podle všech tady těch podcastů, že nás to uvnitř šťastnější vůbec udělat nemusí.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Radio Gaga, to byly Queen a tohle byla taková podsta znamenitému filmu Metropolis, dokonce z 30. let minulého století od vyhlasného režiséra Fritze Langa. No. Tak půl desátá, já vám přeji hezký večer, no a co zítra? Zítra, úterý 22. čeká nás spousta událostí, ale ta taková jako příjemná je, že lanovka na Pražský Petříně začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující, takže po tom dvouletém půstu, kdyby náhodou, tak můžete v 7 ráno výjezd na Petřín. Samozřejmě mnoho jednání nás čeká, no a k večeru taky zajímavé zápasy třetí kol hokejové extraligy AC Sparta BK Mladá Boleslav, 18:30. No a pak ještě taky důležitý moment, česká fotbalová reprezentace se v Praze chystá na vstup do Ligy národů. Tak my si dáme Annie Lennox, Pharrell Williams, Happy a teď byla by tu písnička, tak se to jmenuje Pavel Calta a Pokáč na frekvenci 1.

0: hlasy, vzbudit se a mít nějaký hej, aspoň nějaký vlasy, k štici mít jako Pavel, světem bych jezdil travel.
1: To byl fakt uchvatný rým.
0: O díky bráško, já vím, na pláži na Ibize, by ke mně tulili se všechny ty místní slečny, jak byl

0: Tell me why. Nikdo jiný nespívá tak jako Annie Lennox. Ani náhodou. Skvělá dáma. Tak 13 minut máme po půl desáté, což se urodilo ještě to 21. září v rámci historie. Ve Spojených státech byl vydán vůbec první komerční kompaktní disk. Byla to velká událost ve 84. roce. No a byl poctěn Bruce Springsteen, jeho album Born in the USA byl prvním americkým CDčkem, když se dívám 21. září. ABBA vydala, to si pamatuju, kompilační album ABBA Gold Greatest Hits a stalo se jedním z nejprodávanějších alb všech dob a zase už po několikáté vlastně začátkem 90. let nastoupila ta ABBA mánie. No a co se narozenin týká, tak dnes hromadně přála Velká Británie svému miláčkovi Liam Gallagher, frontman britské rockové a britpopové formace, právě dnes slaví narozeniny, ročník 1972. Všechno nejlepší i vám, pokud to máte na 21. září. Posílám DJ Boba, bude taky Divokej Bill, anebo Cyril a Stumbling In.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Česko bude respektovat NATO. Vláda obnoví regulaci cen pohonných hmot a volejbalisté končí v osmifinále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česko bude samozřejmě respektovat článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, řekl po jednání vlády premiér Babiš. Odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy vlády Roberta Fica. Ten uvedl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého konfliktu kvůli nějakému článku 5. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také zregulované marže obchodníků ve výši 2 koruny 50 haléřů za litr paliva. Spolu s tím také sníží spotřební daně na naftu, pokračuje Alena Schillerová, která uvedla, čím si bude stát zvýšené výdaje kompenzovat.
2: Vláda schválila dočasnou mimořádnou daň a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérský sektor. Chci zdůraznit, že se nejedná o daň namířenou na čerpací stanice. Jejich marže jsou i díky dosud přijatým krokům na standardních úrovních, ale na ekonomicky významné zpracovatele surové ropy a výrobce rafinovaných ropných produktů. Tedy na sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinerských marží.
1: Vláda se na jednání také shodla na valorizaci důchodu od ledna, to 304 korun, k tomu rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000. Předseda ODS Martin Kupka hodnotí rok od voleb cestu, kterou jeho strana prošla. Jedním z hlavních témat to bylo školství a samozřejmě blížící se komunální volby. Kromě jiného Kupka kritizoval také schodek rozpočtu.
3: Poměrně poctivou i v tom, že pokud nám někdo vyčítal, že jsme málo v regionech, tak já jenom za těch posledních 8 měsíců jsem 3x navštívil všechny kraje a mluvil s lidmi a mluvil jak s našimi členy, s našimi podporovateli, tak s lidmi ve firmách, s lidmi, kteří se třeba scházejí na náměstích, anebo nedávno třeba ve Štípetech, s lidmi, kteří se pravidelně jako seniori scházejí ve svém klubu. A je to mimořádně cenné proto, abych věděl, jaká je nálada ve společnosti.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. První parlamentní volby, které se v Rusku konaly během války proti Ukrajině, podle očekávání ovládla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Vyplývá to z výsledků po sečtení více než 95% hlasů. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázeli na loňské překvapivé 4. místo z mistrovství světa.
4: Od druhého se tu nám trošku jako odcházel útok. Zhoršila se přihrávka plachty, to prostě nás stálo nějaký bodík, měli jsme 4 bodové balony, ani jeden jsme nesložili, respektive snad nebylo ani pokračování, takže koncový balón. A i když jsme se dobře vrátili, tak prostě pak ta jedna chyba navíc přišla. A 3., 4. set, to snad jako ani nemá cenu komentovat, to byl bordel prostě hrozný.
1: Čeští volejbalisté se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě zataženo, také déšť a přehánky, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
5: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
6: Hezký večer, ještě 2x60 minut si ukrojíme z toho pondělka 21. září. Velké hlavy měly dneska velkou formu, tak rád to taky zmíním. No a dáme si jednu velkou vzpomínku za chvilku Kelly Family and Angel. Teď je Eva Parná.
0: Frekvence 1
7: a Milan Bílek.

0: to byly Kelly Family po 22. To byla velká vzpomínka na rok 1994. Tak píseň napsala a složil tehdy 15-letý Perry Kelly společně se svojí sestrou a Perry v ní taky zpíval ty hlavní vokály v refrénech a právě tam ho doplňoval jeho mladší bratr Angelo, jehož andělský vysoký hlas tomu dodal takový specifický charakter. Byly to velké emoce pro někoho úplně největší v životě z Kelly Family v 90. Už za chvilku Belinda Carlisle, BSP a Lara Soler, Te Imaginaba.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Rival I Don, a to byla Belinda Carlisle na Frekvenci jedna. Zmiňoval jsem to a bude to velká událost, hodně se o tom zítra bude mluvit a je to hezký okamžik. Zítra se po dvou letech rozjede lanovka na Petřín, i když ona už se rozjela dnes. To slavnostní otevření se uskutečnilo právě dnes večer a to úderem 18. hodiny, tak na ten první rozjezd dorazili davy, sešli se designéři, inženýři, politici, novináři a taky milovníci lanovek. No a přišlo na stříhání stužky, požehnání od kněze a taky cinkání zvonu. No a pak se dráha rozjela. Tak rozjet se budete moci vy oficiálně zítra od 7 hodiny raní a pak samozřejmě každý další den. Tak si to vychutnejte. Už za chvilku Zoe, Amy McDonald, teď Repeat It a tady je Martin Garrix.

0: Už se blíží časlohu a to byla skupina Zor na frekvenci 1. Velkým hlavám se dařilo dneska po 17. hodině, tak je pojďme zkontrolovat.
1: Máme tady opět mou oblíbenou činnost, budeme hádat 30 let starý song, pojďte s námi.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Já vlastně nevím, či to je těžké, alebo ľahké. Názov skladby pozostává z dvoch nádychov a dvoch výdychov.
1: Mám.
3: A vůbec to nejsou zdravé nádychy ani výdychy.
1: Žetén.
4: No, český song.
5: Ale ne, český
3: alebo slovenský.
4: To je dlouhej kouř, podle mě.
3: Ne, je to dlouhej kouř.
5: Počkej, nádech, výdech, jo.
3: Nádech, výdech a vůbec to není zdravý.
1: Jako, a je to tam slyšet?
3: A je to...
1: Kouření!
3: No, jasně, si blízko a ta pesnička se dá ještě povedat, jako že ten názov by som do metafory šluk na rychlo.
4: Takže to není dlouhej kouř.
3: Ne, je to dlouhej šluk. Šluk na rychlo, pomožem, je to slovenská skladba.
1: To budou Eláni.
3: Ne, jsou to
4: Eláni. A není to to, jak potiahnem cigaretku, bla, bla, bla.
3: No,
5: Miller,
3: jak se to
5: Miller,
3: Miller. A jak se ta pesnička
4: já nevím,
3: volá?
4: Jak se
5: a jmenuje se to Ňaha.
3: Cigaretka na...
4: Dva ťahy.
5: Na dva ťahy.
3: Preto dvakrát nádych, dvakrát výdych.
5: Ale pozor, to je výborná písnička.
4: Výborný, fakt.
3: Už cítím kožu zvláštně, oni v srdci praská.
5: My ji fakt nemáme.
3: Já už zaspěvám.
5: No nic, tak to vám nezahrajem. Tak popojedem.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
2: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Vláda se shodla na valorizaci důchodů. Prezident v New Yorku uctil památku obětí 11. září a Česko podle Babiše bude respektovat článek 5. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda se shodla na valorizaci důchodů od příštího ledna. Průměrný důchod vzroste o 304 korun měsíčně. To ale není všechno, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Juchelka.
4: S touto valorizací jsme se ale v koalici dohodli ještě na další zásadní pomoci a tou je jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Je to okamžitá a hmatatelná podpora, která bude pro většinu seniorů nezanedbatelným přilepšením. Valorizace o 304 korun by bez dodatečného jednorázového příspěvku byla nejnižší za posledních 10 let.
3: Rozhodnutí podle něj směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému. Prezident Petr Pavel v pondělí v New Yorku uctil památku obětí teroristického útoku z 11. září. U památníku v americké metropoli vzpomněl i na dva zesnulé Čechy. Cílem útoku podle něj bylo šokovat a vyvolat strach. Předseda ODS Martin Kupka hodnotí rok od voleb cestu, kterou jeho strana prošla. Jedním z hlavních témat bylo školství a samozřejmě blížící se komunální volby. Kromě jiného Kupka kritizoval také schodek rozpočtu.
5: Opravdu astronomický schodek, totální rozpočtové fiasko. Všichni ekonomové na to upozorňují, že v době ekonomického růstu a zároveň s poměrně nízkou inflací schválit schodek nad 380 miliard korun je prostě ekonomický zločin. A zaplatí to nejenom budoucí generace. Zaplatíme to hned v těch následujících letech.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Za šokující označila zpráva Komise OSN pro lidská práva míru sexuálního násilí ve válce na Ukrajině. Čelí mu jak váleční zajatci, tak civilisté na okupovaných územích Ukrajiny. Objevují se hromadná znásilnění, mučení i mrzačení genitálií. Nový trenér fotbalového nároďáku Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat hned 6 vynucených změn v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 5 slávistů. Obránci David Zima, Tomáš Vlček, David Jurásek, středopolař Lukáš Provota, útočník Tomáš Chorý a také plzeňský Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka, olomouckého Václava Sejka a 4 nováčky Ondřeje Kryčfalušiho, Martina Šuberta, Jiřího Slámu a Daniela Vašulína.
2: Frekvence 1.
6: Počasí.
3: Úterní počasí bude ve znamení proměnlivé oblačnosti na severu a severovýchodě bude zataženo také s deštěm nebo přeháňkami nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
7: Hezký večer vám přeji a posílám vám teď Tony Braxton po zprávách Bruno Mars a hned na začátku té poslední hodiny 21. září Krištof a na viděnou.
2: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: Can't Break My Heart, tohle je jedna z těch nejznámějších zamilovaných, to byla Toni Braxton s námi po 23. hodině. Tak jaké to bude s vámi zítra po ránu, držím vám palce, aby to dopadlo dobře, protože pro vás máme v jackpotu posledního slova už více jak 30 tisíc korun. Tak hádáme poslední slovo skupiny Čechomor. Držím vám palce na to 22. zářijové ráno.
1: Chcete ještě víc Jana Krause? Dáme vám ho celých 60 minut. Výjimečná hodina s Janem Krausem a blondýnou na frekvenci 1.
2: Takže Honzo, tak já se teda nebudu ptát. Tak by se mohli ptát posluchači, ne?
3: Ano, 22. nebo když, jo, že bychom od 14.
2: Jo, ve 14, že by zavolali.
3: Ve 14 teď hodin budeme na hodinu k dispozici a těšíme se, že někdo z vás se bude chtít na něco zeptat, my mu živě odpovíme.
2: Kraus a blondýna na frekvenci 1, můžete se ptát už teď.
1: Jan Kraus a blondýna.
4: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Eva Max, pár minut před půlnocí, ode mě dobrou noc až do rána, hezky si žijte. No a zítra po živém preskumu s Marianem Jurečkou se na vás těším, takže lehce po 18. hodině v dalším zářijovém večeru. Teď Miraj, volám.

0: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Česko bude respektovat NATO. Vláda obnoví regulaci cen pohonných hmot a volejbalisté končí v osmifinále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česko bude samozřejmě respektovat článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, řekl po jednání vlády premiér Babiš. Odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy vlády Roberta Fica. Ten uvedl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého konfliktu kvůli nějakému článku 5. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také zregulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Spolu s tím také sníží spotřební daně na naftu. Pokračuje Alena Schillerová, která uvedla, čím si bude stát zvýšené výdaje kompenzovat.
3: Vláda schválila dočasnou mimořádnou daň a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérský sektor. Chci zdůraznit, že se nejedná o daň namířenou na čerpací stanice. Jejíž marže jsou i díky dosud přijatým krokům na standardních úrovních, ale na ekonomicky významné zpracovatele surové ropy a výrobce rafinovaných ropných produktů. Tedy na sektoru, který profituje z globálního nárůstu rafinerských marží.
2: Vláda se na jednání také shodla na valorizaci důchodu od ledna, to 304 korun, k tomu rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000. Předseda ODS Martin Kupka hodnotí rok od voleb cestu, kterou jeho strana prošla. Jedním z hlavních témat to bylo školství a samozřejmě blížící se komunální volby. Kromě jiného Kupka kritizoval také schodek rozpočtu.
4: Poměrně poctivou i v tom, že pokud nám někdo vyčítal, že jsme málo v regionech, tak já jenom za těch posledních 8 měsíců jsem 3x navštívil všechny kraje a mluvil s lidmi a mluvil jak s našimi členy, s našimi podporovateli, tak s lidmi ve firmách, s lidmi, kteří se třeba scházejí na náměstích, anebo nedávno třeba ve Štípetech, s lidmi, kteří se pravidelně jako seniori scházejí ve svém klubu. A je to mimořádně cené proto, abych věděl, jaká je nálada ve společnosti.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. První parlamentní volby, které se v Rusku konaly během války proti Ukrajině, podle očekávání ovládla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Vyplývá to z výsledků po sečtení více než 95% hlasů. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázeli na loňské překvapivé 4. místo z mistrovství světa.
5: Od druhého se tu nám trošku jako odcházel útok. Zhoršila se přihrávka plachty, to prostě nás stálo nějaký bodík, měli jsme 4 bodové balony, ani jeden jsme nesložili, respektive snad nebylo ani pokračování, takže koncový balón. A i když jsme se dobře vrátili, tak prostě pak ta jedna chyba navíc přišla. A 3., 4. set, to snad jako ani nemá cenu komentovat, to byl bordel prostě hrozný.
2: Čeští volejbalisté se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V úterý bude proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě zataženo, také déšť a přehánky, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda se shodla na valorizaci důchodů. Prezident v New Yorku uctil památku obětí 11. září a Česko podle Babiše bude respektovat článek 5. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda se shodla na valorizaci důchodů od příštího ledna. Průměrný důchod vzroste o 304 korun měsíčně. To ale není všechno, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Juchelka.
2: S touto valorizací jsme se ale v koalici dohodli ještě na další zásadní pomoci a tou je jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Je to okamžitá a hmatatelná podpora, která bude pro většinu seniorů nezanedbatelným přilepšením. Valorizace o 304 korun by bez dodatečného jednorázového příspěvku byla nejnižší za posledních 10 let.
1: Rozhodnutí podle něj směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému. Prezident Petr Pavel v pondělí v New Yorku uctil památku obětí teroristického útoku z 11. září. U památníku v americké metropoli vzpomněl i na dva zesnulé Čechy. Cílem útoku podle něj bylo šokovat a vyvolat strach. Předseda ODS Martin Kupka hodnotí rok od voleb cestu, kterou jeho strana prošla. Jedním z hlavních témat bylo školství a samozřejmě blížící se komunální volby. Kromě jiného Kupka kritizoval také schodek rozpočtu.
3: Opravdu astronomický schodek, totální rozpočtové fiasko. Všichni ekonomové na to upozorňují, že v době ekonomického růstu a zároveň s poměrně nízkou inflací schválit schodek nad 380 miliard korun je prostě ekonomický zločin. A zaplatí to nejenom budoucí generace. Zaplatíme to hned v těch následujících letech.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Za šokující označila zpráva Komise OSN pro lidská práva míru sexuálního násilí ve válce na Ukrajině. Čelí mu jak váleční zajatci, tak civilisté na okupovaných územích Ukrajiny. Objevují se hromadná znásilnění, mučení i mrzačení genitálií. Nový trenér fotbalového nároďáku Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat hned 6 vynucených změn v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 5 slávistů. Obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý a také plzeňský Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka, olomouckého Václava Sejka a 4 nováčky Ondřeje Kryčfalušiho, Martina Šuberta, Jiřího Slámu a Daniela Vašulína.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterní počasí bude ve znamení proměnlivé oblačnosti na severu a severovýchodě bude zataženo také s deštěma nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Česko bude respektovat NATO. Vláda obnoví regulaci cen pohonných hmot a volejbalisté končí v osmifinále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česko bude samozřejmě respektovat článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, řekl po jednání vlády premiér Babiš. Odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy vlády Roberta Fica. Ten uvedl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí nějakého konfliktu kvůli nějakému článku 5. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také zregulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Spolu s tím také sníží spotřební daně na naftu. Pokračuje Alena Schillerová, která uvedla, čím si bude stát zvýšené výdaje kompenzovat.
2: Vláda schválila dočasnou mimořádnou daň a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérský sektor. Chci zdůraznit, že se nejedná o daň namířenou na čerpací stanice. Jejíž marže jsou i díky dosud přijatým krokům na standardních úrovních, ale na ekonomicky významné zpracovatele surové ropy a výrobce rafinovaných ropných produktů. Tedy na sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinerských marží.
1: Vláda se na jednání také shodla na valorizaci důchodu od ledna, to 304 korun, k tomu rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000. Předseda ODS Martin Kupka hodnotí rok od voleb cestu, kterou jeho strana prošla. Jedním z hlavních témat to bylo školství a samozřejmě blížící se komunální volby. Kromě jiného Kupka kritizoval také schodek rozpočtu.
3: Poměrně poctivou i v tom, že pokud nám někdo vyčítal, že jsme málo v regionech, tak já jenom za těch posledních 8 měsíců jsem 3x navštívil všechny kraje a mluvil s lidmi a mluvil jak s našimi členy, s našimi podporovateli, tak s lidmi ve firmách, s lidmi, kteří se třeba scházejí na náměstích, anebo nedávno třeba ve Štípetech, s lidmi, kteří se pravidelně jako seniori scházejí ve svém klubu. A je to mimořádně cené proto, abych věděl, jaká je nálada ve společnosti.